0: by nežila. Vrať se mi mobile prosila, ať byla kde byla prudila a hledala mobila.
1: Hledala v parku a hledala v tramvaji, na louce, na poli i doma ve stáji. Hledala v kyně, taky na plovárně, hledala všude, například v cukrárně. Hledala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na schode, v koupelně, v přecíni. Hledala kdekoliv, ať bylo, co bylo, hledala, hledala, až se z ní kouřilo.

0: taky na plovárně, volala všude, například v cukrárně, volala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na chodbě, v koupelně, v předsíni, volala kdekoliv, ať bylo, co bylo, volala, volala, až se z ní kouřilo, volala ve škole, na hřišti, v obchodě, dokonce volala i na záchodě, volala pod mě a volala za světla, volala, volala, nikdy se nespetla, a zase v parku, a zase ve škole, ve vlaku, v autě, někdy i na kole, volala při jídle, volala z postele, volala bez zábran, klidně i v kostele, volala, volala, pořád dokola. A pak zase kobila, mobila ztratila.
1: A předtím, než bude klídek, trošku beatboxu.

0: že prý v noci v postýlce nás polechtá.
1: Píši švorak dákalo a skuhroně, vidím skákat na kozu i na koně.

0: zahrádky, u zahrádky gorilí.
1: Ne, to nepoděkujeme.

Máte židle, děti? Postavte je do kroužku zády k sobě tak, abyste si na ně mohli všichni sednout. Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra. Pra, pra, pra člověk, svou kuchyni měl v jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom, chodil jenom, chodil jenom v bikini. Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme.

Člověk hrál rád. Pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Dokola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu prach.

jsem slavný cestovatel, zážitků svých spisovatel. Povím vám teď, zapakatel v sedě nebo v stoje. Medvědi, lvi ani sloni, žádný z nich mne nedohodí. Silnější jsem nežli oni, nebojím se boje. S kompasem, za pasem, chodím světem tam a sem. S kompasem, za pasem,

velbloudví, co je život bezploudví. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si

kapka to má za tři. Kaprví, kaprví, kapr, kapr, kaprví, kaprví, ale jenom za prvý. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví.

těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.

0: Hero Junior.
1: Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap, tap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Tap, tap.
2: Jak se tady tiše šlapka.
1: Tap, tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap, tap.
2: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Tap, tap.
2: Ukaž nám svou měkkou tlapku,
1: tap, tap.
2: Snad ti na ní roste peří,
1: tap, tap.
2: Tomu se však tap, těžko tap, věří,
1: tap, tap.
2: Snad máš na ní vátičku,
1: tap, tap.
2: Bys nevzbudil mátičku,
1: tap, tap.
2: A nebo květy pampeliší,
1: tap, tap.
2: Ty jsou možná ještě tiší,
1: tap, tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka,
1: tap.
2: Posloucháme ticho šlápka.

Lach, lach, lach, lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a raší.

je nehezky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gong a v sále se setmělo. Co to ale vidí, jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro velký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala

milé děti. Přestože vypadám jako tisíciletá dýně, jsem ve skutečnosti skřítek a jmenuji se Aladin. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Úsměvem vás pohladím, příjemně vás naladím. Úsměvem vás pohladím, nezbedlosti provádím. Čarodějnou lampu mám, hlavní přání ukrývám. Dospělých i děťátek, lítám tam i na zpátek. Jo, to je dřina lítat po celém světě a plnit přání, ale co mám dělat, když mě to tak baví? Na koberci kouzelném, ať je noc, či ať je den, já jsem skřítek Aladin, hlavně, že vám nevadím. Čarodějná lampa hned vykouzlí vám celý svět. Ať je noc, či ať je den, lampa.

0: mám i popelkám, pro každého něco mám.
1: Potěším i kašpárky, řekněte si o dárky.
2: Na koberci kouzelné, ať je noc či ať je den.
3: Já jsem skřítek Aladin.
4: Hlavně, že vám nevadím, já jsem skřítek Aladin. Dědečka vám omladím.
5: Každé přání vyplním, pro lidičky oceán, pro sluňata porcelát. Maminky, prstýky, pro tatíky, mašinky.
6: Já jsem skřítek Aladin, Petr žel vám zasadím.

rozumíš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nazdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

0: zákoníku.
1: Já se ti omlouvám. Dobře, milá dívko, beru tě na vědomí. Doufám, že tehdy bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.

Утро. Я еще мир мутит.

0: dnešnímu.
1: Pak bydlí přibližně severně či jižně stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ševelilo.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo.

vlast. Vždyť zpět jsem ho za každou pitomost. A on jenom smutně stáhnul chost. Tak pochopte, že mám na sebe zlost. Třeba naskočil k Family Frost.

friend.

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: pojďte se všichni podívat.
1: Jak se ti dva?
0: Tady po tou jabloní.
1: No pojďte se podívat.
0: Už to bude.
1: Už to bude.
0: Se budou?
1: Ti dva tady po tou jabloní.
0: Už se budou?
1: Líbat.

0: roušku.
1: Teď si dáme malou zkoušku.
0: Když jdeš ven, tak vem si roušku.
1: Když jdeš ven, tak vem si roušku.

0: Bubákové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dneš.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Moji milí zvídavci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Lama, roztomilý sudokopytník, kterému se říká občas také velbloud Jižní Ameriky. Přizpůsobila se těžkému životu v Andách, ale vidět ji dnes můžete po celém světě, buď jako chovný dobytek nebo v zoologických zahradách. Tito přežvíkavci se živí hlavně trávami, bylinami, keři a lišejníky. Lamy se dokáží udržet na uzoučkých stezkách a skalních římsách. Vydrží dlouho bez vody a mají huňaté kožichy, díky kterým se vyrovnají s drsnými podmínkami vysoko v jihoamerických Andách. Pokud žijí lamy divoce, sdružují se ve větších skupinách, které tvoří samice, mláďata a jeden samec. Svá teritoria si značí velkými hromadami trusu, které jsou vidět z velké vzdálenosti. Lamy jsou chovány hlavně kvůli vlně, ale dá se využít právě i jejich trus, třeba jako hnojivo nebo palivo. Jihoameričané využívají také lamí mléko a velmi nízkotučné maso. Věděli jste ale, že pro lamu je typické plivání? No vážně, jde o projev obrany a zastrašování. Díky plivání si lamy udržují hierarchii v rámci stáda. Plivání je pro ně komunikačním prostředkem, skrze který řeší hádky a spory. Doplivnout dokáží až do vzdálenosti 4 metrů. Vlastně ale nejde tak úplně o plivání, jako spíš o zvracení. Lamy totiž plivají na trávený obsah svého předžaludku. Tato sprška plivanců také opravdu silně zapáchá. Je však důležité říci, že většinou plivou lamy jen po sobě a nikoli v polidech. Pokud ale byla lama odchována člověkem a bere ho jako součást stáda, nebo nebyla vhodně socializovaná, může být často rozezlená, agresivní a poplivat i člověka. Na lidi takto reaguje i v případě, že se cítí velmi ohrožena. To, že se lama chystá plivat, se však dá většinou poznat dopředu. Nejprve začne dupat předníma nohama, pak jen naznačuje, že bude plivat. Na potřetí však už přijde ta pravá sprška. Lamy jsou hrdá a tajemná stvoření. Ani ochočená lama se k vám nebude lísat. Myslím ale, že pokud vás nestihne smrdutá sprška, určitě si toto vznešené zvíře oblíbíte. Holky a kluci, pokud chcete o lamách a jejich speciální obraně někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku bez Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

O sírové chaloupce. Uprostřed hlubokého lesa žila na vysokém vršku záježí baba, která ráda jedla děti. Aby přilákala chlapce a děvčata, kteří zabloudili v lese, udělala si střechu ze špalíků síra. Kdykoliv nějaké děti polapila, upekla si je v peci a snědla. Nedaleko sírové chaloupky žil nuzný chalupník, který měl syna a dceru. Protože v domě skoro neměli co dát do úst, řekl jednoho dne dětem, ať si jdou do lesa nazbírat lesní plody. Děti tedy šly, až došly k vysokému vršku. Na něm uviděli chaloupku, která měla střechu ze síra. Poradili se a řekli si, že by rádi trochu síra ochutnali. Hoch tedy zkusil štěstí a pomaloučku vyšplhal až na střechu. Když ale ježibaba uslyšela lomos, který přitom dělal, zvolala: kdo mi to tam kouše střechu? Chlapec odpověděl tenkým hláskem: to jsou jenom andělíčci z nebíčka. Tak to si klidně kousejte, povídá na to ježibaba. Hoch ukořistil celou spoustu síra a bez úhony se vrátil k sestřičce. Druhý den se děti k vršku uprostřed lesa vrátili. Tentokrát ale dívka naléhala, aby bratr vzal k sírové chaloupce ji. Ani trochu se mu to nelíbilo, ale sestřička byla neoblomná. Když děti vylezly na střechu chaloupky a dali se do sbírání špalíků vonavého síra, zvolala čarodějnice: kdo mi to tam kouše střechu? Hoch odpověděl tenkým hláskem: to jsou jenom andělíčci z nebíčka, andělíčci z nebíčka. A taky já, dodalo děvče. V tu chvíli nad nimi čarodějnice získala moc. Střecha se propadla a obě děti se po hlavě zřítily do chaloupky. Jste mi to ale krásní andělíčci z nebíčka, jen co je pravda, pochvalovala si čarodějnice. To budu mít dobrou pečínku. Po chvíli se zeptala, když maminka dělá zabíjačku, jak prasátko zabíjí? Zapíchne ho přece nožem, odvětilo popravdě děvče. Ale kde pak, opravil jí bratr, ováže mu kolem krku koudel. A tak to udělám i já, zachechtala se čarodějnice. Smotala kus koudele a ovinula ji chlapci kolem krku. Ten se skácel na zem, jako kdyby do něj uhodil blesk. Už jsi mrtvý? Zeptala se ježibaba. Ano, odpověděl hoch. Kde pak? Opáčila čarodějnice. Asi úplně mrtvý nebudeš, protože to bys nemluvil. Chlapec na to: mluvím, protože maminka nikdy prasátko neporazí, dokud ho nevykrmí.

A tak to udělám i já, odvětila čarodějnice. Popadla obě děti a zavřela je do chlívku. Pak se zeptala, a čím pak maminka prasátko krmí? Pomejem a šlichtou přece, povídá sestřička. Ale kde pak, opravil jí bratříček. Krmí ho ořechy a sladkým mlékem. A tak to udělám i já, prohlásila Ježibaba. Za pár dní se šla podívat do chlívku, jestli už se děti zakulacují. Vystečte prstík, přikázala, ať vidím, jestli jste dost vykrmené. Sestřička už chtěla čarodějnici poslechnout, ale bratříček ji zarazil a vystrčil z chlívku dřevěný kolík. Čarodějnice kolík ohmatala a povídá, ještě jste moc hubení, ještě vás budu chvilku vykrmovat. Od toho dne jim dávala ořechu a sladkého mléka dvojnásob a tak jídla a pití dostávali víc, než se do nich vešlo. Za pár dní se čarodějnice zase přišla podívat do chlívku. Vystrčte prst, přikázala jim, ať vidím, jestli jste dost vypasené. Chlapec vystrčil košťál od zelí, který v chlívku našel. Čarodějnice do košťálu řízla nožem a usoudila, že už jsou děti tlusté dost. Odvedla je tedy do chaloupky, kde už měl roztopenou pec a všechno připravené na to, aby je upekla. Pak ale přikázala, ať si jeden ze sourozenců sedne na lopatu, jakou se do pece sází chleba. Sestřička hned poslechla a už skoro seděla na lopatě, ale bratříček ji náhle odstrčil a sedl si na lopatu místo ní. Když ho čarodějnice chtěla strčit do pece, začal dělat neohrabaného a kdykoliv babice popadla násadu lopaty, skutálel se na zem. To Ježibabu rozlobilo, ale hoch byl filuta. Zdvořile babiznu poprosil, aby se na lopatu posadila sama a ukázala mu, jak se to dělá. Příště už prý nespadne. Ježibaba ho poslechla a sedla si na lopatu, jenže přesně na to chlapec čekal. Popadl lopatu, šoupl čarodějnici do pece a zavřel za ní dvířka. Děti pozbírali všechno, co v chaloupce našli a radostně se vrátili k tatínkovi. Jenom teď nevím, jestli už se Ježibaba upekla, protože se od té doby nikdo neodvážil do pece podívat. Štěstí. Na panství jednoho bohatého pána žil chalupník a ten měl tři čeledíny. Velkého pera, malého pera a Pelého. Pele často říkával, jednou začne psát štěstí i mně. Jednou v noci, když všichni tři spali, kdo si zvenku zavolal, Pele, pojď ven, chci s tebou mluvit. Když Pele vyšel z čeledníku, uviděl před sebou mladou ženu. Zeptal se jí, co si přeje. Jsem štěstí, odpověděla. Měla jsem pomáhat někomu jinému, ale odvrátil se ode mě a proto jsem přišla pomoci tobě. A protože bohatý pán, kterému v okolí všechno patřilo, krátce předtím umřel, poradila paní štěstí Pelému. Oblékni si tyto krásné šaty a požádej o ruku vdovu po pánovi. Já ti potom obstarám vše, co budeš chtít. Buď ale hodný na chudé. Pelému, který byl sám do té doby chudý, teď začalo přát štěstí. Požádal bohatou vdovu o ruku, ta nápadníka neodmítla a tak byla brzy svatba. Všechno se mu dařilo. Na polích se mu urodilo obilí, zvířectvo prospívalo a jeho četné lodě se bezpečně plavily po moři. Po tolika úspěších však Pele spichl a nakonec zapomněl na všechno, co mu paní štěstí kladla na srdce. S chudými zacházel, jako by neměl kouska citu v těle a byl po mnoho dlouhých let zlý a nelítostný.

Vztekle se jí otázal. Co mi chceš? Paní Štěstí odpověděla důstojně, ale přísně. Dlouho jsem s tebou měla trpělivost. Nyní tě však musím potrestat. Znovu schudneš a já pomohu někomu jinému. Ani to Pele ho nesrazilo na kolena. Myslel si, že mu to obrovské bohatství vystačí do konce života. Jenže úroda byla chudá, dobytek mu uhynul, lodě se mu potopily a žena mu zemřela žalem ze všeho toho neštěstí. Pele teď konečně viděl, jaká zkáza ho postihla. Měl hrůzu z dalších zkoušek a z toho, že mu schoří i střecha nad hlavou. Proto schoval všechny svoje zlaté dukáty do vydlavaného kmene stromu a kmen tajně odvezl daleko na břeh moře. Když se vrátil domů, stál dům v plamenech a všechno, co Pele mu ještě zbývalo, lehlo popelem. Vrátil se tedy ke kládě s penězi, která byla jeho poslední nadějí, ale tu spláchlo moře a odneslo ji. Pele našel loď a přeplavil se na druhý břeh. Tam si na své neštěstí postěžoval místnímu kováři. Poté, co paní Štěstí opustila Peleho, zahrnula svou přízní právě kováře. Ten teď Pele mu prozradil, že našel kmen se všemi jeho penězi a velkoryse Pele mu nabídl, že mu polovinu vrátí. Pele však byl náhlou nepřízní osudu zdrcen a šlechetnou nabídku nechtěl přijmout. Když nakonec celý zoufalý odcházel od poctivého kováře, přemluvila ho vlídná kovářova žena, aby si od nich vzal na cestu aspoň 2 pecny chleba. Neřekla mu ale, že do nich zapekla hromadu zlaťáků. Když Pele ušel kus cesty, chléb ho začal hrozně tížit. Nabídl ho proto jednomu chalupníkovi u cesty. Chalupník ho nejdřív nechtěl přijmout, jeho žena si však nedávno půjčila chléb u kovářů a tak si ráda od Peleho pecny vzala. Hned je s poděkováním poslala zpátky kovářově ženě. Tak když našla zlaťáky, které do chleba sama zapekla, řekl jí kovář, tak teď vidíš, že štěstí stojí opravdu na naší straně. Kovář byl vždy poslušen toho, co mu paní Štěstí kladla na srdce. Dobře zacházel s chudými a Štěstí mu stále přálo. Za to Pele, který Štěstím pohrdl, schudl tolik, že nakonec umřel hlady.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.
2: Okay, can I just say something crazy?
3: I love crazy.
2: All my life has been a series of doors in my face, and then suddenly I bump into you.
3: I was thinking the same thing.

sahuny, koušku na vrbovým proutku, proutek se ohýbá, vajíčko se kolíbá, proutek se zláme, slepička z něj spadne, vajíčko se odpudí, dostrý.

jak jsem malý koledníček, tetičko, přišel jsem si pro červený vajíčko. Pro vajíčko červený a koláč bílý, jsem lijáva, má tetičko koledníček milý. A vy taky rozmilí, vy můj strejčku, vytáhnete ze svý kapsy tu krešničku. Sáhnete do kapsy, však ji tam máte, jestli mi ji roztomilí, můj strýčku dáte. Pán Bůh vám zaznadělí na zahradě, na poli i doma, budete mít co vyhánět ze dvora. Máš talent, že bátka a sklívat telátka z toho nejmeží.

0: Ahoj kluci, ahoj Jano.
1: Ahoj Ušoune. Vítejte v Ušounově pohádkové školce.
0: Kde pro vás dneska máme super perfektní překvapení.
1: Ale víte co, holky a kluci, začneme hádankou.
0: Pustíme vám zase jeden zvuk a vy poznáte, k čemu patří. Ušounova hádanka.
1: Tak, připravte si uši. Tak holky a kluci, co pak to bylo?
0: Jani, už slyším holky a kluky hned od začátku, jak volají, že to jsou
2: hodiny.
0: Super, holky a kluci, zase jste to poznali.
1: Víte, proč jsme dneska vybrali hodinky? Protože si dneska budeme hrát s časem.
0: No a proto hodinky, protože hodinky měří čas.
1: A my jsme na dnešek s Ušounem vymysleli,
0: že poprosíme pana čas,
1: aby jen tady u nás v Ušounově pohádkové školce ten čas trošku urychlil.
0: A tak my během jediné pohádkové školky prožijeme celý rok.
1: Všechna čtyři roční období.
0: Jaro, léto, podzim i zimu.
1: Co říkáte, holky a kluci? Chcete zažít Ušounův rok?
0: Jo, slyším, jak volají. Hurá, hurá. No tak dobře, hurá na to.
1: A začneme ho krásně písničkou.
0: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Je jaro a všude to voní.
1: Je, tohle já mám moc rád. Třešňové kvítky na stromech vypadají jako závoje nějaké princezny.
0: A já už dostala další dobrou zprávu. Na statku za lesem se narodila kuřátka a kachňátka a selátka a dokonce i hříbátko.
1: Je, no prostě mláďátka.
0: A to je jaro. Příroda se probouzí.
1: Podívej, podívej, Jani, ty kytičky, žlutý Petr Klíč.
0: Jaro, to je čas pro básničky.
1: Vážně, jo, já jednu jarní znám.
0: Jo, tak jsem s ní, Ušonku.
1: Sluníčko se vyspinkalo, umylo se v raní rose, zamrkalo, protáhlo se, na oblohu pospíchalo.
0: Je, krásná jarní básnička. Ale připrav se, po písničce nás čeká léto.
1: Jo. Ušounova písnička.

0: ty.
1: Je léto.
0: Teplíčko, paráda.
1: Jo, jo, jo, jsme na plovárně a já právě lížu zmrzlinu čokoládovou.
0: Už ji má Ušou na sobě. Ale to nevadí, Ušou ne, jen se lehce opláchneš a bude to. Vždyť je léto a horký větřík je skoro jako fén.
1: No ano, máš pravdu, Jani, jako fén.
0: Tak co, Ušou ne, jdeme plavat, jdeme plavat.

0: vždyť je přece léto.
1: Jo, jo, jo, ale po písničce už bude podzim. Už jou nová písnička.

0: kluci, stále posloucháte moji pohádkovou školku?
1: A už se nám tady začíná pomalu ochlazovat.
0: Jo, jo, je totiž podzim.
1: Já tedy miluju i podzim.
0: Já taky, vždyť jedna z barev podzimu je oranžová a to je, prosím, pěkně moje barva.
1: To máš pravdu, ale tyhle podzimní barvy jsou moc krásné dohromady. Tmavě červená, žlutá.
0: Ano, ano, je to tak. My jsme s Janou právě v lese a tady je ten podzim snad nejhezčí.
1: Ještě ty barvy každou chvíli rozsvítí sluníčko.
0: A když prší listy, jo, když padají, tak je to legrace. Rád v nich tak pak poskakuju.
1: A já taky.
0: A rostou houby. Podívej, Jani, to je Václavka, to je houba podzimní.
1: Krásná.
0: Ano, pozor, pozor, všem tedy hlásím, že houbař ušoun rušoun našel úlovek.
1: A houbařka Jana hlásí další písničku.
0: A po ní, holky a kluci,
2: bude

0: je to tady, holky a kluci. V dnešní pohádkové školce už se vystřídalo jaro, léto, podzim.
1: A vládu převzala zima.
0: Ano, děkujeme pěkně, pane čas.
1: Že jste nám ten rok tolik zrychlil.
0: A Jani, víš, co patří k zimě? Viď?
1: Myslíš sníh a lyže a sánky a boby, čepice, rukavice, sněhuláci?
0: No, vidíš, a mě jako první napadly Vánoce a pohádky.
1: Ojo, tak si pojďme jednu pohádku dát, když tu máme tu zimu.
0: Jo. Ušounova pohádka.
2: Představte si, že váš tatínek je námořní kapitán a protože tráví dlouhý čas na moři, nemůže být s vámi doma. A právě to se stalo malé Klárce. Jenže její táta si uměl poradit. Aby se Klárce nestýskalo, psal jí často dopisy a v každém pro ní vždycky byla nějaká povídačka. Tahle je o kouzelné kolečkové brusly.

Bohunka bydlela s tátou, s maminkou a dvouletým Kubou na samém kraji města v krásném domku se zahradou. Za domkem byly už jen louky, pole a les. A starý lom, takový vykousnutý kus svahu, z kterého se dřív dobývaly kameny na podezdívky podobných domků, v jakém bydlela Bohunka. Do lomu teď nákladní a popelářská auta se zhora vyklápěla a vysypávala smetí a haraburdí z celého města. Bohunka svůj volný čas trávila sama, protože v okolí žádné děti nebydlely. A právě díky starému lomu si bohatě vystačila hrát sama, protože tam každý den nacházela něco nového a zajímavého. Hračky, někdy i nerozbité, staré škrapály, kytaru jen s jednou strunou, kočárky a židle. I postel tam byla. Opravdická trumpeta, hodinky bez ručiček, desítky krabic, bedínek i beden, vázy, hrnce a hrnečky, starý kabát, vojenská čepice, pomačkaný tvrďák, věšák, vlastně všechno, co člověka napadne. Bavilo jí ty věci vytahovat z hromad a rozšiřovat si jimi své království. Měla v něm už několik pokojů a kdyby bývala chtěla, mohla si postavit i celé město. Proto byla docela ráda, že je na to sama, alespoň ji nikdo nerušil a nekazil jí hry, které si vymýšlela. Až našla kolečkovou brusli. Ležela stranou od všeho hrampádí, jaký nahoře vyklopili z nákladňáku, a ona se skutálela dolů a pak po kolečkách ještě kus popojela. Bohunka hned poznala, co to je. Už poprvé, co viděla v televizi, jak se na takových bruslích dá jezdit jako po ledě, zatoužila něco takového mít. Vzala ji proto domů. A když se táta večer vrátil z práce, poprosila ho, aby u brusle namazal kolečka. Trochu se bála, jestli se jí nevysměje. On se ale na brusli chvilku usmíval a řekl, že si někdo nejspíš myslel, že ztratil jednu brusli a proto tu druhou hodil do popelnice. Takže se vlastně může stát, že ten někdo tu první brusli zase najde a hodí do popelnice i tu, když druhou taky vyhodil a zase mu zbyla jen ta jedna. A ta se jednoho dne taky objeví ve starém lomu. Po vyčištění a namazání byla brusle jako nová. Bohunka neodolala a ještě před spaním se zkusila na brusli svést na hladkém chodníku pod okny. A ono to šlo, i když pravda párkrát škobrtla.

Sotva usnula, zdálo se jí, že někdo volá. Posadila se a poznala, že je to brusle. Za to, Bohunko, že jsi mě nenechala ležet a rezivět na smetišti, tě povozím tak, jako ještě nikdy žádná kolečková brusle nikoho nepovozila. Až půjdeš ráno do školy, připni si mě na nohu. Ráno Bohunka nevěděla, jestli to byl sen nebo nebyl. Radši si ale brusli před domem připnula. Odrazila se a stála před školou. A po vyučování zase. Nasadila si brusli a šup, byla doma. To ještě nic nebylo. Stačilo pomyslet, že by se ráda projela po hlavní silnici ve městě a už tam byla a nemusela vůbec nic dělat. Ani držet rovnováhu, ani se odrážet. Prostě jela stejnou rychlostí jako auta. Některá z nich dokonce předjížděla. Měla z tu chutí to říci mamince nebo tátovi, protože co je to za radost, když se s ní člověk nemůže nikomu svěřit. Ale strach, že by tím třeba mohla to kouzlo pokazit, byl větší. Proto radši zmizela někam, kde byla docela sama, a teprve tam brusli tiše poprosila, aby jí povozila po lese nebo nahoru a dolů po velikánské louce za lomem. Avšak za pár dní se Bohunce zase zdálo, že jí brusle volá a že jí říká, že táta měl pravdu a že na smetiště vyklopili její sestru. Moje sestra ale není kouzelná, říkala brusle, a když si ji taky vezmeš, já už kouzelná nebudu. Pak se brusle rozplakala, když já bych tolik chtěla být se svou sestrou. Druhý den o tom Bohunka přemýšlela celé vyučování, že málem dostala pětku za nepozornost. Ale rozhodla se a když škola skončila, nasadila si kouzelnou brusli a vyslovila poslední přání. Do lomu. Za chvíli opravdu druhou brusli našla. A doma se přesvědčila, že sen byl zase pravdivý. Když druhou brusli vyčistila, namazala a připevnila na druhou nohu, mohla si přát, co chtěla, pořád stála na stejném místě. Bylo po kouzlu. Možná jí z toho zjištění ukáplo i pár slz, ale ani ty neodplavily vzpomínky na kouzelné jízdy. V té chvíli se však Bohunka rozhodla, že se na bruslích stejně naučí jezdit. Kde našla nějaké rovné místo, hned to zkoušela. Mockrát si přitom natloukla, ale nepovolila. Se vším se totiž přiznala rodičům a táta řekl, že kdo se nechá od něčeho odradit, nikdy nic nedokáže. Ze začátku vždycky všechno spíš nejde, než jde. Byla často samá modřina, ale zkoušela to znovu a znovu, protože cítila, že jí to jde pořád líp. A kdykoliv se jí později něco nedařilo, šla se projet, aby jí brusle připomněly, jak se musí zabojovat, když se chce něčeho dosáhnout. Po takové projížďce pak všechno zvládala lehčeji. Jako se jinde říká, že všechno jde jak po másle, doma u Bohunky se zase říkalo, že to jde jak po bruslích. Kolečkových.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Kde právě máme zimu, ale takovou tu sněhovou. Za oknem padá sníh.
0: Hřejeme si ruce o hrnek s čajem.
1: Protože jsme před chvílí s Janou postavili super sněhuláka.
0: A určitě si dneska půjdeme ještě zasánkovat.
1: A neříkejte to, holky a kluci, Janě, ale určitě bude i koulovačka. To se těším.
0: Co říkáš, Ušoune?
1: Ale nic, Janě, všechno v pořádku, brambory jsou v řádku.
0: A naše dnešní Ušounova pohádková školka se chýlí ke konci.
1: Dneska jsme stihli všechna roční období. Pomohl nám samozřejmě pan čas.
0: Byla to legrace. Ze začátku jsme si užili jaro.
1: Viděli jsme mláďátka.
0: A krásné kytičky všude, kam se podíváš.
1: A pak bylo léto a to jsme řádili ve vodě.
0: A mohli jsme jen natáhnout ruku a dát si báječné ovoce.
1: Jo, to byla paráda.
0: Pak přišel podzim a to jsme byli v lese a sbírali houby a nosili zvířátkům zásoby na zimu.
1: A já jsem našel Václavky na pařezu.
0: A já pak našla Ušouna v obrovské hromadě listí.
1: A nakonec jsme tu měli opravdovou zimu.
0: Se sněhem a sněhulákem.
1: Ale víš co, Jani?
0: Vím, dneska si dáme na závěr úkol.
1: Jo, to jsem chtěl říct. Ušounův úkol. Holky a kluci, vezměte si papír.
0: Rozdělte ho na 4 části.
1: Buď ho přeložte na půl a pak ještě na půl.
0: Nebo prostě vezměte tušku a na papír namalujte jednu čáru uprostřed ze zhora dolů a pak uprostřed z jedné strany na druhou.
1: No prostě zkrátka udělejte si takové 4 chlívečky.
0: Do prvního namalujte něco, co patří k jaru.
1: A do druhého něco, co patří k létu.
0: Do třetího něco, co patří k podzimu.
1: A do posledního, 4. chlívečku namalujte zase něco, co patří k zimě.
0: Pak stačí, když váš splněný úkol rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio.
1: Ano, oni už budou přesně vědět, co mají udělat. A někdo z vás za splněný úkol dostane odměnu.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně, ať už je jaro, léto, podzim nebo zima.
1: Jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun
0: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A i poslední písnička dneska bude o ročních obdobích.
1: Písnička k tanci.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na Fun Facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: na jich. Pane kanál, hoří po jiných krajích. Pane kanál, hoři táhnou odsud. Pane kanál, prohlede jiný osud.
1: Sakry žerdek kruciál, kde jsem tenhle sloník vzal?
2: Himmel, Herrgott, Donner, Wetter, Kruzeis, Element. Hej!

0: Jirko Donnervetter, Kruceis Element. Hej!
1: Ahoj, kanále.
2: Ahoj, kanáre.
1: S tebou se nikdo nekamarádí, viď?
2: Nekamarádí.
1: Ty jsi zprostej, viď?
2: Romský zprostej.
1: Hele, a jak ti zní kanár a kanál?
2: To mi zní jako přátelství.
1: Pochopil jsi správně moji nabídku. Víš, ty můžeš říct, jaký chceš prostý slovo, a já, protože jsem kámoš, tak pípnu tak nahlas, že to nikdo neuslyší.
2: Opravdu?
1: No, opravdu.
2: A bude to fungovat?
1: No, zkusit to, hele.
2: No, tak já nevím,
1: jaký chceš, jakýkoliv.
2: Třeba můžu říct i
3: kde jsem tenhle slovník vzal?
0: Element, hej!
1: Hele, kanále, to bylo dobrý.
2: No, to bylo?
1: Teda, hele, to bylo úplně... Hele, myslíš, že bych si mohl taky, ale úplně malinko zasprostěčit?
2: No, jo, ale jenom potichoučku.
1: Ale potichoučku, ať to nikdo neslyší, hele, nikdo. Nikdo, ani...

0: Jirkou Kohoutem.
1: Bezvaden a parádní probouzení, holky a kluci, 10. hodinka je tady, vyrážíme na sever. Od mikrofonu vás zdraví a příjemné probouzení, hezký vstup do čtvrtečního rána, do čtvrtečního dne přeje Jirka Kohout.

Expedice Sever na Rádiu Junior pokračuje, tento týden nás zajímá Švédsko. Včera jsme se ve Švédsku parádně najedli, dnes budeme sportovat. Ve Švédsku je totiž sport velmi populární. Lidé zde milují lední hokej, fotbal a hlavně zimní sporty. Polovina národa pravidelně sportuje. Lední hokej patří mezi největší sporty. Švédsko má silnou ligu a reprezentace se jmenuje Tre Kronor. Pravidelně přivážejí medaile z největších sportovních akcí. Fotbal hraje ve Švédsku nejvíce lidí. Známý je klub Malmo a nebo ikona švédského fotbalu Zlatan Ibrahimovič. No a zimní sporty, například běh na lyžích, sjezdové lyžování a biatlon, to jsou tradice. Známý je Vasův běh, o kterém si budeme povídat trošičku víc. Oblíbená je také házená, florbal, golf a jezdecký sport. No a také spoustu zajímavých netradičních sportů, o kterých dnes možná uslyšíte poprvé.

Vůbec nejstarší, nejdelší a největší závod v běhu na lyžích na světě se jezdí na 90-kilometrové trati ze Salenu do Mory. Jak tento závod vůbec vznikl? Příběh závodu se začal psát v zimě na přelomu let 1520 až 1521. Švédsko bylo součástí Karmanské unie pod vládou dánského krále Kristiana II., přezdívaného Tyran. Ten nechal popravit desítky švédských šlechticů během takzvané štokholmské krvavé lázně, a to včetně rodičů mladého šlechtice Gustava Erikssona Vasy. 24-letý Gustav Vasa uprchl do provincie Dalarna do města Mora, kde se snažil místní rolníky přesvědčit k povstání. Místní ho však zpočátku odmítli. Zklamaný Vasa se proto vydal na lyžích na západ směrem k norským hranicím. Krátce po jeho odchodu se k lidem v Moře dostaly zprávy o nových krutých daních a brutalitě dánského krále. Rozhodli se bojovat a vyslali své dva nejrychlejší lyžaře, aby Vasu dostihli. Poslové ho vystopovali po 90 kilometrech v obci Salem a přemluvili ho k návratu. Gustav Vasa se postavil do čela povstání, Dány porazil a 6. června roku 1523 byl korunován švédským králem, čímž vzniklo nezávislé Švédsko.

Vasův běh. Myšlenka zopakovat historickou trasu vznikla v roce 1922 u příležitosti oslav 400. výročí Vasova povstání. Otcem myšlenky byl tenkrát novinář Anders Pers z lokálních novin v Moře. V prapředků stopách za budoucími vítězstvími. Tento slavný nápis visí nad cílovou rovinkou na dřevěném portálu v Moře. První ročník v roce 1922 vyhrál tehdy 22-letý Švéd Ernst Alm v čase 7 hodin 32 minut. Dodnes drží titul nejmladšího vítěze v historii. Tradiční švédští patroni závodu, což jsou dívka a mladík v kroji, dodnes rozdávají v cíli vítězům medaile a věší všem zúčastněním masivní vavřínový věnec. Za celou historii od roku 1922 byl závod zrušen pouze třikrát kvůli nedostatku sněhu. No a máme také českou stopu. Čeští lyžaři závod milují. Největšího úspěchu dosáhl legendární dálkový běžec Stanislav Řezáč, který v roce 2011 vybojoval fantastické druhé místo. A pozor, mezi ženami závod v roce 2016 dokonce vyhrála reprezentantka Kateřina Smutná.

Švédsko je sportovní velmocí s řadou fascinujících rekordů, neobvyklých tradic a unikátních sportů, které nikde jinde na světě nenajdete. Pojďme se na ně podívat. Představte si hokej, který se hraje s míčkem na ledové ploše o velikosti fotbalového hřiště s 11 hráči na každé straně s fotbalovými brankami. To je bandy. Ve Švédsku jde o obrovskou zimní tradici. Finále domácí ligy na otevřeném stadionu pravidelně sledují desítky tisíc fanoušků v mrazivém počasí.

0: write your name.
1: Švédsko dalo světu nový multisportovní fenomén zvaný swimrun. Extrémní obojživelný závod. Nejznámější je závod Otilo z ostrova na ostrov. Dvojice závodníků překonává trasu přes desítky švédských ostrovů. Unikátní je, že se střídá běh a plavání bez převlékání. Běží se v neoprénu a plave se v běžeckých botách.

0: vám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
1: Je to tak? Jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
0: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
1: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
2: Jú, tak to je pecka.
1: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

Největší sportovní základnu má ve Švédsku fotbal a švédský fotbal je neodmyslitelně spjat se Zlatanem Ibrahimovičem. Kromě svých úžasných gólů, jako byly třeba nůžky z 30 metrů proti Anglii, proslul svým obrovským egem a hláškami. Ve Švédsku dokonce do oficiálního slovníku přibylo nové slovo Zlatanéra, což znamená dominovat nebo vládnout silou.

Švédsko je jedinou západní zemí, která dokázala dlouhodobě drtit Čínu ve stolním tenise. Jan-Ove Waldner, přezdívaný Mozart stolního tenisu, se stal ve Švédsku i v Asii absolutní legendou. V Číně byl tak populární, že měl vlastní řadu tehdejších telefonních karet. No a vyhlášené je také švédská rally. Je jediným čistě zimním podnikem v kalendáři mistrovství světa. Auta se řítí po lesních cestách na sněhu a ledu rychlostí přes 150 km v hodině. Piloti používají pneumatiky s kovovými hroty a záměrně opírají auta v zatáčkách o sněhové závěje, aby nestratili rychlost.

Skiorink s koňmi, zimní sport, který kombinuje lyžování a jezdectví. O co jde? Lyžař je tažen na laně za cválejícím koněm, někdy i bez jezdce, kdy lyžař ovládá koně sám pomocí opratí. A ve Švédsku se v tomto sportu pořádají rychlostní závody i slalom na sněhu a ledu. Jezdecký sport obecně je ve Švédsku obrovským fenoménem a po fotbale jde o druhý nejpopulárnější sport mezi dívkami. Švédové absolutně dominují světovému parkouru a všestrannosti a jejich jezdci pravidelně vozí zlaté medaile z olympiád.

Brännboll neboli švédská lidová pálkovaná. Tento sport hraje ve Švédsku doslova každý. Často na rodinných oslavách nebo školních akcích. O co jde? Hra je velmi podobná softballu nebo baseballu. Pálkař odpálí míček tenisovou raketou nebo dřevěným klackem a snaží se oběhnout 4 mety, zatímco druhý tým chytá míček. V univerzitním městě Uma se každoročně koná obří turnaj, který má statut neoficiálního mistrovství světa a doprovází ho velký hudební festival.

0: Rádio Junior.
1: Rogajning, extrémní 24-hodinový orientační běh. Švédsko je kolébkou klasického orientačního běhu, ale velmi populární je zde jeho extrémní verze. Funguje to tak, že tým dostane mapu obrovského území, často divoké severské tajgy, a mají za úkol během 24 hodin pozbírat co nejvíce kontrolních bodů s různou bodovou hodnotou. Tým si volí trasu sám a musí si správně rozvrhnout cíly, jídlo i spánek v divočině.

Je tady další zajímavý švédský sport, vikingský hod kamenem. Tento sport pochází z ostrova Gotland a jeho kořeny sahají až do doby vikingů. Jde o to, že hráči házejí plochým, speciálně tvarovaným kamenem nebo hliníkovým diskem zvaným varpa na cíl vzdálený 15 až 20 metrů. No a cílem je hodit disk co nejblíže k zapíchnutému kolíku v zemi. Švédský svaz tohoto sportu pořádá pravidelná mistrovství. No a potom park. Prastarý předchůdce tenisu. Je to další unikátní hra z Gotlandu, která se hraje na trávě. Má složitá pravidla a připomíná mix tenisu, volejbalu a basketbalu. Jde o to, že dva sedmičlenné týmy odrážejí malý, kůží obalený míček plněný ovčí vlnou. Zajímavé je, že hra se hraje na otevřeném poli bez sítě, pouze s vyznačenými zónami na zemi.

Další specialitou Švédska jsou ledové hotely. No a také to souvisí s tím sportem, protože sportovci při různých mistrovstvích se musí někde ubytovat a fanoušci také. Úplně první ledový hotel na světě se jmenuje Ice Hotel a nachází se ve švédské vesničce Jukarsjärvi. Zhruba 17 kilometrů od polárního města Kiruna. Tento unikátní koncept vznikl úplně náhodou, když neměli kde ubytovat návštěvníky v zimní sezóně 1989 až 1990 a od té doby se stal celosvětovým fenoménem. Více se o tomto hotelu a dalších ledových hotelích dozvíte ve zvídavci Evy Sinkovičové.

Tak co, holky a kluci, zaujmul vás nějaký švédský sport, třeba vikingský hod kamenem, park nebo extrémní 24-hodinový orientační běh, nebo třeba švédská lidová pálkovaná, skioring s koňmi či extrémní plavecké a běžecké ledové sporty. No, Švédsko má opravdu spoustu zajímavých sportů, jestli si je chcete připomenout a zopakovat, tak není problém, můžete se podívat na web Rádia Junior a projet si tyhle sportovní švédské aktivity. Já bych vás teď rád pozval na večerní klub Rádia Junior, protože dnes zasedne k mikrofonu Jana Richterová a má velmi zajímavého hosta, herečku Petru Johansson. Tahle dáma má Švédsko velmi ráda a velmi důvěrně ho zná, tak se také dozvíme, jak to vlastně ve Švédsku chodí, jaké pohádky tam děti poslouchají a jestli tam je fakt taková tma, jak se říká, a nebo zase někdy vůbec není. Tak o tom se dozvíme víc po 19. hodince v klubu Rádia Junior.

0: Dnes jsme si ve Švédsku parádně zasportovali a objevili jsme nové sporty. Musím říct, že jsem docela překvapený, jak Švédové sportují a jaké zajímavé sporty dělají. A většinou, když nějaký sport dělají, tak se u toho shromáždí hodně, hodně lidí. Stovky, tisíce, možná i desetitisíce. Tak teď už je na čase, abychom si zasportovali i my. Od mikrofonu se loučí a krásný prázdninový den přeje Jirka Kohout. Ahoj!
1: Junior.

jejich kulis i šminky pro herce. A zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad. Dole v podhradí už lampám knoty

tucet hravých lesních skřítků i víla třpitivá, dobrý jelen rychle pádí. Uspat smolíčka, brouček beruš se dá pusu, než zamknou očička. A zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad. Moudrý mlynář dělá křížek dětem na čelo, aby klidně se jim spalo.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: mami, a jak vypadá?
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád, nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale...
1: Žádné ale, a nebudeme se o tom dál bavit.
0: Ale já...

0: Kvůli.
1: Zajímá tě, co je in?
2: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
1: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
2: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
1: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
2: Co myslíte? Daj to?
1: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
2: A budeš vědět, co je trendy.
1: Yes.

než člověk. Jsem král orangután, jsem král všech králů král, jsem král orangután. Teď já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent. Jsem králem, již už nelze víš, to těží mě jako cent. Já chtěl

oko. Lek jsem se, proč spím tak vysoko, jak ocitem se tu. Usnul jsem snad za letu.

máma někam odběhla si, nevím, na nákupy asi. Já se chtěl jen proletět,

0: právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

Africe navštěv školní třídu. Mají bídu, nemají ani křídu. S těma by měl se sebe fotit a poradit jim, jak mají žít. A začni, kámo, s meditací. Ne, ale v Česku jsou etací, co meditujou klidně tu, ale

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Dáma s bílou kočkou, tak se jmenuje příběh, ve kterém se bílá sudička pokusí změnit zlou sudbu své černé sestry a rozplést pocuchané nitky několika lidských osudů. Jestli pak se jí to povede? Příběh o princezně Biance napsala Melita Denková. Režie v roce 1997 Maria Křepelková. Hrají Petr Svoboda, Blanka Bohdanová, Jaroslava Adamová, Magdalena Rajfová a další.

0: Právě se rozezněly zvony na oslavu princezniných narozenin. Stál jsem na prahu a vzpomínal, co vše jsem ztratil od doby, kdy se narodila. A nejen já, i moje sestra Líza, i celé království. Trpké vzpomínání a zvony jakoby mým myšlenkám přizvukovaly. Pochmurně bíjí všechno, všechno, všechno.
1: Hej, človíčku, stojíš tu jako solný sloup? Probuď se.
2: Aha.
1: Ptám se tě, proč se tady tak slavně zvoní?
2: To jsem se lekl. Kdo jste a kde jste se tu tak zčista jasna vzala?
1: Co kdybys raději zdvořile odpověděl na otázku? Pak třeba já zas odpovím na tvoji.
2: Princezna Bianka slaví 18. narozeniny. Odkud jste, že to nevíte?
1: Jsem zčista jasna. To jsi řekl dost trefně. Ale víš, co mi nejde na rozum? Když princezna slaví narozeniny, jak to, že z kašen neteče víno? Ani chléb chudým se nerozdává.
2: Chudí jsou všichni. Jsme chudé království, paní, zčista jasná. Můžeme si dovolit jenom zvonění.
1: Zvonění udělá radost, protože potěší srdce. Ale teď mi ukaž cestu ke královskému paláci.
2: Stojíte před ním.
1: A nepovídej. Řekla bych, že palác býval výstavnější.
2: V paláci se už dávno nebydlí. Král i princezna se přestěhovali do zahradníkova domku.
1: Aha, tak ustup, právě k ním jdu.
2: Pro vás určitě? Nejsou doma.
1: Jsem Víla Sudička, kmotřička princezny Bianky. Nesu jí dárek.
2: To by si každá vedchá babka ve městě mohla usmyslet, že je Víla a pozvat se tak k obědu.
1: Když mi nevěříš, zavolej starého králova komorníka. Ten si vzpomene, jak jsem Biance přinesla ke křtu hedvábnou košilku s knoflíčkem ve tvaru sedmi krásky. A k ní přidala sedm krás. A ještě...
2: Starý komorník už je dávno v pánu. Komorníkem jsem tady teď já. A taky kuchař a zahradník, jindy zas písař nebo kočí. To všechno v jedné osobě. Jsem... jediný králův služebník? A vy? Vy jste lhářka, protože kdybyste byla sudička, tak tohle všechno dobře víte.
1: Snad jsem tam na nějakou drobnost zapomenu.
2: Aha.
1: Ale pořád vím víc, než vědí smrtelníci. Tak už se přestaň mračit a pust mě dál, Benjamine.
2: Cože? Odkud znáte mé jméno?
1: Říkám, že vím ledacos. Stačí se trochu rozpomenout.
2: Moje jméno jste mohla někde zaslechnout. Abych vám uvěřil, musela byste vědět víc.
1: Povím ti tedy něco, co se nedá jen tak náhodou zaslechnout. Ta bílá kočka, co ti sedí u nohou, je tvoje sestra Líza. A ty sám taky nejsi tím, čím se zdáš, starcem, který jen tak z dlouhé chvíle zevluje na Prahu. Vždyť...
2: Proboha! Ať jste, kdo jste! Mlčte!
1: A zrovna ne! Co jsi chtěl slyšet, uslyšíš. Ty, Benjamine, jsi kdysi býval vznešený muž. Po králi hned první v království. A Líza zase krásná, hrdá dívka, první dvorní dáma.
2: Moje nešťastná sestřička.
1: Král vás měl oba rád a tobě svěřil všechny královské obchody. A tu si jednou bílý princ ze sousední bílé země objednal u vás 365 tisíc bílých oveček. Za každou z nich poslal předem zlaťák.
2: 365 tisíc zlatých. Honem jsme scháněli ovečky z celé země.
1: Když jste to stádo přihnali na hranici, zvedla se sněhová vánice a všechny ovce zmrzly. Přišli jste o ně i o zlaťáky, protože s nimi ses rozjel za bílým princem poctivě je vrátit.
2: Bože, kdybych věděl, co mě čeká.
1: Bílý princ ti s nejvlídnější tváří oznámil, že všechny tvoje obchody dopadnou stejně špatně, pokud mu nebudeš sloužit proti svému králi. Ty jsi ale rozhořčeně odmítl.
2: Jak jinak?
1: Jistě, jak jinak. Ale za to se princ pomstil krutým žertem. Tobě dal podobu starce a Líze tuhle bílou kočičí kůži. Tak jste vlastně oba zmizeli ze světa. A navíc to vypadalo jakože s hromadou zlaťáků, protože...
2: Ano, ano, bílý princ popřel, že mě kdy viděl. Pak ještě velkorys řekl mému králi, že na splacení dluhu nespěchá.
1: Proto ho má tvůj pan král v úctě, zatímco tebe proklíná. A přitom nemá věrnějšího služebníka, už jen jak střežíš tyhle královské dveře. Můj milý, i když mě tím zlobíš, přece tě musím obdivovat.
2: Vím, že bílý princ pletichaří dál. Proč by nás jinak stíhala pohroma za pohromou? Tak hlídám. Jednou se tady ten lump nachomítne. A pak...
1: Zase nebuď tak hr. Tak jako ty jsi a nejsi stařec, tak bílý princ je a není lump.
2: Že není? Co tak najednou, paní? Ještě před chvílí jste věděla náramně dobře, co on je zač.
1: Ach, Benjamine, věci se někdy mají tak, že jsou takové, jaké nejsou. Ale tohle ty nepochopíš.
2: Ne, to ne. Nikdy jsem nerozuměl kulatým slovíčkům.
3: Benjamine? Benjamine?
1: Mák mocenka Bianka. Tak už mě k ní pro pána Jána pusť. Snad si pochopil aspoň to, že nejsem jen tak někdo.
2: Pochopil. A právě proto vás nepustím. Nelíbíte se mi, paní. Hádám, že jdete rovnou od bílého prince. On přece musí mít nějaké pomocníky. Nejspíš vás poslal k nám slídit.
1: Kdybych byla urážlivá, Benjamine, hned bych ti jednu vylepila. A řeknu ti, s nás se dohodnu s tvrdohlavým meckem než s tebou.
2: Ne, nevím, proč bych měl věřit vašim poměnkovým očím. I bílý princ má tvář anděla a přitom černou duši. Jen odtud pěkně zmizte!
3: Benjamine, k obědu! Dnes jsi mým hostem, tak kde jsi?
2: Rozuměla jste. Zmizte vy, paní z čista jasná. A rychle!
3: Ah, ty si s někým povídáš? Dobrý den, paní.
1: Jaká pak paní? Jsem tvoje víla kmotřička, princezno Bianko.
3: Má kmotřička? Má sudička? To je nádherné překvapení. Vždycky jsem si přála vás poznat. Musíte s námi hned ke stolu. Co ti to napadlo, Benjamine, nechat stát kmotřičku u dveří?
2: Tak... Krásně to dopadlo. Ze všech sil se snažím podezřelou babku vystrnadit a to důvěřivé třeštidlo. Princezna Bianka i klidně pozve rovnou ke stolu.
3: Tak Benjamine, jídlo stydné. Pojď už.
2: Vždyť jdu. A šel bych třeba bez pozvání. Nechci tu vševědoucí babku spustit z očí. Ale kdo by to řekl? I pan král ji vítal jako starou známou, vlídně děkoval za návštěvu a ještě babce lichotil, co všechno dala Biance do vínku. Krásu, vtip, kuráž, vlídné srdce, veselou povahu. Ne, že by to všechno nebyla pravda, ale moc pochybuju, že to je zásluha té divné paní z čista jasna. Ovšem, ona se spokojeně uculovala, jakože ano.
1: Doufám, že jsem Biance dala všechno, co může jednou potřebovat. Snad jsem přidala i malinko navrch. Rozhodně jsem si dala záležet.
4: Myslím, že navrch jste jí dala paličatost.
5: Tatínku, najednou pomlouváš k motřičce dílo, které si předtím vychválil. Určitě není snadné vymýšlet lidem osudy. Dávám to hodně práce? Taková věc se přece nesmí splést.
1: To nesmí, nebo... Aspoň by neměla, i když... No, holčičko, i sudička se někdy splete. A to je pak nadělení.
5: Je, tak vám se to stalo. A kdy?
4: Bianko.
2: Ale babka jen mávla rukou a povídá, vždyť jsem jí sama dala do vínku zvědavost, tak co? A potom bez prošení spustí.
1: Všechno se stalo už hodně dávno. V jednom království čekali narození dědice, ale pak Snad ani sudičky nemohou vědět všechno. Nebo jsem byla roztržitá. Zkrátka, narodili se chlapci dva, dvojčata. A já nachystala sudbu jenom pro jednoho.
5: To jste ji nemohla rozdělit?
1: To už bych mohla zkoušet rozdělit sklínku vody na dvě poloviny. Tohle, holčičko, nejde. Opravdu. Jednomu z chlapců jsem nemohla dát nic. A na takovou příležitost čekala má sestra, černá sudička.
5: Černá sudička? Co je to zač?
1: Dává lidem do vínku jen jeden dar. Chtivost. Učí je brát, co se jim zlíbí a na 100 způsobů. Černými kouzly, intrikami, lstí.
5: Je, z té černé sudičky mi naskakuje husí kůže.
0: A pak se stalo něco podivného. Ačkoliv bylo chvilku popolední, venku se náhle setmělo, jako by na svět padla černá mlha. A vedle babky se objevila ženská od hlavy k patě zahalená v černých závojích. Její hlas syčel jako hadí.

0: dívá.
1: Už léta trpělivě spřádám bílé nitky nových osudů. Není daleko doba, kdy se na cestu vydají dvě dívky, které zpřetrají tvé černé sítě. Váhy zmařených osudů se zase vyrovnají. Ano, sestro, chystám tvůj pád.
2: A pak se zase náhle rozjasnilo, že bych na chvilku usnul a měl zlý sen? Vždyť ostatní se tváří, jako by nic neviděli, nic neslyšeli. Pan král si zrovna stěžuje babce, že se Bianka nechce učit. Už vím, tohle ta babka provedla jenom mě. Jsou to její kejkle a teď se tváří mírně jako hrneček s mlékem a schovývavě hladí Bianku po tváři.
1: Tak ty se nechceš učit? Proč?
3: Ale to vůbec není pravda.
4: Tvůj učitel si stěžoval.
3: Tatínku, nechci se učit hlouposti, co nikdy nebudu potřebovat. Posuďte sama, kmotřičko, prý mám umět celou řadu poklon a úsměvů. K přijímání dvorních dam, k přijímání delegací a ještě kdo ví k čemu. Na co to je? Jediná společnost, kterou tu mám, je Benjamin s Lízou. A s nimi okopávám zeleninu a kytky v zahradě. No a smát se umím bez učení. Jednoduše, když je něco k smíchu. Jako třeba ty poklony z úsměvy, tatínku.
4: Děkuji za poučení. Jsi pořád jako malé dítě. Bianko, už je ti 18. To je čas navdávání. Brzy se začnou sjíždět princové a že ti tady kmotřička laskavě dopřála krásu, bude těch princů aspoň 1000. Přivezou ti drahé dary, zlaté šperky, hedvábné závoje, vějíře spavýho peří.
3: Kdo by vozil pávy a zlato chudé princezny?
4: Však uvidíš, jak se dary i princové pohrnou. A ty musíš umět ty urozené pány vznešeně přijmout. Musíš se umět uklonit, usmát. Jiná je poklona pro prince, kterého odmítneš, a jiná pro toho, komu nakonec podáš svou ruku.
3: Ale...
4: Určitě musíš umět víc, než takhle nad vším ohrnovat nos.
3: A já si vezmu jen toho, koho budu mít ráda.
1: Správně.
4: Pro pána Jana, kmotřičko, nečekal jsem, že budete tu umíjenou holku podporovat. Je v zájmu království, aby se Bianka dobře vdala.
1: Nerozčilujte se, pane králi, však ono to tak bude.
4: Hodně mlhavá slova, Vílo, kmotřičko. Raději, kdybyste Biance domluvila.
1: No tak, abyste neřekl. Ty poklony se uč, má milá. Vím, proč to říkám. Slíbíš mi to?
3: Ano, slibuju. Budu se tedy učit nakrucovat a ušklíbat podle předpisů.
4: Ne, budeš pouze pěstovat mravy, které se hodí k princezně. Slušně mluvit, půvabně se uklánět a usmívat, ladně chodit a tančit.
3: Tady, Líze, by tohle všechno šlo mnohem líp. Všiml jsi, jak ta má ladnou chůzi?
4: A nepleť kočičí chůzi do vážných řečí o pěstování mravů.
3: Nemám ráda ty tvoje vážné řeči. Radši ukážu k motřičce, jak umím pěstovat kytky a zeleninu.
1: Ty mi chceš říct něco v tajnosti, viď?
3: Ano. Kmotřičko, prosím, nemohla byste mi prozradit, kdo je ten... Tedy, no zkrátka, kdo je ten můj ženich?
1: Ty moje zvědavá dušičko.
3: Ne, nesmějte se, vždyť já se bojím. Přece jste slyšela, tatínka, kdyby těch jeho 1000 princů nepřijelo, sezve je sám. A z nich ho bude zajímat ten nejbohatší. Prý pro blaho království. Ale já nechci vybírat podle bohatství. Pak si zase říkám, jestli bych přece jen neměla. Ne, vůbec nevím, co mám dělat. Prosím vás, poraďte mi.
1: Jednoduše si vyber toho pravého.
3: Kmotřičko, to přece není žádná rada. Jak ho mám poznat mezi 1000 princů?
1: Kdo říká, že ho najdeš mezi 1000 princů? Můžete čekat kdekoliv na světě.
3: Tím spíš ho tedy nepoznám.
1: Ale poznáš. Poznáš, má milá.
3: A jak?
1: Jednoduše. Zkrátka to bude ten pravý.
3: Vy mě snad chcete utrápit, kmotřičko. Třeba je to jednoduché pro vás, ale pro mě ne. No, povězte mi, prosím. Aspoň trošičku.
1: No dobře. Dá ti něco, co máš nejraději.
3: Nejraději? Nejraději. Já mám asi nejraději čerstvé jahody. Nosí mi je Benjamin.
1: Ty blázinku.
3: Ne, ne, už vím. Nejraději, ale úplně nejraději mám svůj talisman pro štěstí. perleťový knoflíček, který vypadá jako sedmi kráska. Knoflíček z košilky ke křtu. Tenhle dárek jsem prý dostala od vás, kmotřičko.
0: To ano. Je dárek, ty moje hlavo děravá, zase si na něco zapomněla. Bianko, vždyť já ti dnes taky přinesla dárek.
3: Skříňka z perleti? Děkuju, je moc krásná. Co je to na ní vyryté? Znamení vah. A uvnitř? Co je asi uvnitř?
0: Poklad. Velký a vzácný poklad.
3: Ale jak je to možné? Vždyť skřínka je tak lehounká.
0: Tenhle poklad je už takový velký a přitom lehounký jako dech a stejně tak vzácný.
3: Jak tajemně to zní. Honem tu skřínku musím otevřít. Ale kmotřičko, vždyť jste mi k ní zapomněla dát klíček a přitom má hned tři zámky.
0: Náhodou nic jsem nezapomněla. Ode mě klíček nedostaneš.
3: Ne? A od koho?
0: Sama nevím. Prostě objeví se v pravý čas a potom skříňku otevřeš.
3: Já se snad zblázním zvědavostí. A kdy přijde ten pravý čas?
0: Až ti bude nejhůř.
3: To je mi, myslím, zrovna teď.
0: Nepřeháněj.
3: A je. Vždyť je to docela stejné jako s tím mým pravým ženichem. Už se mi zdá, že se něco dozvím. Ale vy si jen chytře hrajete se slovíčky, takže mám nakonec hlavu zamotanou víc než dřív. Kmotřičko, tohle mi nedělejte. Kmotřičko! Ona zmizela. To ne! Vraťte se, prosím, já vás potřebuju! V hlavě mi bzučí tisíc otázek.
5: Copak? Co se vám stalo, princezno? Že vám ta babka něco provedla?
3: Rozplynula se. A já ji potřebuju. Benjamíne, ty jsi ji viděl přicházet. Řekni mi, odkud. Šla bych ji hledat.
5: Objevila se úplně zčista, jasná, jako teď zmizela, ale radši ji nehledejte. Nelíbí se mi. Co vám to vlastně tady napovídala? Pláčete a přitom vám hoří oči a tváře?
3: To je moje věc. A nechám si to pro sebe. Vždyť ty ji nemáš rád. Mračil ses na ní celé odpoledne. Proč?
5: To je zase moje věc.
3: Máš ty ale dnes náladu. Pojď, Lízo, necháme ho, ať se tu vybručí.
5: Ne, Líza zůstane se mnou. Chci si s ní promluvit.
3: Promluvit?
5: Tedy... Chtěl jsem říct, že musí honit myši na sýpce.
3: A ty asi chceš vysvětlit, jak.
5: No...
3: Benjamíne, co to s tebou dnes je? A proč by Líza měla rejdit po prázdné sýpce? Jen pojď se mnou, Lízo. Vím o lepší zábavě.
5: Plakala a už se zase směje. Mě tady do smíchu není. A právě proto jsem se podřekl. Rád si s Lízou povídám. I když nemůže mluvit, vyčtu jí odpověď z očí. Jestli pak taky viděla tu divnou černou ženskou. A co si asi myslí o té babce, té paní z čista jasna?
6: Pořád mi nevěříš, Benjamine? Proč?
5: Fuj! Třeba už proto, že se mi nelíbí vaše způsoby. Zase jste mě vylekala.
6: Protože se teď lekáš i vlastního stínu. Takový si dřív nebýval.
5: A to vaše dřív se mi taky nelíbí. Ne. Vůbec se mi nelíbí, co všechno víte a co provádíte. A ať už jste kdo jste, raději nás tu nechte na pokoji. S Bohem!
6: Ty říkáš Bohem a já naschledanou. Naschledanou, nedůvěřivý Benjamine.
5: Ale naštěstí v příštích dnech se paní zčista jasna neobjevila. Pak přešly týdny i měsíce a myslím, že Bianka na ní zase zapomněla. Tedy náramně pilně se učila poklony, ale řekl bych, že už ani neví proč, komu to slíbila. A jednou zrovna jsem nesl na stůl snídani. Bianka ukazovala panu králi, jak se teď umí klanět.
3: Tatínku, dobře se dívej. Tohle je raní poklona, kterou ty nejlépe vychované princezny zdraví své královské otce u snídaně. Teď mi vypadl z kapsy perleťový knoflíček. Musím ho hledat. Kam se tak mohl zakutálet?
4: Moc vyvedená poklona, když lezeš po čtyřech.
3: Ale tatínku, byl to můj talisman. Knoflíček ve tvaru sedmi krásky. Musí se najít. Benjamine, Lízo, prosím, pomozte mi.
4: Ale pro boha, nevyvádějte tak kvůli knoflíku. až budeš královnou v pořádném království.
3: Pořád ta stejná písnička o velkém králování. Teď hledám knoflíček.
4: Bianko, je ti skoro 19. Už se nemůžeš chovat jako umíněné dítě.
3: Benjamine, podívej se sem pod skřínku. Nic?
2: Nic. Ani pod stolem.
3: Tak zvedneme koberec.
4: Bianko, posloucháš mě vůbec?
3: Samozřejmě, že poslouchám. Jsem teď přece dobře vychovaná. A víš, tatínku, co jsem se mimo poklon a tance ještě naučila? Žádná princezna, která dbá na svou pověst, se nevdává jen proto, že je jí skoro 19. Opravdu vznešená princezna nejdříve stanoví nějaký úkol. A jejím vyvoleným ženichem je pak ten, kdo úkol splní.
4: Jestli to zas není nějaká výmluva. Ten úkol už máš vymyšlený.
3: Zrovna mě napadl. Vezmu si jenom toho, kdo mi přinese dárek, který mi udělá radost.
4: Jenže kdo má uhodnout, co potěší rozmarnou holku?
3: Úkol nesmí být lehký. Takový už je zvyk. Na druhé straně si myslím, že tady Benjamin by na to přišel jako nic.
4: A dej pokoj, ty třeštidlo. Ale aspoň jsme trochu pokročili s těmi ženichy. Teď rozešleme dopisy do všech stran. Škoda, že k dopisům nemůžeme přidat taky Biančin obrázek.
3: Požádej Benjamina. Už mě maloval mockrát. I když Bůh ví, proč potají. Všem jeho obrazům říkám dáma s bílou kočkou. Jsem na nich totiž vždycky s Lízou a procházíme se spolu v zahradě. Podívej, tenhle jsem dostala naposled k 18. narozeninám.
4: Aha. Působivé dílo. Zvláštní věc. Podobně, když si malovala jedna mladá dvorní dáma.
3: Ty obrazy bych ráda viděla. Kde teď jsou?
4: Dal jsem je spálit.
3: Tatínku, a proč?
4: Protože její bratr zavinil chudobu naší země. Nechci mít na tu rodinu jedinou památku.
3: Zajímavé, že v královské kronice tenhle příběh není.
4: Netoužím potom, aby moji potomci věděli, jak jsem se nechal doběhnout. Měl jsem oba rád jako vlastní. Dívku i toho mladíka. Za jeho čest bych dal ruku do ohně, několik let se vzorně staral o všechny královské obchody a pak najednou zmizí s hromadou peněz. Vůbec jsem tomu nemohl uvěřit. Jenomže zároveň s ním zmizela i jeho sestra.
2: Je strašné poslouchat svůj a Lízin příběh, viděný z druhé strany, a mlčet. Ale nic jiného nezbývá. Píšu mlčky dopisy princům a pro slzy nevidím napsaní. A Bianka si toho všimla a hned se ptá, co se mi stalo. Jak rád bych jí všechno řekl, ale co pak by mi věřila? A tak jsem zalhal, že mi do očí svítí slunce.
3: Nepovídej. Vím dobře, co tě trápí.
2: No, to není možné.
3: Nelíbí se ti, že se mám vdávat za nějaké neznámé princátko. Ale Benjamine, ty a já přece víme, že můj úkol je vlastně nesplnitelný. A od tatínka bude zas na chvíli pokoj. Tak piš a nepláč. Není proč.
2: Brzy se začaly sjíždět princové. Vozili samé drahé dary a každý z nich se domýšlel, že udělá princezně radost. Radost? To dělalo králi. Ale princezna se jen usmívala a sekala ty poklony, co znamenají odmítnutí. Král se na ní mračil, ale nic neříkal. A pak jsem pochopil, proč, když jednou rozlomil pečeť na velkém bílém psaní.
4: Bianko, zaplať pánbů, že jsi všechny odmítla. O tvou ruku se teď uchází jeden velice vzácný člověk. Dobrodinec naší země.
3: Ani jsem si nevšimla, že máme nějakého dobrodince.
4: Tak jako máme podvodníky, kteří tu chudobu zavinili.
3: Myslíš toho hodného mládence, co pak zmizel s tvými penězi? Za všechno přece nemůže, to by musel být čaroděj.
4: A kdo ví, co on vlastně byl? Vždyť od té doby se nám na paty lepila jenom smůla, krů pobytí střídala sucha a po horkém létě zas přišly holomrazy. A kdo mi nabídl pomoc, když nebylo co jíst? Vznešený muž, který mě dnes se vší úctou prosí o tvou ruku.
7: Bílý princ.
3: Tak ty ho znáš, Benjamine? Snad na něj taky nespustíš chvalospěv jako tatínek. Ale na jednu věc jste oba zapomněli. Ať je jaký chce, nesplnil úkol, který jsem pro všechny nápadníky stanovila.
2: Spadl mi kámen ze srdce, když to Bianka řekla.
5: Ale král vypadal, jako když kousne do šťovíku.
4: Holčičko, zapomeň na ten svůj úkol. Vždyť je to dětinství. Lepšího muže nikde nenajdeš. Stačí se kouknout na princův obrázek a rázem se do něho zamiluješ.
3: Tobě se to už asi stalo. Ale přiznávám, že má hezkou tvář.
4: Tak co chceš víc?
3: Jedinou maličkost. Ať splní úkol.
4: Proč musíš být tak umíněná?
5: Díky bohu, že je. Ten úkol nemůže splnit ani Bílý princ. Nemůže uhodnout myšlenky princezny Bianky. Jenom já vím, jaký dárek Bianka očekává. Malý knoflíček z perleti. A ten nosím schovaný v kapse já.
8: Posel od Bílého prince přinesl psaní princezně Biance.
4: Jen psaní? Nic víc? Bianko, probuch, honem ten dopis otevři. Bojím se, že si prince urazila.
3: Princezno, žádáte dar, který vám udělá radost. Až budete číst tyto řádky, podívejte se z okna. To je má odpověď. Tatínku, to nezní zrovna moc vlídně.
4: Co se ti nezdá? Raději se rychle koukni ven. Co je tam?
3: Nic. Tedy nic zvláštního. Zvedl se vítr a schodil bílé květy z jabloní. Třepetají se jako sněhové vločky. Ale ne. Vždyť je to opravdu sníh. Sněhová chumelenice uprostřed května.
4: Snad si princ myslí, že ti sníh v květnu udělá radost. Vždyť je to nádherné překvapení, takové něžné a lehké pápěří.
3: Kdyby to bylo pár vloček, ale vždyť všechno pomrzne. Všude už leží závěje.
4: Přeháníš jako vždycky.
3: Vůbec ne. Ještě jsem nedočetla princův dopis, poslouchej. Takových darů mám pro vás ještě víc. Krupobytí. Věřím, že vám připomene perly. Husté liáky jsou přece jako stříbrné závoje. Tatínku, vždyť on vyhrožuje.
4: Nic nechápeš. Doslechl jsi, jak odmítáš všechny vzácné dary a chce se ti zavděčit něčím opravdu výjimečným.
3: Až moc výjimečným. Kdo může ovládat déšť a sníh?
4: Víš, co jsi? Nevděčná, vzpůrná, vrtošivá holka. Kam zase jdeš?
3: Do zahrady. Přemýšlet o tom, jestli jsem nevděčná a vrtošivá. Do naší ubohé zahrady, kde v květnu leží sníh. Benjamíne, poraď. Ty přece prince znáš. Sotva tatínek spustil ten chvalospěv, hned si věděl, o kom je řeč. Je opravdu tak ušlechtilý? Řekni mi o něm něco.
5: S radostí. Je to největší lump, jakého nosí zem.
3: Ale Benjamíne, to snad...
5: Konečně přišel čas, abych vyprávěl Biance svůj příběh. Mluvil jsem a mluvil, jak se princ pomstil, kdo je Líza. A když jsem skončil, Bianka dlouho mlčela. Nevěříte mi?
3: Věřím. Tobě jsem vždycky věřila. Jenom se nemůžu vzpamatovat. Kolikrát jsem si říkala, že máš mladé oči. A Líza, pojď sem, Lízu, ať tě pohladím.
5: To ona malovala všechny vaše obrazy.
3: Ano, Líza. Ta mladá dvorní dáma, co krásně malovala. A tatínek její obrazy spálil. Jak je to všechno hrozné. Ale co s tím? Jak vám můžu pomoci?
5: Nám? Vy sama potřebujete pomoc. Nemůžete se stát ženou toho darebáka. Ale pan král na tom bude trvat.
3: Vím. Můj bože, co mám tedy dělat?
5: Utéct.
3: Utéct? Utíkat se mi nelíbí. Dej mi lepší radu.
5: Kéž bych nějakou znal. Ne, musíte utéct. A čím dřív, tím líp. Ještě dnes v noci.
3: Ale kam?
5: Do Bílé země. Říká se, že pod Svícnem bývá tma. Tam vás nikdo hledat nebude.
3: Snad. Ale mám jít sama? Kdybys aspoň šel se mnou, Benjamine.
5: Ne, já tu musím zůstat. A pokusit se pana krále nějak... uklidnit, ale
2: Vím, jak to uděláme. Může jít s vámi Líza.
3: Tak dobře. Půjdu s Lízou. Dáma a bílá kočka se spolu vydají na cestu do neznámých dálek.
2: Kéž je ta cesta uchrání před neštěstím.
3: Lízo, šli jsme celou noc a celý den. A už je zase večer. Ani nevím, kde jsme. Je už blízko ta bílá země. A co tam vlastně budeme dělat? Z údolí se sem blíží průvod jezdců na koních. Mám se jich zeptat, kde jsme, nebo se jim mám vyhnout?
9: Dívka s bílou kočkou. Počkej, neutíkej. Kam jdeš tak sama pozdě na večer?
3: Já jdu si hledat službu, pane. Do bílé země. Je už blízko?
9: Tak ty jdeš od pana souseda do cizí země. A proč? Snad se ti nelíbilo, jak u vás včera padal sníh?
3: Nelíbilo, pane. Nikomu se to nelíbilo.
9: To věřím. A možná ještě dostanou další na dílku krop. Proč na mě ta kočka tak prská?
3: Tiše, Lízo, tiše. Raději půjdeme dál.
9: Bílá kočka jménem Líza? Počkejte! Stůj! A ty, děvče, ukaž mi pořádně tvář. V šeru je špatně vidět.
3: Ne, pane, my musíme jít.
9: Povídám, stůj! Nikam! Oh, ano. Jste to vy, princezno Bianko. Poslala jste mi svůj obraz s bílou kočkou. No, aspoň jsem viděl, že s Lízou je vše při starém. A nelichotila vám na svém obraze, jste možná ještě krásnější.
3: Bože můj, vy jste bílý princ. To je strašné.
9: Naopak, báječné. Jedu za svou nevěstou, abych jí napravil hlavu. Myslím si totiž, že je vzpurná, když neodpověděla na můj dopis, ale ona mi zatím sama vyjde vstříc.
3: Já přece...
9: Ale proč jste si oblékla tyhle hadry, princezno? To je nějaký zvyk ve vašem chudém království.
3: Vždyť já vám nejdu vstříc. Utíkám před vámi.
9: Ale proč? Vůbec mě neznáte? Čím jsem se vám mohl znelíbit?
3: Vím o vás dost.
9: To asi Benjamin žvanil. A vy tomu starému bláznovi věříte?
3: Věřím. A i kdyby Benjamin mlčel, stačilo by mi číst váš dopis. A co ten včerejší sníh? To snad byl laskavý nápad.
9: Laskavý až dost. Abyste věděla, ten sníh byl jako pohlazení proti tomu, co ještě můžu udělat. Rozpoutáme vaší zemi peklo, jestli si mě nevezmete.
3: Bože! A můj otec věří, že jste náš dobrodinec.
9: A nejsem. Kdo poslal obilí a chléb, když krupobytí potlouklo úrodu na všech vašich polích?
3: A kdo poslal to krupobytí? Teď už to vím. Čemu se smějete?
9: Je tak zábavné vymýšlet intriky. Ale věřte, že jsem to všechno dělal jen kvůli vám. Totiž chtěl jsem si nejdřív zavázat vašeho otce. Chtěl jsem to s vámi nejdřív zkusit po dobrém.
3: Máte divnou představu o tom, co je to po dobrém. Proto se naše cesty minou.
9: Ani bych neřekl. Utíkáte přede mnou a přesto jsme se potkali. To už je osud, princezno.
3: Takový osud si přece nezasloužím.
9: Už dost řečí. Nasedněte si do kočáru, ať nikdo nevidí, v jakých šatech mi vyšla moje nevěsta naproti. Lidé by ještě mohli pomlouvat, že si mě neváží.
3: Ale vždyť já vás nenávidím.
9: Promiň za mě, co na tom záleží. Já vás taky nezbožňuju.
3: Ale pak já vůbec nechápu, proč se o mě ucházíte.
9: Protože chci. A chci, protože jste ta nejkrásnější ze všech princezen na světě. A já jsem zvyklý sáhnout po všem, co je nejlepší. A získat to.
3: Co pak lidé vždycky udělají to, co chcete?
9: Dřív nebo později ano. A když ne, nevyplatí se jim to. Podívejte se na Lízu.
3: Tak mě raději taky proměňte. Třeba v žábu.
9: Ve vašem případě se takový trest nehodí. Chci, aby se celý svět dozvěděl, že nejkrásnější z princezen podala svou ruku právě mně. Nechcete přece, aby kvůli vám trpěli nevinní lidé? No tak, chci slyšet vaše ano.
3: Ano.
9: Konečně. Abyste viděla, že dokážu být i vděčný, tak po svatbě vám za to neochotné ano. Ochotně splním vaše přání.
3: Jaké? Nemám žádné.
9: Spíš máte krátkou paměť. Přece jste před chvílí vyslovila přání, ať vás proměním. No Až se s vámi pochlubím světu, až bude každý vědět, že jsem vás získal, pak už je mi jedno, co s vámi bude. Potom se proměňte třeba v žábu.
3: Jste vůbec člověk?
9: Jsem, co jsem. Tak už nastupte do kočáru. Ovšem vy taky, slečno Lízo.
3: Pojď. Pojď ke mně, Lízo. Lízo.
10: Hej, vy všichni! Obraťte koně, kočáry! Jdeme zpátky domů! Do Bílého hradu!
3: Tak to je váš hrad. Zvenku už z dálky svítí jeho bílé zdi, ale uvnitř je černý a mrazivý. Je jako vy. A co ty divné stíny, které tu snářkem přebíhají po chodbách?
9: Stíny těch, kteří mi odmítli poslušnost.
3: Vždyť jsou jich stovky, tisíce. Tisíce naříkajících nešťastníků. Není vám jich ani trochu líto?
9: Spíš mě to věčné kvílení nudí. No, neprovedl jsem to líp s Lízou a Benjaminem? Nemám je na očích. A oni sami vlastně taky nedopadli nejhůř. Užívali si světa. Vidíte, slečno Lízo, už se přestaňte krčit v té kočičí kůži. Vyskočte a vyprávějte nám, jak se vám v ní žilo. A jak se pořád má Benjamin?
3: Mlčte, princi. Aspoň se pořád neposmívejte. Lízo, Lízo, tak to jsi ty. Konečně tě vidím. Bianco. Aspoň tu mám jednu přátelskou duši, aspoň si s tebou konečně můžu popovídat. Má milá Bianco.
9: Jen se mi nerozplyňte v slzách, dámy. Zítra ráno tu přece bude svatba. A to prý bývá veselá událost.
3: Jak pro koho?
9: Nezačínejte zase, princezno. Už nechci slyšet sebemenší námitku. Slitujte se nad svými poddanými. Víte, co jsem vám slíbil? I když se o mě říká, že na mé sliby není spolehnutí, tak tenhle splním do puntíku.
3: Nepochybuji.
9: Výborně. A zkuste se vyspat do přívětivější nálady. Tady visí váš obraz. Jdete zahradou, slízou a usmíváte se. Víte, že vám úsměv sluší?
3: Úsměv? Ten už jsem dávno zapomněla.
9: Ale máte tu pro něj dobrý vzor. Tak se ho zase naučte. Přeju vám dobrou noc.
3: Usmívat se se srdcem plným žalu. Lízo, jen se podívej na svůj obraz. Ještě včera jsme byli tam doma, v zahradě. A jako by to bylo před milionem roku. Ačkoliv něco dobrého se tady přece stalo. Máš teď zase svoji podobu.
11: Jenomže tohle štěstí je draze vykoupené tvým. Nestojím o ně. Vždyť ty bys teď na sebe ráda vzala mou starou kočičí kůži.
3: Bez váhání. Vzpomínám si, co mi sudička vykládala o mém ženichovi. Už chápu, proč mluvila tak mlhavě. Netroufla si mi říct, jaký mě čeká zlý osud.
11: Benjamin ji nikdy nevěřil. Ani já. Vždycky jsme mysleli, že je jedna ruka s bílým princem.
3: Ne, ne, ne. Já jí pořád věřím. I když teď. Teď je to dost těžké.
11: Neplač, Bianco, prosím tě, neplač. Víš co? Půjdeme jako do naší zahrady zde na obraze, budeme se jako procházet mezi stromy a snad se nám aspoň na chvilku podaří zapomenout na to, kde doopravdy jsme.
3: Myslíš?
11: Prosím, aspoň to zkus.
3: Tak dobře. Lízo, co se to třpití tam v té trávě? Vypadá to jako malý zlatý klíček.
11: Nic takového jsem nemalovala. To bude asi pampeliška.
3: Ne, opravdu je to klíček. Podívej, tady blízko růží, tady.
11: Jak se zhodutkla, vypadl z obrazu. Co to znamená, Bianco?
3: Nevím. A nebo možná vlastně vím. Vzpomínám, co řekla má sudička. Až ti bude nejhůř, objeví se klíč k perleťové skřínce. Pak ji otevři. No dobře mi není. A vida klíček je tady.
11: Co je v té skřínce?
3: Nemám tušení. Kmotřička říkala, že vzácný poklad. Lehonký jako dech.
11: Pěkný nesmysl. A proč tu skřínku máš otevřít?
3: Ani tohle nevím.
11: Tak proč se usmíváš?
3: Vždyť je to důkaz, že moje kmotřička nemluvila do větru. Asi má plány, kterým nerozumím. Ale určitě nezamýšlí nic zlého.
11: Ty důvěřivý blázínku, proč jsi tu skřínku vůbec s sebou brala?
3: Jak bych mohla jít do neznáma a nechat doma dárek od své nejmilejší kmotřičky?
11: Tvá nejmilejší kmotřička ti dá divný dárek. Skřínku bez klíče. Klíč k ní se potom objeví za divných okolností na divném místě. A ještě nevíš, co ta skřínka skrývá. Co když tvá nejmilejší kmotřička ti v té skřínce podstrčila zlý osud?
3: Ne, to už bych nemohla věřit nikomu.
11: Tak tu skřínku, prosím, raději zatím neotvírej.
3: To ani nemám v úmyslu. Protože dokud nestojím vedle Bílého prince ve svatební síni, ještě není nejhorší.

0: Je čas, má princezno. Svatební síň je připravená, svatební smlouva čeká jen na váš podpis. Sezval jsem i svatební hosty, jsou to sice jen stíny mých nepřátel, ale co se dá dělat, za to muzikanti jsou živí.
1: Jen neplýtvejte slovy, princi. Já jsem připravena.
0: Vida, čekal jsem, že budete dělat drahoty. Tak jste se z rozmaru vyspala. Už se vám zdám lepší?
1: Říkám, že můžeme jít. Svatební síň. Bože můj, kmotřičko, já vám věřím. Ale hned by mi bylo líp, kdybyste mi dala nějaké znamení, že o mě víte.
0: Co si to šeptáte? Zní to jako litanie.
1: Kmotřičko, alespoň na mě promluvte. Stačí mi jediné slůvko.
0: Tady je svatební smlouva. Podepište.
1: Ano, ale počkejte chvilku, jen chviličku.
0: Vytáčky v posledním okamžiku.
1: Žádné vytáčky, jen... Chci otevřít tu perleťovou skříňku, co za mnou nese Líza. Jsou v ní staré rodinné šperky. Podle dávné tradice si je smím vzít až těsně.
0: Máte u sebe rodinné svatební šperky? A pak, že jste za mnou nespěchala, tak otevřte skříňku, jsem zvědavý a miluji šperky.
1: Kmotřičko, stůjte při mě. Odmykám první zámek.
0: Proč tak pomalu? Mně se samou zvědavostí až úží dech.
1: Teď. Odemykám druhý zámek.
0: Opravdu se mi špatně dýchá. Všechno se se mnou točí.
1: Teď třetí zámek.
0: Ne, zadržte. Svět se mi zhoubl vzhůru nohama. A už vím proč. Ať je ve skřínce cokoliv. Šperky to nejsou. Jako bych se propadal do hluboké jámy. Už vás nevidím. Pomozte mi někdo!
2: Bianko, bohu díky, že svěřila své kmotřičce. Jen honem otoč klíčem po třetí, ať princ docela ztratí svou moc a sílu.
1: Lízo!
2: Proč váháš? Co je s tebou?
1: Mrazí mě. Padá na mě strach. Vedle mě se objevila žena v černých závojích. Má tvář kmotřičky a přece jinou zlou.
2: Vždyť je to ta druhá, její černá sestra. Přišla na pomoc princi. Jen si vzpomeň, jak o ní tvoje kmotřička mluvila. Bylo to v den tvých 18. narozenin.
1: Já nic nevím, na nic si nevzpomínám.
2: Ale já ano. Pochopila jsem celý ten příběh o dvou chlapcích. Z jednoho vyrostl zloděj a lhář. A ten je tady s námi. Okradl bratra o všechno, vzal mu i tvář. Ale teď už mu z tváře ta vlídná maska spadla.
1: Před očima mám černo, v hlavě tmu.
2: Bianko, pro boha, teď se nesmíš vzdát. Začínám tušit, jaký vzácný poklad je ve skřínce, kterou odemykáš. Nezachráníš jen sebe. Všechny ty stíny kolem dostávají lidskou podobu. Stačí jen po třetí otočit klíčem. A všem se vrátí to, o co je připravil flešný bílý princ.
1: Skoro tě neslyším. Ruce mi omotaly černé závoje.
2: Pak tedy jsem tu ještě já. Otáčím klíčem po třetí.
1: Lízo, co to se mnou bylo? Kde je princ? A kde je ta černá žena?
2: Oba už jsou pryč a s nimi všechno zlé. Za to je kolem spousta šťastných, veselých lidí. A mezi nimi bílý princ, ten pravý. Pojďme honem k němu.
1: Ne, počkej, jak se to stalo? Pamatuji se, že jsem odemykala skříňku. A pak se všechno propadlo do tmy. Odemkla jsem ji nebo ne?
2: Dvakrát si otočila klíčem a po třetí už já.
1: Ty? Tomu nevěřím. Ty, která si mě pořád varovala.
3: Ale holčičko, odkdy ty nevěříš Líze?
1: Kmotřičko, kde jste se tu tak zčista jasna vzala? A proč jste nepřišla dřív? Tolik jsem vás volala, tolik jsem vás potřebovala.
3: Nemohla jsem vstoupit do hradu opředeného černým kouzlem, ale poradila si beze mě. Vy obě jste mi udělali radost. Všechno se stalo, jak jsem zamýšlela. Dvě dívky se vydaly na cestu a zpřetrhaly černé sítě mé černé sestry.
2: O paní, bylo tak těžké dát si to všechno dohromady. Zvlášť, když jedna z těch dvou dívek vězela dlouhý čas v kočičí kůži. Odpustíte mi, že jsem o vás tak pochybovala.
1: A já taky v té černé chvilce nakonec. A kmotřičko, vy nás ještě chválíte.
3: Jak pak ne, děvenky moje. Jsem moc spokojená.
2: Tak když se na nás nezlobíte, proč tu stojíme stranou? Já bych se s chutí radovala s ostatními. A taky chci přát ten nejkrásnější život pravému bílému princi. Pořád se na nás dívá a usmívá se docela jinak než ten druhý. Myslím, že nám chce poděkovat, ale netroufá si.
3: Lízo, co pak se můžeš takhle vyznat v úplně cizím mládenci?
2: Možná, že zrovna můžu. Třeba proto, že jsme měli stejný osud. Oba jsme žili bez života. V divném zakletí.
3: Aha. No, potom už se nedivím. Tak za ním běž.
2: Bianco, ty se mnou nepůjdeš?
3: Jen jdi sama. Bianca, jak se zdá, o něčem přemýšlí, viď, holčičko?
1: Ano. Říkám si, jak vynalézavě jste propletla tolik osudu. A říkám si, jak asi uděláte, aby se k pravému bílému princi dostal perleťový knoflíček, co se mi kdysi zakutálel.
3: A k čemu by ho potřeboval?
1: Má mi ho přece podat můj ženich.
3: Proč myslíš, že je bílý princ tvůj ženich?
1: Ale přece přinesla jsem mu ve vaší skřínce zpátky jeho osud, jeho život. To byl ten poklad vzácný jako dech. Nebo snad ne?
3: Ale ano, v tom máš pravdu.
1: No a on je teď proto pravý bílý princ. A tak si myslím...
3: Ale děvenko, s princovým osudem se změnil i osud tisíců jiných. Všech, kteří se tu teď kolem radují. Proč by to nemohl být někdo z nich?
1: Když jste přece řekla, že svého ženicha poznám mezi tisíci, protože bude ten pravý. A to je...
3: Bílý princ? Opravdu si to myslíš? Tak proč se za ním nerozběhla jako Líza?
1: Komotřičko, chcete snad říct, že bílý princ je Lízin ženich?
3: Tak jsem to zamýšlela.
1: Za mě, ačkoliv přece jen, co bude se mnou?
3: Ty dál čekej, až dostaneš svůj perleťový knoflíček.
1: Jen jestli mě jen tak neutěšujete. Podle mě byl knoflíček dobrý jen k tomu, abyste uvedla do pohybu všechny události.
3: To taky. Ale přitom jsem dbala, aby se dostal na své místo.
1: Ale kam?
3: No přece k tomu pravému.
1: Kmotřičko, já z vás asi vyletím z kůže.
3: Ale nikam nelítej. Raději jeď pěkně pomaloučku domů.
1: Hej, pane! Proč se tady tak slavně zvoní?
4: Protože se vrátil starý čas a splácí staré dluhy.
1: Divná odpověď. A z kašen dokonce teče víno? Tomu já říkám plýtvání. O tom si musím promluvit s panem králem. Pusťte mě k němu, vím, že bydlí tady v zahradníkově domku.
4: Už ne, už se zase přestěhoval zpátky do paláce. Znáte cestu?
1: Jak by ne, ale teď musím počkat, až po ní přejde stádo ovcí. Co to má zase znamenat?
4: I to je splátka starého dluhu. 365 tisíc bílých oveček, o které nás kdysi připravil bílý princ. Celé je to moc dlouhý příběh. Ten nemůžete znát.
1: Znám ho dobře. Vím, že je to pro kde koho důvod k radosti.
4: Proto se nehodí, aby tu někdo chodil se smutnou tváří jako vy.
1: Já mám svůj vlastní malý žal. A co je komu do toho?
4: Mně třeba ano. A třeba taky vím, co vás trápí. Pořád jste nedostala dárek, na který čekáte. Princezno Bianco.
1: Vy jste mě poznal, pane. Asi jste viděl můj obrázek. A kvůli tomu dárku se taky nadělalo mnoho povyku.
4: Ale já vím, jak měl ten dárek vypadat.
1: To už byste jen hádal.
4: Tak schválně. Měl to být perleťový knoflíček.
1: Jak to víte?
4: Od Benjamina. Pamatujete se na něj?
1: Hloupá otázka. Jak bych mohla zapomenout na svého milého Benjamina? Kde vlastně je? Něco se mu stalo?
4: Stalo. Ale nic zlého. Stojí před vámi.
1: Pane, nežertujte.
4: Princezno Bianco. To není žert.
1: Vy, že jste... To přece... Ale...
4: Ano.
1: Jeho oči máte. Jsi to ty, Benjamine. No ano, jsi.
3: A podává ti knoflíček.
1: Ach, komotřičko. Můj milý Benjamin. Jsem moc šťastná. Děkuji vám. Chytře jste to navlékla.
4: Vy, paní? A zas tak čista jasná. Dobrý den.
3: To jsou mi novoty, Benjamine. Ty už mě nebudeš vyhánět?
4: Že se tak ptáte. Vy, která víte líp než já, co bude.
3: Tentokrát na to ani nemusím být sudička. Každá zvědavá babka, co vás dva uvidí, uhádne, co se brzy stane. Že příště, až tu ve městě zaznějí zvony, budou to zvony svatební.

0: ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Jano.
1: Ahoj Ušoune, vítejte v Ušounově pohádkové školce.
0: Kde pro vás dneska máme super perfektní překvapení.
1: Ale víte co, holky a kluci, začneme hádankou.
0: Pustíme vám zase jeden zvuk a vy poznáte, k čemu patří. Ušounova hádanka.
2: Tak, připravte si uši.
1: Tak holky a kluci, co pak to bylo?
0: Jani, už slyším holky a kluky hned od začátku, jak volají, že to jsou hodiny. Super, holky a kluci, zase jste to poznali.
1: Víte, proč jsme dneska vybrali hodinky? Protože si dneska budeme hrát s časem.
0: No a proto hodinky, protože hodinky měří čas.
1: A my jsme na dnešek s Ušounem vymysleli,
0: že poprosíme pana čas,
1: aby jen tady u nás v Ušounově pohádkové školce ten čas trošku urychlil.
0: A tak my během jediné pohádkové školky prožijeme celý rok?
2: Všechna čtyři roční období.
0: Jaro, léto, podzim i zimu.
1: Co říkáte, holky a kluci, chcete zažít Ušounův rok?
0: Jo, slyším, jak volají, hurá, hurá, no tak dobře, hurá na to.
1: A začneme ho krásně písničkou.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Je jaro a všude to voní.
1: Je, tohle já mám moc rád. Třešňové kvítky na stromech vypadají jako závoje nějaké princezny.
0: A já už dostala další dobrou zprávu. Na statku za lesem se narodila kuřátka a kachňátka a selátka a dokonce i hříbátko.
1: Je, no prostě mláďátka.
0: A to je jaro. Příroda se probouzí.
1: Podívej, Jani, ty kytičky, žlutý Petr Klíč.
0: Jaro, to je čas pro básničky.
1: Vážně? Jo, já jednu jarní znám.
0: Jo, tak jsem s ní, Ušonku.
1: Sluníčko se vyspinkalo, umylo se v ranní rose, zamrkalo, protáhlo se, na oblohu pospíchalo.
0: Je, krásná jarní básnička. Ale připrav se, po písničce nás čeká léto.
1: Jo. Písnička.

0: si.
1: Je léto.
0: Teplíčko, paráda.
1: Jo, jo, jo, jsme na plovárně a já právě lížu zmrzlinu čokoládovou.
0: Už ji má Ušou na sobě. Ale to nevadí, Ušou ne, jen se lehce opláchneš a bude to. Vždyť je léto a horký větřík je skoro jako fén.
1: No ano, máš pravdu, Jani, jako fén.
0: Tak co, Ušou ne, jdeme plavat.
1: Jasně.
0: Tak, holky a kluci, my si s Ušounem zaplaveme a uvidíme se na podzim.
1: Protože čas dneska v mé pohádkové školce běží rychle.
0: Bylo jaro. Teď jsme v létě, v době, kdy můžeme řádit venku u bazénu, u rybníka.
1: Prostě u vody a taky si můžeme pochutnávat na ovoce. Mňam, mňam, mňam, mňam.
0: A dáš si jahodu, nebo angrešt, nebo jablíčko, a nebo snad broskve. Všechno mám tady v košíčku, vždyť je přece léto.
1: Jo, jo, jo, ale po písničce už bude podzim. Písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte moji pohádkovou školku?
1: A už se nám tady začíná pomalu ochlazovat.
0: Jo, jo, je totiž podzim.
1: Já tedy miluju i podzim.
0: Já taky, vždyť jedna z barev podzimu je oranžová a to je, prosím, pěkně moje barva.
1: To máš pravdu, ale tyhle podzimní barvy jsou moc krásné dohromady. Tmavě červená, žlutá.
0: Ano, ano, je to tak. My jsme s Janou právě v lese a tady je ten podzim snad nejhezčí.
1: Ještě ty barvy každou chvíli rozsvítí sluníčko.
0: A když prší listy, jo, když padají, tak je to legrace. Rád v nich tak pak poskakuju.
1: A já taky.
0: A rostou houby. Podívej, Jani, to je Václavka, to je houba podzimní.
1: Krásná.
0: Ano, pozor, pozor, všem tedy hlásím, že houbař ušoun rušoun našel úlovek.
1: A houbařka Jana hlásí další písničku.
0: A po ní, holky a kluci,
2: bude zima.
0: Ušounova písnička.

0: je to tady, holky a kluci. V dnešní pohádkové školce už se vystřídalo jaro, léto, podzim.
1: A vládu převzala zima.
0: Ano, děkujeme pěkně, pane čas.
1: Že jste nám ten rok tolik zrychlil.
0: A Jani, víš, co patří k zimě? Viď?
1: Myslíš sníh a lyže a sánky a boby, čepice, rukavice, sněhuláci?
0: No, vidíš, a mě jako první napadly Vánoce a pohádky.
1: Ojo, tak si pojďme jednu pohádku dát, když tu máme tu zimu.
0: Jo.
2: Ušounova pohádka.
3: Představte si, že váš tatínek je námořní kapitán a protože tráví dlouhý čas na moři, nemůže být s vámi doma. A právě to se stalo malé Klárce. Jenže její táta si uměl poradit. Aby se Klárce nestýskalo, psal jí často dopisy a v každém pro ní vždycky byla nějaká povídačka. Tahle je o kouzelné kolečkové brusly. Bohunka bydlela s tátou, s maminkou a dvouletým Kubou na samém kraji města v krásném domku se zahradou. Za domkem byly už jen louky, pole a les. A starý lom, takový vykousnutý kus svahu, z kterého se dřív dobývaly kameny na podezdívky podobných domků, v jakém bydlela Bohunka. Do lomu teď nákladní a popelářská auta se zhora vyklápěla a vysypávala smetí a haraburdí z celého města. Bohunka svůj volný čas trávila sama, protože v okolí žádné děti nebydlely. A právě díky starému lomu si bohatě vystačila hrát sama, protože tam každý den nacházela něco nového a zajímavého. Hračky, někdy i nerozbité, staré škrpály, kytaru jen s jednou strunou, kočárky a židle, i postel tam byla. Opravdická trumpeta, hodinky bez ručiček, desítky krabic, bedínek i beden, vázy, hrnce a hrnečky, starý kabát, vojenská čepice, pomačkaný tvrďák, věšák, vlastně všechno, co člověka napadne. Bavilo jí ty věci vytahovat z hromad a rozšiřovat si jimi své království. Měla v něm už několik pokojů a kdyby bývala chtěla, mohla si postavit i celé město. Proto byla docela ráda, že je na to sama, alespoň ji nikdo nerušil a nekazil jí hry, které si vymýšlela. Až našla kolečkovou brusli. Ležela stranou od všeho hrampádí, jak ji nahoře vyklopili z nákladňáku a ona se skutálela dolů a pak po kolečkách ještě kus popojela. Bohunka hned poznala, co to je. Už poprvé, co viděla v televizi, jak se na takových bruslích dá jezdit jako po ledě, zatoužila něco takového mít. Vzala ji proto domů. A když se táta večer vrátil z práce, poprosila ho, aby u brusle namazal kolečka. Trochu se bála, jestli se jí nevysměje. On se ale na brusli chvilku usmíval a řekl, že si někdo nejspíš myslel, že ztratil jednu brusli a proto tu druhou hodil do popelnice. Takže se vlastně může stát, že ten někdo tu první brusli zase najde a hodí do popelnice i tu, když druhou taky vyhodil a zase mu zbyla jen ta jedna. A ta se jednoho dne taky objeví ve starém lomu. Po vyčištění a namazání byla brusle jako nová. Bohunka neodolala a ještě před spaním se zkusila na brusli svést na hladkém chodníku pod okny. A ono to šlo, i když pravda párkrát

Sotva usnula, zdálo se jí, že někdo volá. Posadila se a poznala, že je to brusle. Za to, Bohunko, že jsi mě nenechala ležet a rezivět na smetišti, tě povozím tak, jako ještě nikdy žádná kolečková brusle nikoho nepovozila. Až půjdeš ráno do školy, připni si mě na nohu. Ráno Bohunka nevěděla, jestli to byl sen nebo nebyl. Radši si ale brusli před domem připnula. Odrazila se a stála před školou. A po vyučování zase. Nasadila si brusli a šup, byla doma. To ještě nic nebylo. Stačilo pomyslet, že by se ráda projela po hlavní silnici ve městě a už tam byla a nemusela vůbec nic dělat. Ani držet rovnováhu, ani se odrážet. Prostě jela stejnou rychlostí jako auta. Některá z nich dokonce předjížděla. Měla z tu chutí to říci mamince nebo tátovi, protože co je to za radost, když se s ní člověk nemůže nikomu svěřit. Ale strach, že by tím třeba mohla to kouzlo pokazit, byl větší. Proto radši zmizela někam, kde byla docela sama, a teprve tam brusli tiše poprosila, aby jí povozila po lese nebo nahoru a dolů po velikánské louce za lomem. Avšak za pár dní se Bohunce zase zdálo, že jí brusle volá a že jí říká, že táta měl pravdu a že na smetiště vyklopili její sestru. Moje sestra ale není kouzelná, říkala brusle, a když si ji taky vezmeš, já už kouzelná nebudu. Pak se brusle rozplakala, když já bych tolik chtěla být se svou sestrou. Druhý den o tom Bohunka přemýšlela celé vyučování, že málem dostala 5 za nepozornost. Ale rozhodla se a když škola skončila, nasadila si kouzelnou brusli a vyslovila poslední přání. Do lomu. Za chvíli opravdu druhou brusli našla. A doma se přesvědčila, že sen byl zase pravdivý. Když druhou brusli vyčistila, namazala a připevnila na druhou nohu, mohla si přát, co chtěla, pořád stála na stejném místě. Bylo po kouzlu. Možná jí z toho zjištění ukáplo i pár slz, ale ani ty neodplavily vzpomínky na kouzelné jízdy. V té chvíli se však Bohunka rozhodla, že se na bruslích stejně naučí jezdit. Kde našla nějaké rovné místo, hned to zkoušela. Mockrát si přitom natloukla, ale nepovolila. Se vším se totiž přiznala rodičům a táta řekl, že kdo se nechá od něčeho odradit, nikdy nic nedokáže. Ze začátku vždycky všechno spíš nejde, než jde. Byla často samá modřina, ale zkoušela to znovu a znovu, protože cítila, že jí to jde pořád líp. A kdykoliv se jí později něco nedařilo, šla se projet, aby jí brusle připomněly, jak se musí zabojovat, když se chce něčeho dosáhnout. Po takové projížďce pak všechno zvládala lehčeji. Jako se jinde říká, že všechno jde jak po másle, doma u Bohunky se zase říkalo, že to jde jak po bruslích. Kolečkových.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Kde právě máme zimu, ale takovou tu sněhovou. Za oknem padá sníh.
0: Hřejeme si ruce o hrnek s čajem.
1: Protože jsme před chvílí s Janou postavili super sněhuláka.
0: A určitě si dneska půjdeme ještě zasánkovat.
1: A neříkejte to, holky a kluci, Janě, ale určitě bude i koulovačka. To se těším.
0: Co říkáš, Ušoune?
1: Ale nic, Jani, všechno v pořádku, brambory jsou v řádku.
0: A naše dnešní Ušounova pohádková školka se chýlí ke konci.
1: Dneska jsme stihli všechna roční období. Pomohl nám samozřejmě pan čas.
0: Byla to legrace. Ze začátku jsme si užili jaro.
1: Viděli jsme mláďátka.
0: A krásné kytičky všude, kam se podíváš.
1: A pak bylo léto a to jsme řádili ve vodě.
0: A mohli jsme natáhnout ruku a dát si báječné ovoce.
1: Jo, to byla paráda.
0: Pak přišel podzim a to jsme byli v lese a sbírali houby a nosili zvířátkům zásoby na zimu.
1: A já jsem našel Václavky na pařezu.
0: A já pak našla Ušouna v obrovské hromadě listí.
1: A nakonec jsme tu měli opravdovou zimu.
0: Se sněhem a sněhulákem.
1: Ale víš co, Jani?
0: Vím, dneska si dáme na závěr úkol.
1: Jo, to jsem chtěl říct. Ušounův úkol. Holky a kluci, vezměte si papír.
0: Rozdělte ho na 4 části.
1: Buď ho přeložte na půl a pak ještě na půl.
0: Nebo prostě vezměte tušku a na papír namalujte jednu čáru uprostřed ze zhora dolů a pak uprostřed z jedné strany na druhou.
1: No prostě zkrátka udělejte si takové 4 chlívečky.
0: Do prvního namalujte něco, co patří k jaru.
1: A do druhého něco, co patří k létu.
0: Do třetího něco, co patří k podzimu.
1: A do posledního čtvrtého chlívečku namalujte zase něco, co patří k zimě.
0: Pak stačí, když váš splněný úkol rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio.
1: Ano, oni už budou přesně vědět, co mají udělat. A někdo z vás za splněný úkol dostane odměnu.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně, ať už je jaro, léto, podzim nebo zima.
1: Jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun
0: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A i poslední písnička dneska bude o ročních obdobích.
1: Písnička k tanci.

0: pohádkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Všechno, co jsem ti odpustila, a to nemám důvod mít. Sklopený oči a pohledy na tebe, za tebe nemám chuť ti říct, že to špatný, co bylo, ať odejde, zapomeň, bude už.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

nějaká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: Šudikuk Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudikuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

Oggi na svijetje nebe vím, právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Rádio Junior.
1: Parkour jeho život, tělo jako chrám, salta a triky, to je každodenní

0: Expedice Sever na rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Junior.
1: Krásný podvečer, krásné odpoledne, holky a kluci, od mikrofonu Rádia Junior vás dneska zdraví Jana Richterová. Máme 6. srpna přesně 17 hodin, je čtvrtek a tak si můžeme dneska říct spoustu zajímavých věcí opět o Švédsku. A v 19 hodin nás taky čeká host, přijde Petra Johansson, která ve Švédsku bydlela, žila, umí švédsky, dokonce tam švédsky hrála divadlo. A tak se o Švédsku dozvíme spoustu věcí. Zajímavosti budou už v téhleté hodince, budou samozřejmě taky zprávy, bude, co pak to bude, bude expedice Sever, kterou nám přečte Vojta Černý, budou písničky, bude vzkazovna, už teďka můžete psát na adresu vzkazovna@rozhlas.cz a taky bude reportáž. Takže přátelé, jdeme na to, teď už nás čekají zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Pražské zoologické zahradě slaví obrovský úspěch, protože se tam narodil malý sameček vzácné žirafy severní. Novorozené miminko měří hned po porodu kolem 2 metrů, takže je vlastně vyšší než většina dospělých lidí. I když po narození trochu nešikovně přešlapovalo na zadní nožky, díky skvělé péči své maminky i chovatelů už statečně běhá po pavilonu. Brzy se v africkém výběhu seznámí s celým 9členým stádem a také s novým 5 metrů vysokým žirafím tátou jménem Finn. Pokud chcete dlouhokrkého kluka vidět na vlastní oči, vyrazte s rodiči na výlet do Afrického domu v horní části Zoo Praha. Letos už po 15. jablonecké Eurocentrum hostí unikátní přehlídku bižuterie s názvem Křehká krása. Město s bohatou sklářskou tradicí tak od dneška až do neděle nabízí návštěvníkům pohled na výstavní kousky zhruba od 50 výrobců ze všech koutů republiky. Nově je součástí výstavy také volný vstup do nedalekého muzea, které je proslulé svou obrovskou sbírkou skla. Pokud byste chtěli vidět nádherné skleněné objekty, třeba korunku pro královnu krásy, vyražte do Jablonce nad Nisou. Dnes máme lehce zataženo, na většině území slabě prší, teplota je příjemných 28 stupňů. Zítra opět vysvitne slunce a bude kolem 30.

Holky a kluci, posloucháte odpolední klub Rádia Junior. Máme 5 minut po 17. hodince a já se dívám, kdo má dneska svátek. Tak jestli vy to víte, tak mi možná poradíte. Tak už se dívám, svátek má Oldřiška. Takže všechny Olinky, Oldřišky, taky se někdy Oldřišce říká Inka. Tak všem holky, dámy, paní, slečny, všechno nejlepší k svátku. No a všechno nejlepší samozřejmě přeju všem posluchačům Rádia Junior. Pokud byste si chtěli nechat zahrát písničku, tak už teďka pište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz a nebo potom budete moci v 17:30 zavolat. Číslo je 800 199 199 a my si už za chviličku poslechneme reportáž. Protože když se podíváte někam do školy, tak je tam vždycky prázdno. Možná nějaký ten učitel, který zrovna nemá dovolenou, anebo jí má, ale jenom si tam třeba zapomněl, já nevím, tušku, proto asi nebude chodit do školy, ale třeba techničtí pracovníci, ti se ve škole občas objeví, protože tam něco upravují a staví. Ovšem, existuje jedna střední škola, kam chodí studenti. Nevěříte? Tak věřte. V Kopidlně na zahradnické škole tam si studenti musí vždycky jeden týden udělat, aby tam vyrazili, protože tam mají, jak už z názvu zahradnická škola vyplývá, mají tam pozemky, skleníky, záhonky, no a tak se musí starat, aby jim to tam neuschlo a kytičky jim tam neuhynuly. Zkrátka a dobře, zatímco většina dětí si užívá letních prázdnin, tak studenti střední zahradnické školy v Kopidlně na chvilku do školy musí. No a jak to tam probíhá a co se tam děje, to se dozvíte za chviličku.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Máme 17 hodin a 10 minut. Když chvíli počkáme, tak a 11 minut. Takže 4, 3, 2, 1, teď. Vůbec nic se nestalo, jenom jsme se na to chvíli počkali. Samozřejmě to byla jenom taková legrácka. My tady máme reportáž. Příroda si letní volno nevybírá a studenti střední zahradnické školy v Kopidlně na Jičínsku tak musí vždycky na několik dní přerušit prázdninové odpočívání a vrátit se do školy. Na povinné týdenní praxi se starají o školní záhony a skleníky a postupně se vystřídají všichni v jednotlivých termínech.
1: Danča s Davidem, poprosím tadyhle ten řádek dočistit krásně, ať uvolníme tu mrkvičku.
2: Mistrová Petra Sedláčková tady rozdává úkoly.
1: Patrik, Vojta, Kuba, jdou tadyhle, tyhle ty řádky. Kluci, za chvíli je pauza, tak ať to máme hotový.
2: My jsme tady v záhonu mrkve, plevel je tady až po kolena, takže úkol je jasný.
3: Je vysoký až po pas a dáváme ho na kupy, který pak odvážíme pryč.
2: Říká mi Daniela, která už tady s plevelem bojuje. Zatímco ještě minulý týden si užívala prázdnin, tak teď tady klečíš v záhonku.
3: Mně to nevadí, já tady ráda pomůžu, i když sice je takový vedro, že bych nejradši zůstala doma.
2: Vojta je na letní praxi poprvé, protože má za sebou teprve první ročník.
4: Nechtělo se mi vůbec.
2: Další skupinka studentů je na malém políčku, tady kolem nás všude zelenina.
5: My tady plevelíme, děláme tady cestičky zpátky, bylo to tady jak džungle.
2: Co tady vše máte, co se sklízí teď?
5: Kedlubny, zelí, máme tady ještě kapustu, celér.
1: Kájo, běž někde mezi stoly,
5: jo.
1: Už vodu.
2: Pochopitelně stranou nemohou zůstat ani skleníky, kde je spousta květin a letniček a je potřeba je
5: zalívat každý den. A teď v tom vedru to je hodně důležitý.
6: Snažíme se zalévat po ránu a nebo potom o víkendech, když je tady víkendová služba, tak i na večír.
2: Vysvětluje Petra Sedláčková, tento týden jsou tady studenti z různých ročníků.
6: Z prvních a druhých ročníků máme tady obory zahradnické práce, zahradnictví, zahradník a rybář-krajinář.
2: Je potřeba, aby sem ti studenti každý na jeden týden přišel, protože je nutností se tady o všechno postarat přes léto.
6: Studenti mají ve školním roce jeden týden volno a zase na oplátku potom v době prázdnin na jeden týden nám sem jdou pomoct.
2: Do konce letních prázdnin se tady na praxi vystřídají všichni studenti. Z Kopidlna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.

0: Přátelé, v dnešním klubu Rádia Junior si poslechneme takový hezký tip na čtení. Není to knížka, ale je to časopis. Přečetl si ho Ondra Holan a je to dvojčíslo pro červenec a srpen časopisu Časostroj. Co tam najdete a proč je to naprosto skvělé čtení? To si poslechněte právě teď.
1: Čau, dneska bych vám chtěl představit červencovo-srpnové vydání časopisu Časostroj. Na začátku už tradičně najdete historický zpravodaj, který vás seznámí s důležitými historickými událostmi, které se dříve v těchto dvou měsících staly. Dozvíte se z něj například o zmizení pilotky letadla Amélie Earthové, o tom, že císař Rudolf II. Zavedl náboženskou svobodu, nebo že zemřela poslední zebra druhu Quagga. Dále je v Časostroji spoustu článků, ze kterých mě nejvíce zaujaly tyto. Jako první mě bavil článek, kde autorka psala zajímavosti o různých popravených panovnicích, jako například francouzský král Ludvík XVI. Dále mě zaujala dvojstrana o historii dveřních zámků a klíčů. Dozvěděl jsem se o tom, jak se začínaly zabezpečovat dveře, o vynálezu zámku a o tom, jak je to nyní. Mezi zajímavé články patřil taky ten o hraběnce Adě, která byla první ženskou počítačovou programátorkou a jako jedna z mála žen se svého času zabývala matematikou. Uprostřed časopisu jsem zase klasicky našel vystřihovánku, tentokrát s tématikou vikingské lodě. Pro Rádio Junior, Ondra Holan.

Holky a kluci, blíží se nám 17:30 a to znamená, že bude čas, abyste mi zavolali na číslo 800 199 199 a třeba jste mě prozradili, co děláte o prázdninách a jakou byste chtěli slyšet písničku, která vám zpříjemní ten dnešní lehoulince zamračený den. Takže za 9 minutek můžete volat, číslo je 800 199 199. Ale už teď mi můžete psát na adresu vzkazovna@rozhlas.cz a tam tu písničku můžete taky vetknout. Takže pište, vymýšlejte, jakou chcete písničku a třeba mi i prozraďte, co děláte, čím se bavíte, koho jste potkali, třeba kdo vás rozveselil, kam jste jeli, co jste tam viděli, úplně cokoliv.

0: звезды, а под ним свет.
1: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Přátelé, je tady půl šestá, to znamená, že otevíráme vzkazovnu. Jestli chcete zavolat, číslo je 800 199 199. A pokud byste chtěli napsat, adresa je vzkazovna@rozhlas.cz. A možná mi klidně můžete zavolat třeba i s tím, co teď děláte, jak se máte, kde už jste byli a kam ještě pojedete. Tak a teď už se tady dívám a píše nám Adélka. Ahoj Jani, prosím, zahraj písničku Hey Siri od Pilota pro moje kámošky a pro všechny, kdo poslouchají. Měj se krásně, Adélka. Tak výborně, hrajeme písničku. Začíná nám
1: Vzkazovna Rádia Junior.

0: Přátelé, posloucháte vzkazovnu na klubu Rádia Junior a já tady mám volající. Není to malá holčička, je to velká paní, ale to vůbec nevadí, protože i dospěláci se nám můžou dovolat a přát si písničku pro někoho z našich malých posluchačů. Tady Jana, kdo je tam?
1: Tak, tady je teta Jára od Nového Města na Moravě a chtěla by zahrát písničku Neteři Michalce, které je 12 let a je u mě od rána, protože tady byly bouřky, tak se doma sama bála. A chtěla bych pro ně písničku od Imagine Dragons, Thunder, ať je to takový tematický trošičku.
0: Písnička je připravená. No a já se vás, teto Járo, zeptám, jak jste trávila prázdniny, když vy jste byla malá holčička?
1: Já jsem jezdila hodně na tábory, jezdili jsme pod stany, spávali jsme ve starém Včelíně s dětskama, takže to byly takový dobrodružní prázdniny akční, že jsem byla hodně venku, hodně pod stanem, ten Včelí, na to vzpomínám doposud, takže úplně super.
0: A teďka děláte krásné prázdniny své neteřince.
1: No, to je pravda.
0: Tak, abyste se dočkali obě holky písničky, tak Imagine Dragons jsou připraveni a můžeme to spustit. Mějte se nádherně a moc pozdravuju.
1: Tak my zdravíme taky všechny krásný prázdniny všem dětem a mějte se krásně a děkujeme za písničku. Naschledanou.
0: Naschledanou.

To byly Imagine Dragons, doufám, že písnička potěšila. A teď tady máme další vzkazovnové přání a to poletí pro Lucku, která si přeje písničku od Lollipops La La Láska. A budeme ji hrát jenom tak pro všechny posluchače Rádia Junior.

Tak to bylo pro všechny posluchače Rádia Junior a teď už tady máme písničku, jenom to musím najít. Emilka by si přála písničku Holky sobě, kterou zpívají Naty Hrychová a Berenika Kohoutová. Tak jdeme na to, písnička je připravená a možná ještě někdo z vás, když napíšete nebo zavoláte, tak se dočká své písničky. Jinak samozřejmě další vzkazovna bude otevřená v 18 hodin a 15 minut.

0: ještě jedno vzkazovnové přání. Halo, halo, tady Jana, kdo je tam?
1: Dobrý den, Petr Sedláček, já si prosím o písničku, když nemůžeš, přidej víc.
0: Tak písnička je připravená a jenom mi řekni, jak se bavíš o prázdninách.
1: Je to dobrý, před týdnem jsem byl na táboře v újezdě u Černé hory, je to skautský tábor a bylo to tam dobrý.
0: Takže všechno super, jo?
1: Ano.
0: Tak výborně. Tak aby ses dočkal té písničky, tak už ji posílám a jdeme na to. Měj se krásně a krásné prázdniny. Ahoj.
1: Ano, nashledanou.

0: Holky, kluci, vzkazovna končí, ale další bude zase za půl hodinky.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
0: A teď už si poslechneme Báru Hrzánovou.
2: Anna a já nevíme sami, co děláme. Anna a já máme za prádelnou své místo, kde rostou první jaterníky. Pak máme ještě jedno místo, kde rostou křivatce. A sasanek roste ve všech ohradách v Bulerbinu tolik, že je všude bílo. A když si člověk přidrží tu kytičku pod nosem, ví, že je jaro, i kdyby zavřel oči.
3: Knížka Děti z Bulerbinu je o dobrodružství, o přátelství. Máte nějaký zážitek z dětství, na který hodně ráda vzpomínáte?
4: Moje zážitky z dětství, jich je opravdu ale hodně a hodně. My jsme měli vlastně v Budějicích, v Českých Budějicích, jsem vyrostla v divadelním prostředí a v hereckých domech, takže v Herečáku, a tam se odehrávaly takový příběhy, že občas šlo opravdu o život, ale jenom tady s těma dětma z Bulerbinu, tam si vzpomněl, jak tam často jsou na těch půdách, tak my jsme samozřejmě jsme se vloupali na půdy, rozlehlé půdy, a tam byla spousta starých ještě divadelních kostýmů. A ten barák byl 3-4patrovej a my jsme si na sebe vzali ty dobový kostýmy a po těch lávkách kominických jsme běhali takhle po těch střechách v té věžce. No zaplať pánbu, babička to neviděla, jinak bych byla mrtvá dřív, než bych spadla z toho baráku.
3: Nic vám nestalo, ale muselo to být opravdový dobrodružství, to věřím. Měla jste tuhle knížku ráda už jako malá holka?
4: Děti z Bulerbinu jsem měla opravdu hodně ráda a vlastně jsem ji četla jako jednu z prvních. Já jsem byla brzký čtenář a vážný čtenář a s ilustracemi Heleny z Matlíkový, tak to mám, jako by to bylo včera. No.
3: Proč myslíte, že tahle knížka fakt nestárne a baví i dnešní děti?
4: Protože ta Astrid Lind Granová dobře rozuměla dětský duši a dětskému srdci. A tím pádem ty příběhy jsou přenosné i do dnešní doby.
3: A nějaká vaše srdcová postava z knížky? A proč právě ona?
4: Já ji mám ráda všechny. Teda. Mám teda, musím říct, že mám velké sympatie k Lasemu, protože je takový vůdce a takový jako velký rošťák, tak toho mám hodně ráda. Ten je mi asi nejvíc podobný. Ale samozřejmě, oni jsou všichni tak jako dohromady a to je na tom to pěkný, jako ta soudržnost a ta parta.
3: A nějaký okamžiky z příběhu, na který jste vždycky ráda vzpomínala, je to prostě takový moment z knížky, co je vám fakt blízký?
4: Já jsem, a znova se mi to vrátilo, já jsem se opravdu upřímně smála už tenkrát, když Lisa a Anna hlídají malou Karsten. To má takový jako suchý anglický humor a ta situace je tak úžasně popsaná, že tady to mám moc ráda, tady tu příhodu.
3: Tak my se, Báro, moc těšíme, až to teď uslyšíme v rozhlasové podobě. Předem můžeme dočkat, budeme mít léto s Astrid, takže vlastně i s vámi.
4: Tak já moc krát děkuji a přeju krásné léto.

0: Holky a kluci, písnička od Youngblood právě dozněla na rádiu Junior. No a co nás čeká v téhleté hodince ještě, tak to bude upoutávka na Star parádu, kterou si budete moci poslechnout 11. srpna. Klárka Nováková vám tam vyzobala ty nejlepší lahůdky z finské hudby. Takže teď vám to Klárka všechno povypráví, potom si dáme ještě jednu písničku od Migu 21 a pak už nastane další hodina, budou zprávy, bude taky zvídavec, bude vzkazovna a čerpa na pokračování. Od mikrofonu vás i v téhleté hodince zdraví Jana Richterová.
1: Ahoj, já vím, že už to na sto províš, ale pro jistotu připomínám, že hitparáda Rádia Junior si teď dává letní pauzu. A místo ní si můžeš vychutnávat ledově vychlazenou Star parádu, plnou těch největších hitů ze severských zemí. Na webu radiojunior.cz je už teď v poslechu šťastná 13 hitů z Norska. A o víkendu v 9 ráno a v 5 odpoledne se společně vydáme do Finska. No a bude to pořádná jízda, protože Finové naprosto zbožňují metal. Ale neboj, než se dostaneme k tvrdé metalové muzice skupin, jako jsou Nightwish, Apokalyptika nebo Lordi, tak začneme hezky po lehoučku u virálních hitů, které valcují TikTok, legendárních DJských setů, finského popu, rocku i pecek, které bodovaly v rámci mezinárodní soutěže Eurovize. Nebo je znáš z počítačových her. A nebude chybět ani soutěž. Zaposlouchej se do 13 finských hitů a napiš mi, který se ti líbil nejvíc a proč. Odpovědi posílej do konce srpna na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Star paráda. Svého favorita můžeš vybírat v každém z dílů letní Star parády, která se bude věnovat hudbě severských států. Více informací k soutěži najdeš na webu radiojunior.cz v článcích ke Star parádě. A co je ve hře? 7 balíčků plných merče od známých zpěvaček, zpěváků a skupin. A to se co? A to se vyplatí.
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Junior.
1: Nádherný podvečer, holky a kluci. Máme přesně 18 hodin, je 6. srpna, je čtvrtek a to znamená, že vás od mikrofonu zdraví Jana Richterová. No a co nás čeká v téhleté hodince, tak budou to zprávy, bude vzkazovna, bude zvídavec, dozvíte se něco o lamách a taky o Švédsku. Bude čerba na pokračování, protože dneska tady máme další úžasný díl seriálu Děti z Bullerbynu, který nám bude číst Bára Harzánová. No a pak už přijde můj host Petra Johansson, která bude vyprávět o Švédsku. Takže to bude expedice sever jako hrom. Čili jdeme na ty zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Pražské zoologické zahradě slaví obrovský úspěch, protože se tam narodil malý sameček vzácné žirafy severní. Novorozené miminko měří hned po porodu kolem 2 metrů, takže je vlastně vyšší než většina dospělých lidí. I když po narození trochu nešikovně přešlapovalo na zadní nožky, díky skvělé péči maminky i chovatelů už statečně běhá po pavilonu. Brzy se v africkém výběhu seznámí s celým 9členným stádem a také s novým 5 metrů vysokým žirafím tátou jménem Finn. Pokud chcete dlouhokrkého kluka vidět na vlastní oči, vyražte s rodiči na výlet do afrického domu v horní části Zoo Praha. Letos už po 15. jablonecké Eurocentrum hostí unikátní přehlídku bižuterie s názvem Křehká krása. Město s bohatou sklářskou tradicí tak ode dneška až do neděle nabízí návštěvníkům pohled na výstavní kousky zhruba od 50 výrobců ze všech koutů republiky. Nově je součástí výstavy také volný vstup do nedalekého muzea, které je proslulé svou obrovskou sbírkou skla. Pokud byste chtěli vidět nádherné skleněné objekty, třeba korunku pro královny krásy, vyražte do Jablonce nad Nisou. A něco o počasí, dnes máme zataženo, na většině území slabě prší, občas jsou bouřky, teplota je příjemných 28 stupňů Celsia, zítra opět vysvětne slunce a bude kolem 30.

Holky a kluci, posloucháte odpolední klub Rádia Junior. Za chviličku nás čeká zvídavec Evy Sinkovičové, ve kterém se dozvíte o tom, co to jsou, kdo to jsou, jaká to jsou zvířata, lamy. Ale teďka pojďme do Švédska. Tam žijí ne lamy, ale losy. To je vlastně takový velikánský jelen, který nemá parohy jako větvičky, ale ty paroží jsou takové propojené jako plochy a je to velice zajímavé zvíře. A v lesích ve Švédsku se pohybuje kolem 300 tisíc až 400 tisíc losů. Jsou tak velcí, že dospělý los může měřit přes 2 metry a vážit až 700 kilogramů. Páni, tak to je impozantní zvíře. Ve Švédsku slunce někdy vůbec nezapadá. Na severu Švédska je v létě několik týdnů světlo i o půlnoci. Lidé mohou hrát fotbal nebo jezdit na kole. Klíjo, píjo, ve 12 v noci. Nevím, jestli by se mi vůbec chtělo třeba o prázdninách chodit spát. V zimě tam na obloze tančí barvy. Barevné světelné pruhy se nazývají polární záře. Nejčastěji jsou zelené, ale mohou být i růžové nebo fialové. A pokud byste, holky a kluci, chtěli vědět, jak vzniká polární záře, tak si najděte na webu radiojunior.cz klub, ve kterém Václav Pavlík, astrofyzik, vysvětluje polární záři, jak vzniká, protože za to můžou částečky, které letí až od slunce a srazí se s těmi částečkami, které jsou v naší atmosféře. Je to fascinující jev. Poslechněte si schválně vyprávění astrofyzika Václava Pavlíka. Každou zimu ve Švédsku vzniká hotel z ledu. V obci Jukkasjärvi postaví hotel z obrovských ledových bloků. Sice se říká, že na jaře to roztaje a příští zimu se to postaví znovu, ale teď už se to dělá trošku ekologičtěji a všechny ty velikánské kvádry jsou uschovány v chladu, tak aby se to nemuselo dělat úplně celé znova. Ve Švédsku taky vznikla Pippi dlouhá punčocha. Její autorkou je Astrid Lindgrenová. Pippi je nejsilnější holčička na světě a dokáže zvednout i svého koně. Je taky ohromně vtipná, ale to samozřejmě je v té knížce, kterou určitě všichni znáte. No a jinou knížku Astrid Lindgrenové si budeme poslouchat dneska v 6:30, protože tady máme čerbu na pokračování Děti z Bulerbinu. A víte co, já mám nápad. My si teďka dáme krátkou písničku a pak už se vrhneme na zvídavce.

0: Kamarádi, na rádiu Junior právě přichází zvídavec Evči Sinkovičové, takže se dozvíme nějaké ty zajímavosti ze světa přírody a vy poslouchejte, já budu poslouchat taky.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Moji milí zvídavci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Lama, roztomilý sudokopytník, kterému se říká občas také velbloud Jižní Ameriky. Přizpůsobila se těžkému životu v Andách, ale vidět ji dnes můžete po celém světě, buď jako chovný dobytek nebo v zoologických zahradách. Tito přežvíkavci se živí hlavně trávami, bylinami, keři a lišejníky. Lamy se dokáží udržet na uzoučkých stezkách a skalních římsách. Vydrží dlouho bez vody a mají huňaté kožichy, díky kterým se vyrovnají s drsnými podmínkami vysoko v jeho amerických Andách. Pokud žijí lamy divoce, sdružují se ve větších skupinách, které tvoří samice, mláďata a jeden samec. Svá teritoria si značí velkými hromadami trusu, které jsou vidět z velké vzdálenosti. Lamy jsou chovány hlavně kvůli vlně, ale dá se využít právě i jejich trus, třeba jako hnojivo nebo palivo. Jihoameričané využívají také lamí mléko a velmi nízkotučné maso. Věděli jste ale, že pro lamu je typické plivání? No vážně, jde o projev obrany a zastrašování. Díky plivání si lamy udržují hierarchii v rámci stáda. Plivání je pro ně komunikačním prostředkem, skrze který řeší hádky a spory. Doplivnout dokáží až do vzdálenosti 4 metrů. Vlastně ale nejde tak úplně o plivání, jako spíš o zvracení. Lamy totiž plivají na trávený obsah svého předžaludku. Tato sprška plivanců také opravdu silně zapáchá. Je však důležité říci, že většinou plivou lamy jen po sobě a nikoli v polidech. Pokud ale byla lama odchována člověkem a bere ho jako součást stáda, nebo nebyla vhodně socializovaná, může být často rozezlená, agresivní a poplivat i člověka. Na lidi takto reaguje i v případě, že se cítí velmi ohrožena. To, že se lama chystá plivat, se však dá většinou poznat dopředu. Nejprve začne dupat předníma nohama, pak jen naznačuje, že bude plivat. Na potřetí však už přijde ta pravá sprška. Lamy jsou hrdá a tajemná stvoření. Ani ochočená lama se k vám nebude lísat. Myslím ale, že pokud vás nestihne smrdutá sprška, určitě si toto vznešené zvíře oblíbíte. Holky a kluci, pokud chcete o lamách a jejich speciální obraně někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá napověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: odpolední klub Rádia Junior a myslím si, že je nejvyšší čas spustit vzkazovnu, protože tady mám od vás nějaká ta vzkazovnová přání, takže jdeme na to.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: A jako první nám zavolal Niky a přeje si písničku od Lollipops a já jsem vybrala Lollilandia. A myslím, že to potěší nejenom Nikyho, ale spoustu dalších posluchačů. Tak Niky, krásný poslech.

Nekonečný loli ráj, to je dobrý jazykolam, ano, loli ráj. To nám teďka zpívali Lollipops. No a já tady mám další písničku, kterou si přeje Filipek. Ahoj Jani, zahraj nám prosím kosmickou raketu pro Filipka a pro všechny, kdo poslouchají. Krásné prázdniny přeje rodina Novákovic. Tak milí Novákovi a milí Filipku, tady posíláme kosmickou raketu.

0: Tak holky, kluci, kamarádi, máme 6:30, takže další vzkazovna bude zase zítra v 17:30 a potom v 18:15, ale teď už nás čeká opět výlet na sever, protože se tam vydáme i v četbě na pokračování.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
0: A čeká nás 6. část z 15-dílného seriálu Děti z Bullerbynu.

0: Sáňkujeme. Bulerbin je tak vysoko, že když jdeme do Sturbínu, kam chodíme do školy a kde je taky obchod, jdeme celou cestu z kopce. Když ale jdeme zase domů, je to samozřejmě do kopce. Lasse říká, že až bude velký a bude sakum prásk inženýrem, že pak vynalezne kopec, který se dá otáčet, takže se po něm vždycky půjde jen dolů. Stráně z Bulerbinu dolů ke Sturbínu jsou nejlepší, jaké si můžete představit na sáňkování. Celé vánoční prázdniny tam sáňkujeme. Třetí vánoční den, když jsme přečetli všechny knížky, které jsme dostali a snědli všechny perníčky, vytáhl Lasse naše velké saně na dříví. A pak jsme se pustili dolů. Všechny děti z Bulerbinu. Saně řídil Lasse. Pozor, saně! Křičeli jsme všichni najednou, jak jsme nejvíc mohli. Ono to vlastně ani nebylo třeba, protože k nám nahoru málo kdy někdo chodí. Ale přece jen to bylo zábavné křičet, když jsme tak fičeli dolů. Potom bylo hezky těžké dostat zase saně nahoru k Bulerbinu. A Lasse se rozpovídal o tom kopci, který si vymyslí a který se bude moci otáčet. A nemohl bys ho vymyslet hned, řekl Bosse. Ale Lasse povídal, že je na takový kopec potřeba tolik střelného prachu a dynamitu a kol a šroubů a že by to trvalo 10 let, než by byl hotov jeden. A tak dlouho jsme přece čekat nemohli. Když jsme konečně vytáhli saně do všech kopců a právě chtěli u naší stodoly nasednout k nové jízdě, vyšli ze vrat tatínek a Oluf tatínek a Britin a Anin tatínek. A náš tatínek řekl, poslyšte děti, můžeme si půjčit ty saně? A pak se na ně posadil a strýček Erik a strýček Nils taky. A rozjeli se z kopce dolů. My jsme čekali, ale když se vrátili, chtěli si vypůjčit saně ještě jednou, že prý je sáňkování velká legrace. Vida, jak i dospělí jsou někdy jako děti. Tak jsme si tedy přitáhli saně na dříví z Norgordenu a jeli jsme za tatínky. Když jsme přijeli do polovice první stráně, uviděli jsme, jak leží v závěji a smějí se na celé kolo. Jak si to řídil, Eriku, povídal tatínek. Nebylo vůbec možné je od saní dostat. Jezdili a jezdili, až přišla Britina a Anina maminka a řekla strýčkovi Erikovi, že musí jít domů naštípat trochu dříví. Člověk se nemůže ani trochu pobavit, řekl strýček Erik a smál se a oprašoval ze sebe sníh. Když jsme byli zase sami, udělali jsme si závody. Hráli jsme si, že saně jsou vikingské lodi, které plachtí po moři. Lasse pojmenoval klukovské saně dlouhý had a my jsme pojmenovali naše růžový květ, ačkoliv Lasse řekl, že je to pro vikingskou loď hodně hloupé jméno. To je jedno, jen když je to hezké, řekli jsme. Protože když už jsme jednou svou loď pokřtili, nechtěli jsme její jméno měnit jenom proto, že se Lassovi zdálo hloupé. Jízda o závod byla moc napínavá. Saně dlouhý had a růžový květ se po celou dobu drželi přesně vedle sebe. Kluci pořád jen křičeli, hele jejich růžokvět, potopí se s nimi hned. Ale zatím to byl dlouhý had, co ztroskotal. Vjel do závěje. a růžový květ dojel krásně až dolů k vysoké borovici pod druhým kopcem, kde byl cíl. Tak to dopadá s tím, kdo se vytahuje, řekla pak Brita Lasovi. Ale Bose si narazil hlavu o kořen stromu a měl na čele velikou bouli, proto jsme už se sáňkováním přestali. Stejně se úplně setmělo a my jsme měli pořádný hlad. Čekáme na nový rok. Ráno na Silvestra, když jsem seděla v kuchyni a jedla kaši s mlékem, přišli Brita s Anou a tvářili se tajemně. A Brita řekla: Liso, budeš s námi čekat na nový rok?
1: To tedy určitě budu, řekla jsem,
0: protože jsem si pomyslela, že je to dobrý návrh. Ale napřed jsem se musela zeptat maminky, jestli smím zůstat vzhůru až do půlnoci.
1: Že prý smím.
0: A tak jsme se hned dohodli, že budeme v mém pokoji a že budeme čekat. Maminka řekla, že dostaneme jablka a ořechy a jalovcové pivo, abychom měli něco na zub. Za chvíli přišel Lasse a Bose a já jsem jim řekla: Brita a Anna a já budeme dnes v noci čekat na nový rok. A Lasse řekl: Bose a Ole a já budeme taky čekat a už jsme si to řekli dávno. Ale já vím docela určitě, že si to vyvzpomněl právě teď a že kluci chtějí být vzhůru jen proto, aby se po nás opičili. Běželi jsme se zeptat dědečka, jestli by chtěl čekat s námi. Dědeček řekl, že je vždycky večer moc ospalý, ale šel do své šatny, sebral tam hromadu malých kousků olova a dal nám je.
1: To by nebylo žádné pořádné novoroční bdění, kdybyste nelili olovo, řekl.
0: A vyprávěl nám, že když rozstavíme olovo a vlijeme ho do studené vody, dozvíme se, co se nám přihodí v příštím roce. Když prý ulitý kousek vypadá například jako peníz, znamená to, že ten, kdo ho ulil, bude mít v novém roce hodně peněz. Směli jsme si taky vypůjčit malou sběračku, kterou mívají naši kluci, když si odlévají u dědečka cínové vojáčky. Neřekli jsme klukům, že jsme od dědečka dostali olovo. Pánečku, to jsme se toho večera pobavili. Já jsem ve svém pokoji krásně uklidila. Vynesla jsem ven všechny hadrové koberce a vyprášila je a utřela všude prach. A doprostřed stolu jsem postavila nádherný svícen s 5 svíčkami. Kolem něj jsem rozestavila misku s jablky, džbán s jalovcovým pivem a misku s ořechy. Když Brita a Anna přišly, svíčky už moc krásně hořely. A v kachlových kamnech jsem rozdělala oheň. Tohle novoroční bdění je hrozně prima, řekla Anna. Lasse a Bose a Ole byli v klukovském pokoji. Mezi jejich pokojem a mým je velká tmavá půda. Právě když jsme se dali do bdění, zaslechli jsme vedle na půdě šmatravé kroky. A chvilku na to bylo slyšet strašlivou ránu, ale my jsme se o to nestarali, protože jsme si řekli, že to jsou kluci a že nás chtějí vylákat na půdu. A Lasovi bouchací kapsle jsme znali už z dřívějška. Ale pak se už nic nedělo. A proto jsme začali být zvědavé. Vykoukli jsme ze dveří. Bylo tam úplně ticho a tma. Tak jsme se přikradli ke dveřím klukovského pokoje a podívali se klíčovou dírkou, co dělají.
2: Já tam nic nevidím,
0: řekla Brita, která se podívala první.
2: Oni tam nejsou.
1: Vůbec bych se nedivila, kdyby všeho nechali a šli si lehnout, řekla Anna.
3: To jsou pěkní hrdinové, řekla jsem.
2: Pojďte dovnitř, vezmeme si jednu lasovou kapsli a tou je probudíme.
0: Bum! Ozvalo se hned za námi. Až jsme povyskočili, jak jsme se lekli.
1: Ti uličníci se schovali tady na půdě, křičela Anna.
0: Letěla jsem pro baterku a začali jsme svítit do všech koutů, za všechny staré bedny a pověšené šaty. Ale po klucích ani stopy.
1: To je ale opravdu zvláštní, řekla Brita.
0: Bum! Ozvalo se znovu hned za námi. Byla to nová kapsle. Málem jsme začali věřit, že to straší.
1: Jen počkejte, až las se chytím, řekla Brita. Já mu nařežu, že si to bude pamatovat.
3: Tak prosím, oddělej to honem.
0: Slyšeli jsme lasův hlas vysoko nad námi.
1: A nahoře na trámech pod střechou stály Lasse a Bosse a Ole. Měli jsme strašnou zlost.
3: Jak daleko jste s tím svým slavným ponocováním? Zeptal se Lasse.
4: Ale děkujeme, řekli jsme. Právě budeme lít olovo, abychom se podívali, co se bude dít příští rok.
0: Kluci začali být zvědaví. Šli s námi do mého pokoje a když viděli, jak jsme si to krásně zařídili, rozhodli se, že se prý se svým bděním přestěhují k nám. Bosse běžel pro jejich jablka a ořechy a jalovcové pivo. Potom jsme rozstavili olovo ve sběračce v kachlových kamnech a každý z nás si mohl odlít trošku olova do vody v mém umývadle. Lasse si odlil první. Když jeho kousek olova strdl, vyndal ho a dlouho si ho prohlížel a pak povídal.
1: Tohle vypadá jako královská koruna. To budu asi králem.
3: Zasmála se Anna. Řekla bych, že je to spíš kniha. To znamená, že budeš příští rok chodit do školy.
1: Můj kousek olova vypadal nějak divně. Já myslím, že to vypadá jako nějaký kolo, řekl Ole.
3: Zaradovala jsem se, protože právě kolo bych si strašně přála.
0: Když jsme si všichni ulili své kousky, sedli jsme si na podlahu k teplým kamnům a vyprávěli si pohádky. Podle mého umí pohádky moc hezky vypravovat Brita. Snědli jsme přitom hodně jablek a ořechů, pili jsme jalovcové pivo. A pak jsme oříškovali. Brita a Anna uměli z oříšky pěknou hru. Bylo to takhle. Napřed řekla Brita.
1: Jde sem kouř.
0: A Anna odpověděla. Běžím na půdu. A Brita se jí zeptala. Kolik kluků si bereš sebou?
1: 5, řekla Anna.
0: A protože Brita měla v ruce zrovna 5 oříšků, musela je dát Aně, jelikož Anna vyhrála v prvním oříškovém kole. Oříškovali jsme ještě na mnoho jiných způsobů a Aně to šlo tak dobře, že když jsme skončili, měla 2x tolik oříšků než kdokoliv z nás.
1: Najednou začal Bose strašně zívat. Nakonec řekl, že by snad mohlo bdít na mé posteli. A hned se na ní natáhl. Ale netrvalo to ani 2 minuty a usnul. Maminka a tatínek přišli nahoru dát nám dobrou noc. Že prý nebudou čekat do nového roku. Ptali jsme se Lase, kolik je hodin. 10:30, řekl Lase. Podle mého je novoroční noc rozhodně delší než jiné noci. Zdálo se mi, že nikdy nebude 12 hodin. Ale nakonec přece jen bylo. Pokoušeli jsme se vzbudit Bose, ale to bylo dočista nemožné. Zhasli jsme světlo a stoupli jsme si k oknu a dívali se do tmavé noci, abychom zahlédli, jestli nový rok přijede. Ale nic jsme neviděli. Tak jsme se napili jalovcového piva a křičeli jsme, ať žije nový rok! A dohodli jsme se, že budeme mít novoroční bdění každý rok, protože je to moc zábavné. Ale potom už jsem si nepřála nic jiného, než jít spát. Jenže na mé posteli ležel Bose. Popadli jsme ho tedy za ruce a za nohy. A odvlekli jsme ho do jeho postele. Ani se přitom neprobudil. Lase ho odstrojil a natáhl mu noční košili. Pak mu pevně uvázal do vlasů jednu mou mašli. A Lase řekl, ať mu dělá parádu až do rána, aby viděl, že se při novoročním bdění dobře bavil.
0: Jedeme na hostinu k tetě Jeny. Nejveselější z celých vánočních prázdnin byla hostina u tety Jeny. Teta Jeny, maminčina sestra, bydlí v selském stavení, které je až daleko na druhou stranu od Stůrbínu. My všichni z Bulerbinu jsme k ní po Vánocích byli pozváni na neděli. Než jsme se tam dostali, museli jsme jet moc a moc hodin. Jeli jsme v našich saních s proutěnou korbou. Tatínek seděl na kozlíku a kočíroval. Na nohou měl veliké slaměné bačkory, aby mu nebyla zima. Naše saně jeli napřed, za námi jeli Sérgordenské a nakonec Norgordenské.
1: Pane, jak ty rolničky krásně cinkaly. Bylo nám tak veselo, že jsme se dali do zpěvu, ale maminka řekla, že s tím musíme přestat, protože bychom se moc nalokali studeného vzduchu. Teta Jeny má sama 3 holky a tak byla na té hostině ještě spousta jiných dětí. Byli jsme ve velkém pokoji v 1. patře a hráli jsme si celý den, když jsme právě nemuseli jíst. Nakonec jsme byli vším tím jídlem pořádně unavení, protože jakmile jsme jen začali nějakou hru, už přišla teta a že musíme jít dolů ještě jíst. Dospělí určitě nedělají nic jiného, než že jedí, když jsou někde na hostině. Nejstarší holka tety Jeny se jmenuje Nana. Hráli jsme si, že Nana je čarodějnice, která bydlí v šatně vedle velkého pokoje. Samozřejmě jsme dělali, jakože šatna je její chalupa a velký pokoj, že je les. A právě, když jsme v lese sbírali borůvky, vyřítila se čarodějnice ze své chalupy a chytala nás. Ach, jak jsem se bála. Věděla jsem celou tu dobu, že je to jenom Nana, ale stejně jsem se bála, jako by to byla opravdická čarodějnice. V šatně stála velká bedna. Hráli jsme si, že to je babiznina pec. A čarodějnice si pekla lase v peci. Naštěstí se v poslední minutě zachránil.
5: Ale jsem trochu cítit spáleninou, řekl.
1: Někdy se čarodějnice přihnala a křikla skamenět. A to jsme museli všichni zůstat stát a vůbec se nepohnout.
3: Jednou, když čarodějnice křikla skamenět, vypadal Lase moc legračně. Stál na jedné noze, měl vypláznutý jazyk, držel se rukama za uši a přitom ještě šilhal. Musel stát, ani se nehnout a vypadat pořád tak bláznivě, dokud nepřišla čarodějnice a nevysvobodila ho ze zakletí. To jsme se nasmáli. Holky tety Jeny měly moc hezkou skříň s panenkami, která stála v rohu velkého pokoje.
1: Anna a já jsme nemohli odolat, abychom se do ní občas nepodívali. Byla tam kuchyň a jídelna a ložnice a salon a v nich bydlela vznešená rodina Loutek. Nana říkala, že se jmenují Hrabě a Hraběnka Zlatohříbkovi. A ti měli hezkou holčičku, která seděla na židli v saloně. Jmenovala se Izabela Zlatohříbková. Když byli dospělí konečně hotovi s jídlem, přišli k nám a hráli si taky. Hráli jsme si na slepou bábu. Olův tatínek byl slepá bába. Měl oči zavázané velkým kostkovaným kapesníkem. Běhali jsme a chytali ho za kabát, jakmile jsme se k němu dostali. Potom jsme si hráli na fanty. Dala jsem jako fant své malé zlaté srdíčko. Když jsme fanty vykupovali, bylo mi uloženo, abych udělala 3 kotrmelce. Ty jsem udělala a pak jsem dostala své zlaté srdíčko zpátky. Ole měl zavolat do kamen jméno své nejmilejší. A představte si, že zavolal Lisa. Lase se začal smát a já se strašně styděla. Ale tu se Ole zatvářil opovržlivě a řekl mi: myslel jsem tím maminku, jestli chceš něco vědět. Jmenuje se přece taky Lisa. Tatínkovi uložili, aby skákal kolem pokoje jako vrabec. Musel se skrčit a tak skákat. To jsme se mu nasmáli. Já jsem tatínka nikdy předtím neviděla, aby skákal jako vrabec. A nejhorší bylo, co měla udělat teta Jeny. Měla vylézt na stůl a stát tam na jedné noze a kokrát jako kohout. Ale ona nechtěla. Hloupost, řekla, stůl by mě ani neudržel. Starou tlustou ženskou. A v tom asi měla pravdu, protože teta Jeny váží skoro 100 kilo. Hráli jsme si dlouho a moc jsme se pobavili. Nejlepší na té hostině u tety Jeny bylo, že jsme tam zůstali přes noc. Ráda zůstávám přes noc na cizích místech. Všecko se zdá tak neobyčejné a zvláštní a je to tam cítit úplně jinak než doma. Bylo nás tam na hostině 14 dětí a měli jsme spát jeden vedle druhého na podlaze v pokoji, kde jsme si hráli. Ani nevíte, jak je to zábavné spát na zemi.
2: Měli jsme slaměné matrace, ale žádná prostěradla, nýbrž jenom pokrývky. Když jsme se uložili, přišli se na nás všichni dospělí podívat. Tady leží mladé Švédsko metr za metrem, řekl tatínek. Když jsme zas zůstali sami, mysleli jsme, že budeme spát. Ale je opravdu nemožné dokázat, aby 14 dětí bylo sticha. Nana nám vypravovala o velkém pokladu, který jeden rytíř už dávno a dávno zakopal docela blízko odtud. Lasse se chtěl hned v noci vydat ven a hledat ho. Ale Nana řekla, že nikdo ho nedokáže najít, protože je to zakletý poklad. Pak už jsem usnula. Domů jsme jeli až pozdě odpoledne příštího dne. Než jsme dojeli do Bulerbinu, úplně se setmělo. Cestou domů jsme už nic na sebe nekřičeli, protože jsme byli strašně unavení. Já jsem si lehla v saních na záda a dívala jsem se na hvězdy. Bylo jich tolik moc a byly tak daleko. A pak jsem se zachumlala ještě víc do kožichu a zpívala jsem si tiše, aby to Lasse a Bosse neslyšeli. Hvězdičko, když zaplikáš, řekni, kde jsi, jak se máš. Doufám, že budeme moci jet k tetě Jeny na hostinu i na přes rok.

0: Rádia Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci, začíná klub Rádia Junior. Od mikrofonu vás dneska zdraví Jana Richterová a už tady vítám svého hosta. Je tady Petra Johansson. Ahoj Petro.
2: Ahoj Jani a ahoj holky, kluci a vůbec všichni, co posloucháte.
1: Tak a já jsem teďka zjistila, že tě mám na jiném mikrofonu, než jsem čekala, takže už jsem tě zesílila, už budeš slyšet.
2: Tak to je skvělý, mám pozdravit znovu.
1: Ne, trošku to slyšet bylo, to byla moje chyba. Ale tak, když je takovéhle teplo, tak se to občas stane, že se něco zavaří, třeba mozek.
2: Ano, nebo dráty.
1: Jak snášíš to teplo?
2: Špatně, hodně špatně, já sem do tepla nepatřím.
1: Ty by si byla radši ve Švédsku?
2: No rozhodně, v létě určitě.
1: My teďka máme na rádiu Junior Expedici Sever, což je téma, které se line celým letním vysíláním, celé prázdniny. A teď právě máme švédský týden, takže se mi sem báječně hodíš. Co ty a Švédsko? To je velmi široká otázka, ale já bych začala tím tvým jménem. Petra Johansson. Švédštější jméno snad být nemůže, viď?
2: Přesně tak. Ještě kdyby se to vyslovilo švédsky, tak je to Petra Johansson.
1: Mm-hmm. No vidíš, a je to něco jako třeba tady je Novák?
2: Asi tak nějak.
1: Takže Johanssonu tam je prostě úplně nejvíc.
2: Ano, úplně nejvíc.
1: Uh-huh.
2: A ještě je tam Andersson a Larsson, taky bývá Pettersson. No.
1: Jo, Johansson.
2: Jo, Johansson.
1: Jo, jasně. Uh-huh. Ale tam se to vyslovuje se š.
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne. To jenom, když máš kombinaci r a s za sebou, tak tam jako to trošku je Pettersson, jo? Dobře. Ale jinak Johansson.
1: Takže taková malá lekce švédštiny. Ty ses narodila v Česku.
2: Mhm.
1: Ale Švédsko tě prostě přilákalo neomylně. Jak ses tam dostala? Povyprávej nám.
2: Ježíš, to je strašně dlouhá historie, ale zestručním to. Potkala jsem jednoho úžasného chlapa, když mi bylo 19 let a přestěhovala jsem se tam s ním a zjistila jsem, že vlastně mám taky i švédské kořeny a podle několika moudrých žen jsem strávila svých několik minulých životů ve Švédsku právě a že víc ve Švédsku než v Čechách, že v Čechách jsem omylem.
1: Ty jsi Švédka, která se omylem narodila v Česku. Když ses přestěhovala do Švédska, musela ses švédsky naučit nebo se tam domluvíš i anglicky a německy?
2: Ve Švédsku se dobře domluvíš anglicky, to není problém. Ale já jsem se naučila švédsky hodně rychle. Já mám takovou krásnou historku, že když jsem tam byla úplně poprvé a slyšela jsem poprvé švédštinu, tak mi to přišlo kouzelný. A druhý den já už jsem začala rozumět. Protože jak jsem měla angličtinu a naposlouchanou němčinu, tak se bavil můj tchán vlastně dneska s mým manželem, tenkrát s mým přítelem. A já jsem se zeptala, vy se bavíte, jestli se budeme koupat? A Dan se otočí, půjde, jak to víš? Říká, ne, tak jsem to zaslechla, jsem porozuměla.
1: To je ale neskutečná věc. Ty jsi uměla anglicky, uměla jsi německy, to je taky trošičku podobná řeč.
2: No, měla jsem naposlouchanou němčinu. No.
1: A ve chvíli, kdy jsi tam přijela a najednou si začala takhle rozumět, tak to muselo být pro okolí překvapení.
2: Bylo. Bylo veliký a já mám, myslím si, že rekord v tom, jak jsem se rychle naučila švédsky, protože já jsem vlastně do roka měla tak maturitu ze švédštiny, nebo jako kdybych absolvovala gymnázium a měla jsem maturitu ze švédštiny během roka, což v průměru trvá tak 4-5 let a já jsem to měla za rok.
1: Tak to je úplně neuvěřitelná věc. Mohla by si prosím tě švédsky říct, holky a kluci, posloucháte klub Rádia Junior.
2: Pojker a flickor, nu lyssnani på klub Rádia Junior.
1: To je strašně zvláštní řeč. No tak to chápu, že jsi tam musela někdy bydlet v nějakém snovém životě, protože tohle je opravdu zajímavá řeč. Když bys třeba měla říct, jaké slovo je úplně nejzvláštnější, nejdivnější?
2: Ježiš, nejdivnější. Jako, vím, že já mám obrovský problém vyslovit jedno slovo a to je jako ne, ježišmar, jak se to přeloží do češtiny ještě teď, jako nevydržitelný nebo k nezvládnutí, jo? Mm-hmm. A to je uthärdlig. To jsou totiž dvě U za sebou a jedno je U a pak tam je U. Takže uthärdlig.
1: Uthärdlig.
2: Protože se musí ta pusa úplně celá přeštalovat.
1: Holky a kluci, tak teď vám dáme takovou výzvu. Vyslovte slovo uthärdlig.
2: Uthärdlig.
1: Jo, uthärdlig. Nezvládnutelný.
2: Takový, ano. Prostě k nevydržení třeba, jo.
1: Super. Co tě ještě na švédské kultuře uchvátilo? Co třeba skupina ABBA?
2: No tak to jsem milovala a vždycky říkám, a kam se hrabe ABBA na mě, protože já jsem muzikál Mamma Mia napsala ve 12 letech. Protože naši měli desku Visitors od ABBA a jak ty písničky šly za sebou, tak mě napadlo, abych si do toho mohla zpívat, tak jsem si je propojila příběhem. No a to je vlastně muzikál Mamma Mia.
1: Páni, akorát to nikdo nevěděl.
2: Ne, bohužel.
1: Takže tantiemy, čili poplatky, žádné.
2: Bohužel.
1: My tady dneska, vlastně nejenom dneska, ale celé prázdniny posloucháme severské příběhy. A ty jsi začala ve Švédsku poměrně záhy brzy hrát divadlo.
2: Ano.
1: Jak to proběhlo? Ty jsi prostě přišla do nějakého divadla, dobrý den, já jsem Petra, to jsi ještě nebyla Johansson.
2: Nebo... No, už jsem byla Johansson. Já už jsem přes 30 let, no, za chvilku to bude 30 let, co jsem Johansson.
1: No to jo, ale já myslela, že jsi nejdřív se tam přistěhovala a nejdřív jsi tam...
2: Já až, ono takhle, když jsem tam byla poprvé, já jsem vlastně pendlovala, dalo by se říct, nebo jsme se pohybovali mezi Švédskem a Čechama, ale natrvalo, jakože už úplně, jakože na 90%, nemůžu říct na 100%, až po 4 letech. No a po těch 4 letech jsem přesně přišla, zavolala do jednoho divadla, tenkrát to bylo anglicky mluvící divadlo, existovala skupina, už dlouho existovala Stockholm's Players, což byly jako profesionálové, kteří hráli v angličtině. Tam jsem přišla a řekla jsem, já jsem tady nová a já s váma budu hrát. A oni řekli, no teď zrovna nic neskoušíme, vlastně jo, ale máme tady něco na režii, režíruješ taky, no jasně, to víš, že jo, režíruju, pojď sem. A týden před premiérou mi dali hru, kterou jsem dotáhla do konce, protože režisérka musela odjet a trošičku se mi to tam předělala holce, ale dobru. A tam jsem se seznámila s jednou holčinou, která potom na mě dala tip a volali mi vlastně taková skupina, která se oddělila od Dramaten, nebo byli to herci z Dramaten, což Národní divadlo. Volali mi v den generálky veřejný, že jim vypadla herečka, jestli můžu zaskočit. No a takhle to bylo, no.
1: A ve švédštině? Nebo...
2: Ve švédštině a měla jsem tam ale jenom 3 věty.
1: A, dobře, tak to by se asi dalo. Tak, ano. Skupina ABBA. Milovala jsi, máš ji pořád ráda?
2: Pořád.
1: Takže co kdybychom si dali trošku švédské muziky?
2: Určitě.
1: A bude to Mamma Mia nebo Super Trooper nebo co chceš?
2: Tak tam hrábni a něco pust.
1: Dobře, já to pustím. Takže my jsme dneska ve Švédsku s Petrou Johansson, která je mým hostem dneska v klubu Rádia Junior a hrajeme švédskou skupinu, ovšem v angličtině. ABBA. Ano.

0: kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je dneska herečka, učitelka herectví a komunikace a taky spisovatelka Petra Johansson, která umí česky, umí švédsky, chvíli žije v Česku, chvíli ve Švédsku, takže to tam zná. Já ti musím vyspovídat, protože když máme švédský týden tady na Rádio Junior, potkala si někdy losa?
1: Aha, moc krát. A na svoje první setkání s losem nikdy nezapomenu.
0: Povídej.
1: To byla taková veselá historka, kdy mě Dan vzal do lesa, manžel, tenkrát teda ještě ne, a povídal mi, bacha, můžeš potkat losa. No, to víš, že jo. Tomu jsem tak věřila, to je jako kdyby mi někdo tady řekl, že potkám třeba krakonoše, jo. Uhum. Takže taková jako fakt nereálná záležitost. A teď jdem a najednou se rozhrne křoví a z něj vykoukne obrovská, ale obrovská hlava. To byla losí kráva, to neměla ty parohy, jo, ale ono to je obrovský. Já jsem se tak lekla, já jsem úplně stuhla. Jako ve mně by se krve nedořezal. Tak tenhle ten šok nikdy nezapomenu.
0: Ale to zvíře může prý mít až 700 kilogramů.
1: No ono i prej víc.
0: I prej víc. Mm-hmm. A losí kráva, to znamená, že to je jako samice pod losa a přitom los je příbuzný jelenu.
1: A tak já nejsem úplně tak dobrá na tu biologii, to se teda přiznám,
0: to,
1: jo?
0: Ne, to, proto to neříkám, ale já jsem si myslela, že vypadá trošku jako jelen, ale je daleko větší.
1: Jo? Je mnohem větší. To je mnohem větší, opravdu. Já jsem teď nedávno dostala otázku, jestli má los rohy nebo parohy. A já říkám, no parohy? No ne, protože parohy se schazujou, rohy jsou trvalý. Aha, tak jsem se začala zamýšlet, říkám, myslím, že se schazujou, to budou parohy.
0: To budou parohy. Jaké další zvíře by se tam dalo v přírodě potkat? Protože já vím, že Švédsko je zemí tisíce ostrovů. A tak jako na každém ostrově to asi nebude úplně jiné. Co je tam ještě takové typické?
1: Za zvíře typické, tak já třeba jsem chtěla říct, že co by se asi tady moc nestalo, je, že jsem na dálnici ve městě v Jönköpingu viděla běžet lišku, jo? Tak to asi by se tady v Praze nestalo.
0: No ne, tam dávají lišky dobrou noc.
1: Evidentně jedna to zameškala a ještě běžela po ránu, jo?
0: A jak se řekne švédsky dobrou noc?
1: Gunat.
0: Tak to je skoro jako good night, že jo?
1: Ano.
0: Běžela liška Gunat.
1: K táboru neběžela, ale od Jönköpingu.
0: Když bychom se teďka dostali třeba do města nebo na vesnici, já bych chtěla vidět nebo vědět, jak se tam chodí do školy, protože nás poslouchají holky a kluci, malí, velcí, tak třeba 8letí, 10, 12letí, někteří třeba menší. Tak je tam třeba mateřská škola jako u nás?
1: Tak mateřská škola neboli dogis, tak tam chodí děti už od jednoho roku. A nebo když nechodí do mateřské školy, tak chodí k paním na hlídání. To je dog mama, to je taková jako náhradní maminka. Moje děti třeba chodily právě k té dog mama. A to je paní, která má svoji soukromou školku doma, je placená městem a má třeba 8 až 10 dětí maximálně.
0: To může být docela prýma, taková malá dětská skupina.
1: Přímo a je to úplně parádní a byla to vlastně u nás v ulici, takže děti ji znali jako sousedku a chodili k ní teda jako místo do školky. Potom nastává Förskolan, což je, když je dětem 6 let, tak jdou do takové předškolní třídy. U nás to není první třída, ta první třída začíná až od 7 let. Pak se chodí 9 let na základku a pak se jde na střední školu, která trvá 3 roky. A střední škola, ono se to jmenuje gymnázium, ale vlastně to není gymnázium, to je prostě střední škola, která má různé třídy s různým zaměřením. U nás my máme průmyslovku a gymnázium a zdravotní školu a hotelovku, kdežto ve Švédsku

0: krále, tak i paní učitelka není paní učitelka, ale je to Petra, Marie, Jana, prostě křestní jméno, takže ten vztah je trošičku jiný. A není to tolik zaměřeno na sedíme všichni v lavicích ruce za zádama, ale ta pedagogika je založená třeba na, a tu se tady taky už objevuje, problémové řešení.
1: Mně zrovna napadlo, že asi už neznám školu, kde se chodí, nebo kde se sedí
0: s rukama za zádama. To bylo moje dětství.
1: Moje taky, ano. Sedněte si ruce za záda, ano. A já jsem nikdy nevěděla proč, ale bylo
0: proč?
1: Já nevím proč, ale pak nám paní učitelka říkala, že se nám hezky narovnají záda.
0: Aha, a já jsem si vždycky myslela, aby nám ty ručičky někde nešpejdily, víš?
1: No, to taky. Asi to záleželo, jak nám to paní učitelka vysvětlila. Ale ve Švédsku se teda rozhodně takhle nesedí. Taky tam mají lavice jako u nás ve třídách?
0: Lavice mají, ale třeba to mají udělané jako stolečky. Ne přímo lavice, tak jak my to máme, ty takhle ty řady, ale mají to udělané do kolečka nebo různý stolečky, u kterých jedna skupina pracuje tady, druhá skupina pracuje tam. Pak když třeba jsou hudební sály, tak se sedí většinou na zemi, na koberci. A tak jako, to takový volnější, bych řekla.
1: Když jdu tady v Česku někam do školy, tak většinou to je tak, že paní učitelka, aby ji všichni slyšeli, musí zvýšit hlas. Tak všichni pěkně nastoupíme a pomalu neběhám, nelítám. Teď se slyšeli, to jsem jenom napodobovala, takhle já normálně nemluvím. A občas paní učitelka nebo pan učitel musí houknout, jak se říká. Děje se to ve Švédsku taky?
0: To víš, že se to děje taky. A paní učitelky, když neumějí správně mluvit, tak si velice rychle vymluví hlasivky, zničí si hlasivky. Takže s těma já jsem třeba pracovala, učila jsem je správně mluvit a dýchat. A učila jsem je o to, že nepřervávat tu třídu. Naopak stichnout, počkat si. A když už zařvat, tak jednou a pořádně.
1: Jako lev.
0: Jako lev, ale nepřekřikovat si hlasivky.
1: Jasně, je na to určitá technika?
0: Je, právě že je. A to učitele nikdo neučí, jo? Takže potom ke mně se dostávaly učitelky, které byly 2 měsíce na nemocenský, protože už jenom šeptali.
1: A je pravda, že když je někde hodně lidí a já potřebuju, aby mě všichni slyšeli, tak je to docela těžké, aby můj hlas byl daleko silnější než ten jejich. No a třeba to nikdo nemá takhle od přírody.
0: No.
1: To se dá nacvičit.
0: To se dá nacvičit, anebo se dá nacvičit právě ta metoda toho, že člověk stichne.
1: No ale musí ho všichni vidět.
0: Jo, to si zase potom musí postarat o to vizuálno.
1: Ano, takže žebříček a přísně kouknout.
0: Ano.
1: Ty jsi před chviličkou říkala, že se vlastně, že se lidé tykají a vyká se pouze králi.
0: Tak ano, na a královské rodině.
1: A královské rodině. Na to bych se taky ráda zaměřila, jestli bys nám o tom něco řekla, jak to tam vypadá, ale nejdřív se dáme písničku a já jsem tady na tvoji radu našla Loreen.
0: Loreen. Loreen. Švédsky se tomu říká Loreen, ale v angličtině myslím, že si říká Loreen.
1: A je to švédská interpretka.
0: Ano. Přesně tak.
1: Takže zase jdeme do Švédska. Holky a kluci, v klubu Rádia Junior je mým hostem Petra Johansson.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je dneska Petra Johansson, a to proto, že máme švédský týden a my si s Petrou povídáme o Švédsku, protože Petra nejenom, že umí švédsky, ale učila ve švédštině, hrála divadlo ve švédštině, režírovala ve švédštině a já o tobě vím, že jsi napsala vlastně i doktorát ve švédštině.
1: No v angličtině. No my ho museli psát v angličtině, ale na švédské univerzitě, ano. Mm-hmm. Ano, přesně tak.
0: Ano, přesně
1: a dokonce
0: tak.
1: Jsem napsala i divadelní hry ve švédštině.
0: Páni, no tak už jenom tím, jak si tady švédštinu trošku představila, tak mně to přijde fascinující. My jsme si tady teďka při písničce povídali o tom, že Švédsko chrlí spoustu velmi dobrých umělců, mm-hmm, a jak jsem se dívala, ABBA zpívá v angličtině, mm-hmm, Lorien zpívá v angličtině, za chvilku budeme mít Robin, Show Me Love, taky v angličtině. Ano. Jak to?
1: Angličtina je Švédům blízká a učí se jí vlastně už od školky a nedabuje se. Všechno je v originále, krom teda filmu pro děti, ty se dabují, ale jinak ve Švédsku se nedabuje a ta angličtina tam jede pořád. Tam jsou titulky.
0: Takže to vlastně člověku vleze pod kůži a umí, mm-hmm, anglicky, jako, mm-hmm, kdyby mluvil, mm-hmm, svojí řečí.
1: Přesně tak.
0: Mm-hmm. A Švédsko, ty jsi říkala, že hudba je švédský obchodní artikl.
1: Ano, je jeden z, jako, z největších vývozů Švédska, exportu, tak to je právě hudba. Hudební průmysl je velice na vysoký úrovni a poměrně známý.
0: Co dalšího si můžeme představit, když se řekne Švédsko?
1: Avicii. Když se bavíme o té hudbě, uh-huh, Robin, já jsem ti říkala, že jsem na jménu, jsi na štíru se jmenama, ty
0: no tak do, pojďme.
1: Mons Zemmerlöf.
0: Můžeme klidně jít pryč od té hudby a třeba i do nějakého jiného odvětví. Co se ještě dá představit?
1: Moře. Já třeba, když se řekne Švédsko, tak to, co mě chybí tady, tak je to studený moře. Protože já nejsem dělaná do těchhle veder, já opravdu patřím tam na sever. A já miluju studený jezera, miluju studený moře, protože to je teprve osvěžení. Jo. A my tomu s manželem říkáme, švédskému moři říkáme vikingské fitness. Protože když je to studený, ta voda je temná a je taková jako těžká. A je teď třeba, se ani nehne, jak zrcadlo. A teď tím plaveš. To si zabereš, to opravdu jako makají ty svaly, ale je to tak uklidňující. Doporučuju.
0: Takže jsi i otužila, řekla bych.
1: To úplně ne, ale miluju studenou vodu a studený moře.
0: Je pravda, že když jsme byli na cestě, byli jsme v Dánsku, byli jsme ve Švédsku, tak i ve velmi chladném počasí tam lidi přišli někam na pobřeží a prostě si hupli do moře, zaplavali se a zase šli. To tady úplně nevidíš. Tady, když někdo chodí v čepici a v bundě, tak rozhodně nejde plavat.
1: To jsem zdala jednou a to jsem v té době teda byla těhotná. Jsme byli na Gotlandu, což je ostrov, já říkám napravo od Švédska, protože mám problémy s východem a západem. To je východ. Pravo je východ. Výborně. Na východ od Švédska. A tam byla voda 14-15 stupňů. A do toho jsem teda nevlezla, ale manžel se tam rochnil.
0: Mm-hmm. Takže aspoň manžel je u vás otužilý.
1: Určitě.
0: Další švédská věc, kterou si můžeme představit, a teď to asi nebude reklama, protože si opravdu povídáme o Švédsku, nábytek.
1: Mm-hmm. IKEA.
0: IKEA, mm-hmm, slavný nábytkářský dům, podnik a ten snad najdeme úplně všude.
1: Úplně skoro všude, si myslím.
0: To je skoro slavné jako ta švédská hudba.
1: Mm-hmm. A to je taky ze Smolandu. To je ta oblast, o který jsem napsala knížku Emma a trolí sen. To se odehrává ve Smolandu, tak i IKEA ze Smolandu.
0: Mm-hmm. A co švédské kuličky masové?
1: No jasně, to je domácí jídlo pořádně takový. Já jenom ještě k té IKEA, mě jenom napadlo do covidu, teď už to tolik bohužel není, ale my jsme do IKEA jezdili nakupovat potraviny. Protože nám chybělo, do covidu vlastně ta IKEA měla obrovský výběr švédských potravin. Takže my vždycky jsme tam někoho potkali, známýho, a říkali, jdete koupit poličku nebo křeslo? Říkám, ne, sejra a kafe.
0: No a když si vezmu, teda vrátím se k těm masovým kuličkám, anebo k té smažené cibulce, kterou tam taky seženeš, tak to je opravdu typické pro švédskou kuchyni. Co je další typické jídlo?
1: Losos. Samozřejmě, ale jako nejšvédštější jsou masové kuličky, smetanová omáčka, brusinky a brambory.
0: Jsou Švédi hubení nebo tlustí?
1: Spíš hubenější. Mm-hmm. Spíš hubenější.
0: A vidíš to, masové kuličky a smetanová omáčka, no to bych si řekla, že může být třeba problém. Ale sportuje se tam hodně?
1: Hodně. A někdy mě to až štvalo, protože jakýkoliv časopis, který otevřeš, tak ti říká, kolik máš vážit, kolik máš měřit, jak nemáš pít, kolik máš denně chodit. Já chci taky svatý pokoj. Já si to chci dělat podle svýho.
0: Neblázni, takhle je tam rozšířená taková jako propagace zdravého životního stylu.
1: Ano, ano.
0: A to je i třeba ve škole?
1: Ve škole jsou zakázané bonbony, veškerý sladký, děti tam nesmí, tam se nesmí prodávat v těch automatech nic sladkého. Ano, i tam je vědomí o tom, že cukr škodí.
0: No, to si možná holky a kluci tady nedovedou představit, protože já třeba, když jsem byla malá, tak jsem vždycky měla pár korun a naproti škole byla cukrárna. Tam jsme chodili vždycky na špičku nebo na věneček. A už ve škole. A dneska zase jdou děti někam do nějakého automatu. Vadí to tam dětem? Já vím, že nechodíš jednotlivě a neptáš se, ale nebo si na to všichni zvykli?
1: Tam je zavedeno, že jsou takzvaný Lördas Goodies, to znamená, že je jenom jeden den v týdnu a to je sobota, kdy se jedí bonbony. Ale jinak ve Švédsku totiž nejsou ty tolik rozšířený ty klasický pytlíky s bonbonama, jako to máme tady, ale když si to bývalo v IKEA taky takový ty krabice, mu se říká Lördas Goodies, to znamená, že si volně vybíráš do pytlíčku jakýkoliv bonbony, ale to je úplně všude. Zase pozor, to jako je skoro všude. A taková zajímavost, že na tom sladkým jsou spíš závislí dospělí než děti. Mm-hmm. Jo? A děti si zvykly jednou za týden, v sobotu jsou bonbony. Jo? A dospělí je baštěj každý den.
0: A co třeba dortíčky, buchty, jako
1: dortíčky,
0: se peče tady?
1: Dortíčky takový to ve Švédsku tolik není. Tam je Princess Torta nebo Budapest Bohky Lese. Jako tam takový to, co my máme, ty věnečky a tyhle ty dobrůdky, které já třeba mám strašně ráda, jo. Tak ty ve Švédsku tolik nejsou. Tam jsou spíš skořicový buchty, nebo jsou tam různý typy, já nevím, koláčů, nebo podobný cookies a podobně. Ale takový ty naše klasický cukrářský výrobky, ty zákusky, to tam tolik není.
0: Pečou maminky a babičky, vlastně. Proč ne tatínkové a dědečkové, že jo? Ale většinou to je taková holčičí záležitost, co si budem povídat. Peče se tam doma?
1: Peče? U nás třeba doma peče můj tatínek, když jsme u toho. Protože můj tatínek, když byl malý, chtěl být cukrář. A vystudoval sice potom úplně něco jiného, nicméně geniální cukrář, tak můj tatínek peče.
0: Můj tatínek taky peče, no. Umí kynuté těsto.
1: Můj tatínek umí dokonce štrůdl tažený, jako fakt úplně od začátku. Ale ano, peče se doma, peče se, je to klasika, taky se peče.
0: Jaké typické příběhy se tam vyprávějí? Tady máme pohádku o červené karkulce, máme pohádku o 12 měsíčkách. Když bys třeba se měla zamyslet, jaký velmi typický příběh nebo typická pohádka letí tam?
1: Tři bokka na Bruse, což jsou tři beránci, kteří se jmenovali všichni Bruse. A jak potkali trola, jak šli přes most, takový jako můstek a pod ním spal trol a teď tam přijde ten první, jde přes ten klopity, jde přes ten můstek a probudí trola a trol říká, já tě sežeru a ten první malinký bok, ten Bruse povídá, já jsem malinký a za mnou jde můj bráška, to si pochutnáš tak a tak dál a počká si až na toho třetího, ale ten je veliký a ten se rozběhne, drcne do něj a je po trolovi.
0: A to je dobrý konec.
1: Ano, to je dobrý konec.
0: Vlastně pro beránky, ano.
1: Ano.
0: Takové ty pohádky, kde jsou princezny, krásné, letí to tam taky?
1: Tolik ne. Tam nejsou tolik pohádky o princeznách. Tam jsou spíš skřídci a trolové a takový ty přírodní lesní pohádky, víly třeba, ale princezny tolik ne.
0: Taky se ve Švédsku hodně jezdí na kole?
1: Hodně. Hodně.
0: A jak to probíhá? Protože tady třeba, když si vezmu některá velká města, tak rodiče třeba ani děti nepustí na kole, protože je to nebezpečné. Tam je to uspůsobené na ježdění na kole? Mm-hmm.
1: Tam jsou cyklistický pruhy, ale ne takový, jako jsou tady u nás v Praze, kde je to sebevražedný cyklistický pruh mezi dvěma normálníma a vedle máš jedno auto a náklaďák a mezi tím má projet cyklista, tak jako ne. Tam je to opravdu vymezeno a bezpečno, takže děti jezdí do školy na kole, to je úplně normální.
0: Od kolika let třeba?
1: Od 7 let, jakmile začnou chodit prostě do první třídy, možná ty foškoly, taková ta 6, jako když je jim 6 let, tak ne, ale od sedmi let, jako od první třídy, už děti jezdí sami na kole.
0: Sami bez rodičů jedou na kole.
1: Protože je to bezpečný.
0: No vida, co je tam ještě jinak třeba v dopravě? Napadlo by ti něco?
1: Jo, napadlo. napadlo? Třeba dálnice. To je to, co si okamžitě všímáme. Tady je to závod Formule 1. Tady musíš být pořád neustále připravená nohu na spojice, brzda, plyn, připravená řadit a musíš se koukat, odkud ti to přijde zleva, zprava, zepředu, zezadu. A tam je ten provoz plynulej. To je jako když třeba vypouštíš dav ze stadionu, tak každý jde tím svým tempem. Ale jakmile by tam jeden začal střečkovat, tak se to celý rozhází. Mm-hmm. A ty švédské dálnice, ty jsou opravdu jako ten ukázněný dav, který jde ze stadionu.
0: Takže jsou tam všichni jako v klídečku.
1: Mm-hmm. V klídečku. Přesně tak.
0: My si teďka v klídečku odpočineme, protože tady máme Robin, je to další švédská interpretka. A na tu směna vedla ty, ano. Protože ji máš ráda.
1: Ano.
0: Hostem Klubu Rádia Junior je dneska herečka, učitelka herectví a komunikace a taky spisovatelka Petra Johansson.
1: A režisérka.
0: Ano.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je dneska Petra Johansson, česká a taky švédská herečka, režisérka, spisovatelka, učitelka komunikace a vlastně
1: herectví.
0: Ty jsi taková multifunkční umělkyně.
1: Ano.
0: Ano. A taky vím, že jsi scénáristka.
1: Ano.
0: Jasně, protože jsi napsala třeba krásnou divadelní hru nebo kabaret pro nadační fond Melodio.
1: Ano.
0: Takže zvládneš úplně všechno. A já se musím teďka trošičku ohradit od toho, že zvládneš úplně všechno, protože my jsme se krásně zamotali, nebo ne nezamotali, ale vydali jsme se jinou cestičkou, než jsme původně chtěli. Takže ty si nedržela myšlenku. Ne, od toho jsem tady já, co si dělám legraci. Král.
1: Ano.
0: Švédský král. Jak to tam chodí, když si představíme švédskou královskou rodinu? Král je něco jako prezident?
1: Král je něco jako prezident, protože reprezentuje Švédsko, ale nemá vlastně žádnou zákonodárnou moc na rozdíl od prezidenta. On je spíš taková ten ksichtejček za Švédsko.
0: Symbol.
1: Symbol Švédska. A jinak oblíbený král je, královská rodina je oblíbená, protože heslo královské rodiny, nebo čím se řídí, nebo co dodržují, je, že jsou jedni z nás. Jo? Oni se nevydělují, že jsou něco lepšího, ale třeba nosí i lidové kroje, stýkají se s lidma, jsou takový otevřenější, protože to Švédsko je takhle postaveno. No. Tak a král má za ženu Němko-Brazilku, Sylvii, mají spolu 3 děti, princeznu Korní, princeznu Viktorii, prince Carl Philip se myslím, že jmenuje, přemýšlím, a princezna Madeleine. Mhm.
0: A visí taky králova tvář na obraze ve školách?
1: No, teď se musím zamyslet. Hele, myslím si, že ne. Myslím si, že ne. Asi ne.
0: Když tam má tedy zákonodárnou moc nějaká vláda, nějaký parlament předpokládá.
1: Parlament a premiér, přesně tak.
0: Je třeba podle nějakých zpráv možnost, že by třeba král mohl něco ovlivnit, třeba minimálně jeho názor?
1: Moc ne, ale zahajuje zasedání parlamentu vždycky, jako když je po sezóně, tak to král zahajuje, ale to je opravdu jenom symbolický.
0: Uh-huh. No. A lidé mají královskou rodinu rádi, jak jsi říkala? Uh-huh. Účastní se třeba nějakého veřejného života, třeba jako patroni nějakých akcí?
1: Určitě, přesně tak, přesně tak.
0: Takže švédská královská rodina vlastně pracuje pro Švédsko,
1: ano.
0: Ale nerozhoduje.
1: Tak.
0: A chodí švédská princezna v šatech až na zem?
1: Chodí taky a když jsou ty Nobelovské večeře, když se uděluje Nobelova cena, tak tam samozřejmě celá královská rodina reprezentuje Švédsko a princezny sedí vedle třeba chemiků, fyziků, lékařů a musí si s nimi umět popovídat.
0: No vida, takže předpokládám, že švédské princezny a švédští princové musí mít špičkové vzdělání.
1: Ano, rozhodně.
0: Když třeba si vezmu, jaké jsou tady vzory, tak děti milují různé influencery a různé youtubery a tak. Jsou třeba švédské princezny a princové vzorem pro děti?
1: No, to nevím. Teda nad tím jsem se nikdy nezamyslela, ale rozhodně nedělají influencerství, jestli se na tohle ptáš. Ani nevím, jestli mají sociální sítě, to fakt nevím. Ale třeba co se mně líbilo na královské rodině, narodila se první princezna Viktorie a pak se narodil teda syn Carl Philip. A on byl automaticky následníkem trůnu, protože je chlap. Jenomže pak se to změnilo a král rozhodl, že nebude se dělat rozdíl holka kluk, prostě ten, kdo se narodí první, tak ten to podědí, i když by tam byl kluk. Takže se stala korunní princeznou, potom princezna Viktorie.
0: No vida, konečně je taky nějaký pokrok na země kouli. Já vím, že tady u nás lidi nedělají takové rozdíly mezi holkami a kluky, ale je pořád ještě dost míst na země kouli, kde to je prostě těžké pro holky. Tak a teďka takové nezávazné téma. Počasí ve Švédsku. Když se vydáme do Švédska, tak jak je tam teďka?
1: Teď je tam krásných 18 stupňů a prší.
0: To možná teďka zapláčí mnozí posluchači, protože to je docela asi příjemnější. No.
1: Je, ne, ale tak myslím, že včera bylo zrovna 23, bylo příjemně a Švédské léto, typické švédské léto, z toho si dělají všichni legraci, je to, že vyjdeš ven a prostřeš na večeři a než prostřeš, tak začne pršet. Tak se to všechno nastěhuje dovnitř. Sotva se to nastěhuje dovnitř, tak vyleze sluníčko a svítí. Takže všichni to zase vynosejí ven, teď tam vynosejí ty talíře, kafíčka a všechno, teď si tam sednou, otevře se v obloha a zase prší. A takhle se běhá celý den.
0: Je, no vidíš to. A takže aprílové počasí, jak se tady říká, že chvilku prší, chvilku je sluníčko, tak to je typické pro Švédsko.
1: Typické švédské léto se říká.
0: A jasně. No a co zimy?
1: Zimy jsou nádherné. Já totiž miluju zimu. Já miluju, když je minus 20. Já miluju sníh, když to praská pod těma nohama, jo, a když je úplně mrzne v obličej. To miluju. A to mi tady chybí, teda se přiznám. A vím, že jednu zimu, jestli to bylo v loni třeba, jsme škrabali auto, abychom vyrazili ráno, já nevím, jsme jeli do Prahy, takže řeknu v půl sedmí, a bylo minus 6 a šel okolo nás soused a povídá, to je zima, co až praští. A já říkám, tohle, minus 6, tomu říkáte zima? Jo, minus 26, tak to už bych řekla, že je zima, ale tohle ne.
0: No Vida, když je zima, tak taky ve Švédsku může být polární záře. Viděla jsi polární záři?
1: Viděla někdy, jo, viděla, ale ono to je víc na severu. Tam, já jsem byla v jižnější části Švédska a tam tolik to jako
0: tam to není tak
1: úplně vidět. Není to úplně
0: i
1: vidět,
0: když no. Z Česka občas polární záře vidět je.
1: Tak asi tak nějak jako v tom jižním Švédsku to není úplně takový to krásný, jak známe, jo, tak to moc není vidět.
0: Neměla jsi úplně štěstí na to, že když jedeš do Švédska, tak prý je tam 267 tisíc ostrovů.
1: To je možný, já to nikdy nepočítala.
0: Ale navštívila si třeba různé ostrovy?
1: Navštívila.
0: A je Švédsko vůbec ta hlavní pevninová část složená z ostrovů?
1: Ta hlavní pevninová část je jenom pevnina, ale ty ostrovky jsou všude okolo Švédska, třeba okolo Göteborgu nebo okolo Stockholmu. Tam stockholmské Skärgård se tomu říká, jak se tomu říká, jsou ostroví. Tam je jeden malý ostrůvek vedle druhýho. Jo. To je roztroušený, to jako kdyby si rozbila talíř. A teď to tam hodila, tak jsou tam různé takové ty střepy okolo.
0: A ty jsi napsala knížku pro děti a ta je taky trošku o Švédsku, viď?
1: Ano, to je právě o tom Smolandu a o Trollovi a o Emě, která přijela ze Stockholmu do Smolandu k babičce na prázdniny a strašně se nudí, protože tam není příjem. Mezi, jako ve Švédsku, ve smolandských lesích zažívám neustále, když jsme tam, my tam nemáme žádný příjem, tam se nedovolá člověk pořádně.
0: Bez signálu. Úplně.
1: Bez signálu, ano, to je hrozný. Jo. A právě, že ta Emma přijede k babičce a tyho, co tam má dělat, satelit tam není a teď signál tam není a internet není, tyho, co, jako. A taky babička vyštve do lesa na maliny a ona potká trola.
0: Je, takže pohádková knížka. Mm-hmm. Jakže se to teda jmenuje? Emma?
1: Emma a trolí sen.
0: Trolí sen. Chystáš třeba nějakou další knížku pro děti?
1: Mám vymyšlenou pokračování o Emě a bude se to jmenovat Emma a vzkaz na kameni. Ale já mám asi frontu 6 děl, který musím dokončit, tak uvidíme.
0: Tak možná pro začátek by si děti mohly poslechnout třeba děti z Bulherbinu.
1: Mm-hmm, určitě.
0: A my jsme si tady povídali, protože ty si přišla, akorát běžela čerba na pokračování. Aha. Tak co to znamená ten Bulherbin?
1: Bin, to je vesnice. A Buller, to má vlastně dvě interpretace. Buller, to je kravál, hluk. A nebo taky Huller om Buller, tak to je 5. přes 9. A teď je otázka, jak to ta Astrid Lindgren myslela. Jestli to je holomozící vesnice, anebo jenom tak jako rozházená 5. přes 9.
0: Možná po těch různých ostrůvkách.
1: A ta je právě ze Smolandu. Astrid Lindgren je ze Smolandu.
0: A který příběh od Astrid Lindgrenové miluješ nejvíc? Jsou to třeba ty děti z Bulherbinu, nebo Pipi dlouhá punčocha, nebo Ronja dcera loupežníka?
1: Všechny tyhle, já jsem jako malá milovala Pipi. Já jsem dokonce měla tričko z Pipi a jako připadala jsem si jako Pipi, protože jsem byla i zrzavá hodně v tu dobu. Ale jako dospělá mám moc ráda Mio, můj Mio.
0: Vidíš to, to já vůbec neznám a ani nevím, jestli to máme tady na Radio Junior, protože když si člověk otevře web radiojunior.cz, tak tam může najít spoustu severských příběhů. Možná bys nám mohla třeba doporučit ještě nějakou pohádku, třeba televizní pohádku, kterou by si děti mohly jako zkouknout. Máš něco takhle v oku?
1: Pohádku? tam jsou spíš dětský filmy, ale pohádku si takhle jako nevybavím.
0: Tak dětský film.
1: Tak určitě jsou právě zfilmovaný všechny Astrid Lindgren, ty jsou skvělý, pohádky od Astrid Lindgrenové. A pak si tam vybavuju takový různý detektivní byro, jako kancelář detektivní. No a já jsem zase zapomněla jméno, já mám problém s těma jménama.
0: To nevadí, nebudu tě trápit, jdeme dál. Mm-hmm. Tady je hodně typický pro dětskou literaturu. Kreslený krteček, mm-hmm. Runcajs, mankací písek. Mají Švédi taky někoho takového?
1: Já si vybavím, na první dobrou si vybavím právě malíře, myslím, že se jmenuje Bauer, a to bych teď nekecala.
0: A zase jméno.
1: A zase jméno, prostě zase jméno. Jako jo. Ale ten kreslil víly, troly a skřítky a to jako to, to je krásný. Tak třeba, ale není to jako kreslený seriál v tomhletom směru. Jo, vlastně, teď my máme medvěda. Bamse Björn, já bych na něj zapomněla, medvěd, který se jmenuje Bamse, nejsilnější medvěd na celém světě, který tak jako námořník Pepek, papa Špenát, tak on med. A když sní ten med, tak je jako silný a zvládne všechno.
0: Výborně. A máme poslední minutku, takže mi řekni tři věci, které by člověk neměl ve Švédsku minout, když se tam teďka vydáme na výlet, na dovolenou. Napadá tě?
1: Pokud děti milují Astrid Lindgrenovou, tak je tam zábavný park, nebo který se jmenuje Svět Astrid Lindgrenové, kde ožívají všechny její pohádky, kde to můžete projít a tam najdete právě děti z Bullerbynu a Pipy a její vilu Vilekulu a herci tam hrají ty scénky, takže to bych určitě doporučovala. Pak, co by se nemělo minout, tak možná zábavný park v Göteborgu, který se jmenuje Liseberg, to je jako jedna veliká pouť. No a co ještě teď, kdyby tam jeli? No, tak bych doporučila malé městečko Grena, kde se vyrábí bombóny ručně, jmenují se Polka Grace a jsou to mentolový bombóny.
0: Tímhle krásným doporučením se s náma rozloučila Petra Johansson. Petro, já ti děkuji, že jsi přišla, měj se ahoj.
1: Děkuji, Jani, že jsem mohla přijít a děti, užívejte si prázdniny a Švédsko je skvělá zem, jen se tam zajděte podívat.
0: Dobrou noc vám přeje taky Jana Richterová.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Při svém lesním dobrodružství se Paleček poznal s přátelskými zvířátky a dokonce i s dobrými vílami. Dostane od nich krásné nové šaty a víla Hrozinka připraví pro všechny lesní kamarády štědrou hostinu. Ale ne všechny víly jsou hodné, jak za chvíli uslyšíte. Čtvrtá pohádka o Palečkovi se jmenuje Paleček a zlá víla Kudly Mudly. Doufám, že se vám bude líbit.

0: Dobrý večer, děti. Paleček, Vzpuráček, syn paní Veverky Kotrmelcové i samotná Veverka se pěkně usadili v mechu. Zlatá víla Hrozinka mávla a kolem zavířily kuchyňské víly, které přinášely stříbrné nádobí plné jahod, malin, borůvek, ostružin, brusinek, oříšků lískováků i malých červených jablíček pláňat. Víla mávla podruhé a ozvala se tichá hudba. Při třetím mávnutí začaly vyzvánět květinové zvonce. Bim, bam, bim, pospěš si, než to sním. Bim, bam, bim. A z lesa se vyhrnuly další víly, ale také ptáci, zajíci, veverky, srny i koloušek přišel. A všichni se s chutí pustili do jídla. V zápětí dostal Paleček od víly Švadlenky novou bílou košili z březového hedvábí a nové kalhoty z hadí kůže. Hned poděkoval a převlékl se. A pak už jen jedl a jedl a když nemohl, s plným bříškem usnul ve stínu veliké divizny. Také Vzpuráček pojídal chvíli to, pak zase ono a potom zas něco jiného, až měl pupík vykulený jako meloun a maminka vykřikla úzkostí. Co to děláš? Přestaň, vždyť pukneš jako bukvice. Vzpuráček tedy poslechl, svalil se do mechu a jen se blaženě usmíval. Tu něco zašumělo vílám nad hlavami a stará dobrá víla Radost v červené karkuli a s bílou slepičkou se snesla na palouk. Sláva babičce Radosti, zajásal celý les. Sláva, sláva! Tak na zdravíčko, zvolala babičkovská víla a hned sáhla po veliké borůvce posypané cukrem. V tom ale spatřila Palečka a vykřikla, rány kovářčiny. Vy tu máte taky Palečka? Proč není doma u maminky?
1: Tuze rád by byl doma, zašvitořila paní Veverka. Ale oni ho v noci ukradli loupežníci a zanesli ho do lesa. Já ho našla, jenže domů s ním netrefím.
0: Babička Radost přikývla.
2: To je maličkost.
0: To obstarám já. Ale napřed ti musím, Veverko, poděkovat. Ať se ti tvůj dobrý skutek vynahradí na tvém Vzpuráčkovi. Potom se rozhlédla. Kde pak ho vůbec máš, chlupáčka? I paní Veverka se rozhlédla a zavolala, ale nic. Vzpuráček se neozval.
1: Musíme ho rychle najít a hned rozhodla zlatá víla Hrozinka a vyhlásila poplach.
0: Paleček se v tom zmatku probudil a jak uslyšel, že se ztratil jeho kamarád, rázem byl na nohou. Kulil oči do houštin, lezl po mechu i pod mochomůrky, ale Vzpuráček nikde. A tak, aniž by to spozoroval, přešel stříbrný pruh a běda. Náhle se před ním rozhrnulo křoví a před ním stojí zlá víla Kudly Mudly. Měla zelený čepec a pod ním hadí oči. Byla tenká a suchá jako starý bodlák. Boty měla s ostruhami a před sebou zástěru s velikou kapsou na dva knoflíky. Jak zahlédla Palečka, zasmála se, jako když vrže trakař a vycenila žluté zuby. Pojď sem taky ty skrčku, zahuhlala, chytila Palečka do dlouhých prstů a hodila si ho do kapsy. Vletěl tam jako rohlík do kabely. V šeru se uvnitř něco pohnulo. Paleček nebyl sám. Na bobku tam seděl Vzpuráček a tiše naříkal. Poznali se hned. V tom víla Kudly Mudly zadupala, boty jí začaly vrčet jako helikoptéra, ostruhy se roztočily a víla vylétla do povětří a zamířila na svůj hrad Kucmoch, celý trním zarostlý. Na palouku byl zatím nářek a pláč. V tu chvíli se ozval červený ptáček, co seděl na nejvyšším stromě.

0: Vzhůru na Kucmoch, začali volat všichni, jak to zprávu uslyšeli. Víly hned běželi pro zlatou síť, aby do ní chytili zlou kudli mudli. A když byla vřava největší, zachvěla se země zrovna pod paní Veverkou a šleknutím uskočila. Kousky mechu lítaly na všechny strany a objevila se ospalá očka a heleme se. Strejček Krtek se hrabal ven a bručel. Už ani pod zemí nemám svůj klid, řvete jako na lesy. Ale něco vám povím, na Kucmoch se nedostanete. Hořejškem nepřeletíte, to na vás kudli mudli pustí jestřáby a v noci vejry a ti vás roztrhají. Ale já vám pomohu a děti přivedu, dodal a zase zmizel v díře. Když zlá víla kudli mudli přiletěla na hrad Kucmoch, vyndala z kapsy oba unesené a poručila. Tady čekejte, já se jdu vyspat do černé postele. Až se vyspím, ty veverčáku se naučíš běhat po koštěti nahoru a dolů jako v cirkusu a ty skřečku mu k tomu budeš zpívat. A nemyslete si, že mi utečete. Jestřáby a víři vás hlídají. Sotva kudli mudli usnula, Paleček se vzpuráčkem se jeli obcházet hradby. Ale běda, opravdu nikde jediná skulinka. A jak tak smutně chodí kolem dokola, vzpuráček najednou nastražil ouško a povídá: Neslyšíš nic, Palečku? Tuhle pod námi někdo hrabe lopatkou a bručí. A opravdu. Najednou se pod Palečkem pohnula země, roztrhla se a klouček vletěl rovnou do díry. Já tě neopustím, vykřikl vzpuráček a střemhlav se vrhl za ním. Ale koukejme, kdo to tu sedí v tunelu a svítí si lucernou. Vždyť je to strejček Krtek. Vzpuráček se skutálel rovnou k němu a pištěl radostí. Drahý strejčku rybáčku, to je náhodička.
1: Žádná náhodička, mažeme odtud,
0: nakázal Krtek a dal se na ústup. Utíkali tedy chodbičkou, co mohli, až se dostali do lesa, kde už na ně čekala v obavách veverka paní Kotrmelcová. Popadla vzpuráčka, Krtek zase chytil Palečka a hnali se po zemi i po větvích, jak kdo uměl. V tom se zachvěla země, zafičel ledový vítr a ze skal vylétli všichni dravci i všechny sovy a hnali se za uprchlíky. Napřed letěl ohromný černý vír s ohnivýma očima a křivými drápy. To byla zlá kudli mudli. Už je doháněla, zbýval kousek, kousíček. Támhle už se leskne stříbrná hranice království dobrých chvíl, tam už zlé síly nemohou, stačí jen pár skoků. V tom zrachotěla rána, velice silná rána. To pan hajný šňupáček, který stál za stromem načekané, když viděl tolik dravců pohromadě, lekl se a vystřelil. To ptáky vystrašilo, zašuměli křídly a zmizeli. Paleček i vzpuráček byli zachráněni. Chytili Krtka do náruče a políbili ho na umouněný rypáček. To už přispěchali i víly a radovali se, že všechno dobře dopadlo a Krtkovi ve spolek děkovali. Dali mu našít 4 peřiny a darovali mu nejhezčí lesní palouček, aby si tam v klidu sázel hliněné kopečky, jak hustě chce. Nikdo ho tam rušit nebude. A lesem pak zněla písnička.

0: Dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: Dáma s bílou kočkou, tak se jmenuje příběh, ve kterém se bílá sudička pokusí změnit zlou sudbu své černé sestry a rozplést pocuchané nitky několika lidských osudů. Jestli pak se jí to povede? Příběh o princezně Biance napsala Melita Denková. Režie v roce 1997 Maria Křepelková. Hrají Petr Svoboda, Blanka Bohdanová, Jaroslava Adamová, Magdalena Rajfová a další.

0: Právě se rozezněly zvony na oslavu princezniných narozenin. Stál jsem na prahu a vzpomínal, co vše jsem ztratil od doby, kdy se narodila. A nejen já, i moje sestra Líza, i celé království. Trpké vzpomínání a zvony jakoby mým myšlenkám přizvukovaly. Pochmurně bíjí všechno, všechno, všechno.
1: Hej, človíčku, stojíš tu jako solný sloup. Probuď se.
2: Aha.
1: Tam se tě. Proč se tady tak slavně zvoní?
2: To jsem se lekl. Kdo jste? A kde jste se tu tak zčista jasna vzala?
1: Co kdybys raději zdvořile odpověděl na otázku? Pak třeba já zas odpovím na tvoji.
2: Princezna Bianka slaví 18. narozeniny. Odkud jste, že to nevíte?
1: Jsem zčista jasna. To si řekl dost trefně. Ale víš, co mi nejde na rozum? Když princezna slaví narozeniny, jak to, že z kašen neteče víno? Ani chléb chudým se nerozdává.
2: Chudí jsou všichni. Jsme chudé království, paní, zčista jasná. Můžeme si dovolit jenom zvonění.
1: Zvonění udělá radost, protože potěší srdce. Ale teď mi ukaž cestu ke královskému paláci.
2: Stojíte před ním.
1: A napovídej. Řekla bych, že palác býval výstavnější.
2: V paláci se už dávno nebydlí. Král i princezna se přestěhovali do zahradníkova domku.
1: Aha, tak ustup, právě k ním jdu.
2: Pro vás určitě? Nejsou doma.
1: Jsem Víla Sudička, kmotřička princezny Bianky. Nesu jí dárek.
2: To by si každá vedchá babka ve městě mohla usmyslet, že je Víla a pozvat se tak k obědu.
1: Když mi nevěříš, zavolej starého králova komorníka. Ten si vzpomene, jak jsem Biance přinesla ke křtu hedvábnou košilku s knoflíčkem ve tvaru 7 krásky. A k ní přidala 7 krás. A ještě...
2: Starý komorník už je dávno v pánu. Komorníkem jsem tady teď já. A taky kuchař a zahradník, jindy zas písař nebo kočí. To všechno v jedné osobě. Jsem jediný králův služebník. A vy? Vy jste lhářka, protože kdybyste byla sudička, tak tohle všechno dobře víte.
1: Snad jsem tam na nějakou drobnost zapomenu.
2: Aha.
1: Ale pořád vím víc, než vědí smrtelníci. Tak už se přestaň mračit a pust mě dál, Benjamine.
2: Cože? Odkud znáte mé jméno?
1: Říkám, že vím ledacos. Stačí se trochu rozpomenout.
2: Moje jméno jste mohla někde zaslechnout. Abych vám uvěřil, musela byste vědět víc.
1: Povím ti tedy něco, co se nedá jen tak náhodou zaslechnout. Ta bílá kočka, co ti sedí u nohou, je tvoje sestra Líza. A ty sám taky nejsi tím, čím se zdáš, starcem, který jen tak z dlouhé chvíle zevluje na Prahu. Vždyť...
2: Proboha! Ať jste, kdo jste? Mlčte!
1: A zrovna ne! Co jsi chtěl slyšet, uslyšíš. Ty, Benjamine, jsi kdysi býval vznešený muž. Po králi hned první v království. A Líza zase krásná, hrdá dívka, první dvorní dáma.
2: Moje nešťastná sestřička.
1: Král vás měl oba rád a tobě svěřil všechny královské obchody. A tu si jednou bílý princ ze sousední bílé země objednal u vás 365 tisíc bílých oveček. Za každou z nich poslal předem zlaťák.
2: 365 tisíc zlatých. Honem jsme scháněli ovečky z celé země.
1: Když jste to stádo přihnali na hranici, zvedla se sněhová vánice a všechny ovce zmrzly. Přišli jste o ně i o zlaťáky, protože s nimi ses rozjel za bílým princem poctivě je vrátit.
2: Bože, kdybych věděl, co mě čeká.
1: Bílý princ, těsnej vlídnější tváří, oznámil, že všechny tvoje obchody dopadnou stejně špatně, pokud mu nebudeš sloužit proti svému králi. Ty jsi ale rozhořčeně odmítl.
2: Jak jinak?
1: Jistě, jak jinak. Ale za to se princ pomstil krutým žertem. Tobě dal podobu starce a líze tuhle bílou kočičí kůži. Tak jste vlastně oba zmizeli ze světa. A navíc to vypadalo jakože s hromadou zlaťáků, protože...
2: Ano, ano, bílý princ popřel, že mě kdy viděl. Pak ještě velkoryse řekl mému králi, že na splacení dluhu nespěchá.
1: Proto ho má tvůj pan král v úctě, zatímco tebe proklíná. A přitom nemá věrnějšího služebníka, už jen jak střežíš tyhle královské dveře. Můj milý, i když mě tím zlobíš, přece tě musím obdivovat.
2: Vím, že bílý princ pletichaří dál. Proč by nás jinak stíhala pohroma za pohromou? Tak hlídám. Jednou se tady ten lump nachomítne. A pak...
1: Zase nebuď tak hr. Tak jako ty jsi a nejsi stařec, tak bílý princ je a není lump.
2: Že není? Co tak najednou, paní? Ještě před chvílí jste věděla náramně dobře, co on je zač.
1: Ach, Benjamine, věci se někdy mají tak, že jsou takové, jaké nejsou. Ale tohle ty nepochopíš.
2: Ne, to ne. Nikdy jsem nerozuměl kulatým slovíčkům.
3: Benjamine? Benjamine?
1: Má kmocenka Bianka. Tak už mě k ní pro pána Jána pusť. Snad si pochopil aspoň to, že nejsem jen tak někdo.
2: Pochopil. A právě proto vás nepustím. Nelíbíte se mi, paní. Hádám, že jdete rovnou od bílého prince. On přece musí mít nějaké pomocníky. Nejspíš vás poslal k nám slídit.
1: Kdybych byla urážlivá, Benjamine, hned bych ti jednu vylepila. A řeknu ti, s nás se dohodnu s tvrdohlavým meckem než s tebou.
2: Ne, nevím, proč bych měl věřit vašim poměnkovým očím. I bílý princ má tvář anděla a přitom černou duši. Jen odtud pěkně zmizte!
3: Benjamine, k obědu! Dnes jsi mým hostem, tak kde jsi?
2: Rozuměla jste. Zmizte vy, paní z čista jasná. A rychle!
3: Ah, ty si s někým povídáš? Dobrý den, paní.
1: Jaká pak paní? Jsem tvoje víla kmotřička, princezno Bianko.
3: Má kmotřička? Má sudička? To je nádherné překvapení. Vždycky jsem si přála vás poznat. Musíte s námi hned ke stolu. Co ti to napadlo, Benjamine, nechat stát kmotřičku u dveří?
2: Tak, krásně to dopadlo. Ze všech sil se snažím podezřelou babku vystrnadit a to důvěřivé třeštidlo. Princezna Bianka i klidně pozve rovnou ke stolu.
3: Tak Benjamine, jídlo stydné. Pojď už.
2: Vždyť jdu. A šel bych třeba bez pozvání. Nechci tu vševědoucí babku spustit z očí. Ale kdo by to řekl? I pan král ji vítal jako starou známou, vlídně děkoval za návštěvu a ještě babce lichotil, co všechno dala Biance do vínku. Krásu, vtip, kuráž, vlídné srdce, veselou povahu. Ne, že by to všechno nebyla pravda, ale moc pochybuju, že to je zásluha té divné paní z čista jasna. Ovšem, ona se spokojeně uculovala, jakože ano.
1: Doufám, že jsem Biance dala všechno, co může jednou potřebovat. Snad jsem přidala i malinko navrch. Rozhodně jsem si dala záležet.
4: Myslím, že navrch jste jí dala paličatost.
3: Tatínku, najednou pomlouváš k motřičce dílo, které si předtím vychválil. Určitě není snadné vymýšlet lidem osudy. Dávám to hodně práce? Taková věc se přece nesmí splést.
1: To nesmí, nebo... Aspoň by neměla, i když... No, holčičko, i sudička se někdy splete. A to je pak nadělení.
3: Je, tak vám se to stalo. A kdy?
4: Bianko.
2: Ale babka jen mávla rukou a povídá, vždyť jsem jí sama dala do vínku zvědavost, tak co? A potom bez prošení spustí.
1: Všechno se stalo už hodně dávno. V jednom království čekali narození dědice, ale pak Snad ani sudičky nemohou vědět všechno. Nebo jsem byla roztržitá. Zkrátka, narodili se chlapci dva, dvojčata. A já nachystala sudbu jenom pro jednoho.
5: To jste ji nemohla rozdělit?
1: To už bych mohla zkoušet rozdělit sklínku vody na dvě poloviny. Tohle, holčičko, nejde, opravdu. Jednomu z chlapců jsem nemohla dát nic. A na takovou příležitost čekala má sestra, černá sudička.
5: Černá sudička? Co je to zač?
1: Dává lidem do vínku jen jeden dar, chtivost. Učí je brát, co se jim zlíbí a na 100 způsobů. Černými kouzly, intrikami, lstí.
5: Je, z té černé sudičky mi naskakuje husí kůže.
0: A pak se stalo něco podivného. Ačkoliv bylo chvilku popolední, venku se náhle setmělo, jako by na svět padla černá mlha. A vedle babky se objevila ženská od hlavy k patě zahalená v černých závojích. Její hlas syčel jako hadí.
6: Jen si vylévej srdce, sestřičko, je ti to málo platné. Můj chlapec už vyrostl v muže a dělá mi jen samou radost. Kolik lidí už zničil, obelhal, podvedl, okradl. I svému bratrovi vzal všechny tvoje dary.
1: Já vím.
6: Ne, že bychom o ně stáli, sestřičko, hodili jsme je do bláta. Jen jeho jméno si můj princ ponechal a jeho tvář. Tu ukazuje světu. Stín tvého kmotřence vězníme v černé věži a chodíme se mu vysmívat.
1: A ty si myslíš, že to tak nechám?
6: Nic jiného ti nezbývá.
1: Už léta trpělivě spřádám bílé nitky nových osudů. Není daleko doba, kdy se na cestu vydají dvě dívky, které zpřetrhají tvé černé sítě. Váhy zmařených osudů se zase vyrovnají. Ano, sestro, chystám tvůj pád.
0: A pak se zase náhle rozjasnilo, že bych na chvilku usnul a měl zlý sen. Vždyť ostatní se tváří, jako by nic neviděli, nic neslyšeli. Pan král si zrovna stěžuje babce, že se Bianka nechce učit. Už vím, tohle ta babka provedla jenom mě. Jsou to její kejkle a teď se tváří mírně jako hrneček s mlékem a schovývavě hladí Bianku po tváři.
1: Tak ty se nechceš učit. Proč?
5: Ale to vůbec není pravda.
4: Tvůj učitel si stěžoval.
5: Tatínku, nechci se učit hlouposti, co nikdy nebudu potřebovat. Posuďte sama, kmotřičko, prý mám umět celou řadu poklon a úsměvu. K přijímání dvorních dam, k přijímání delegací. A ještě kdo ví k čemu. Na co to je? Jediná společnost, kterou tu mám, je Benjamin s Lízou. A s nimi okopávám zeleninu a kytky v zahradě. No a smát se umím bez učení. Jednoduše, když je něco k smíchu. Jako třeba ty poklony z úsměvy, tatínku.
4: Děkuji za poučení. Jsi pořád jako malé dítě. Bianko, už je ti 18. To je čas navdávání. Brzy se začnou sjíždět princové a že ti tady kmotřička laskavě dopřála krásu, bude těch princů aspoň 1000. Přivezou ti drahé dary, zlaté šperky, hedvábné závoje v jejíře spavýho peří.
5: Kdo by vozil pávy a zlato chudé princezy?
4: Však uvidíš, jak se dary i princové pohrnou. A ty musíš umět ty urozené pány vznešeně přijmout. Musíš se umět uklonit, usmát. Jiná je poklona pro prince, kterého odmítneš, a jiná pro toho, komu nakonec podáš svou ruku.
5: Ale...
4: Určitě musíš umět víc, než takhle nad vším ohrnovat nos.
5: A já si vezmu jen toho, koho budu mít ráda.
1: Správně.
4: Pro pána Jana Komotřičko, nečekal jsem, že budete tu umíněnou holku podporovat. Je v zájmu království, aby se Bianka dobře vdala.
1: Nerozčilujte se, pane králi, však ono to tak bude.
4: Hodně mlhavá slova, Vílo Kmotřičko. Raději, kdybyste Biance domluvila.
1: No tak, abyste neřekl. Ty poklony se uč, má milá. Vím, proč to říkám. Slíbíš mi to?
5: Ano, slibuju. Budu se tedy učit nakrucovat a ušklíbat podle předpisů.
4: Ne, budeš pouze pěstovat mravy, které se hodí k princezně. slušně mluvit, půvabně se uklánět a usmívat, ladně chodit a tančit.
5: Tady, Líze, by tohle všechno šlo mnohem líp. Všiml jsi si, jak ta má ladnou chůzi?
4: A nepleť kočičí chůzi do vážných řečí o pěstování mravů.
5: Nemám ráda ty tvoje vážné řeči. Radši ukážu kmotřičce, jak umím pěstovat kytky a zeleninu.
1: Ty mi chceš říct něco v tajnosti, viď?
5: Ano.

0: Vyber toho pravého.
1: Kmotřičko, to přece není žádná rada. Jak ho mám poznat mezi tisícem princů?
0: Kdo říká, že ho najdeš mezi tisícem princů? Může tě čekat kdekoliv na světě.
1: Tím spíš ho tedy nepoznám.
0: Ale poznáš. Poznáš, má milá.
1: A jak?
0: Jednoduše. Zkrátka to bude ten pravý.
1: Vy mě snad chcete utrápit, kmotřičko. Třeba je to jednoduché pro vás, ale pro mě ne. No povězte mi, prosím. Aspoň trošičku.
0: No dobře. Dá ti něco, co máš nejraději.
1: Nejraději? Nejraději. Já mám asi nejraději čerstvé jahody. Nosí mi je Benjamín.
0: Ty blázinku.
1: Ne, ne, už vím. Nejraději, ale úplně nejraději mám svůj talisman pro štěstí. Perleťový knoflíček, který vypadá jako sedmi kráska. Knoflíček z košilky ke křtu. Tenhle dárek jsem prý dostala od vás, kmotřičko.
0: To ano. Je dárek, ty moje hlavo děravá, zase si na něco zapomněla. Bianko, vždyť já ti dnes taky přinesla dárek.
1: Skříňka z perleti? Děkuju. Je moc krásná. Co je to na ní vyryté? Znamení vah. A uvnitř? Co je asi uvnitř?
0: Poklad. Velký a vzácný poklad.
1: Ale jak je to možné? Vždyť skřínka je tak lehounká.
0: Tenhle poklad je už takový. Velký a přitom lehounký jako dech. A stejně tak vzácný.
1: Jak tajemně to zní. Honem tu skřínku musím otevřít. Ale kmotřičko, vždyť jste mi k ní zapomněla dát klíček a přitom má hned tři zámky.
0: Náhodou nic jsem nezapomněla. Ode mě klíček nedostaneš.
1: Ne? A od koho?
0: Sama nevím. Prostě objeví se v pravý čas a potom skříňku otevřeš.
1: Já se snad zblázním zvědavostí. A kdy přijde ten pravý čas?
0: Až ti bude nejhůř.
1: To je mi, myslím, zrovna teď.
0: Nepřeháněj.
1: A je. Vždyť je to docela stejné jako s tím mým pravým ženichem. Už se mi zdá, že se něco dozvím. Ale vy si jen chytře hrajete se slovíčky, takže mám nakonec hlavu zamotanou víc než dřív. Kmotřičko, tohle mi nedělejte. Kmotřičko! Ona zmizela. To ne! Vraťte se, prosím, já vás potřebuju! V hlavě mi bzučí tisíc otázek.
2: Copak? Co se vám stalo, princezno? Že vám ta babka něco provedla?
1: Rozplynula se. A já ji potřebuju. Benjamíne, ty jsi ji viděl přicházet. Řekni mi, odkud. Šla bych ji hledat.
2: Objevila se úplně zčista, jasná, jako teď zmizela, ale radši ji nehledejte. Nelíbí se mi. Co vám to vlastně tady napovídala? Pláčete a přitom vám hoří oči a tváře?
1: To je moje věc. A nechám si to pro sebe. Vždyť ty ji nemáš rád. Mračil ses na ní celé odpoledne. Proč?
2: To je zase moje věc.
1: Máš ty ale dnes náladu. Pojď, Lízo, necháme ho, ať se tu vybručí.
2: Ne, Líza zůstane se mnou. Chci si s ní promluvit.
1: Promluvit?
2: No, tedy chtěl jsem říct, že musí honit myši na sípce.
1: A ty asi chceš vysvětlit, jak. No. Benjamíne, co to s tebou dnes je? A proč by Líza měla rejdit po prázdné sípce? Jen pojď se mnou, Lízo, vím o lepší zábavě.
2: Plakala a už se zase směje. Mě tady do smíchu není. A právě proto jsem se podřekl. Rád si s Lízou povídám. I když nemůže mluvit, vyčtu jí odpověď z očí. Jestli pak taky viděla tu divnou černou ženskou. A co si asi myslí o té babce, té paní z čista jasna?
3: Pořád mi nevěříš, Benjamine? Proč?
2: Fuj! Třeba už proto, že se mi nelíbí vaše způsoby. Zase jste mě vylekala.
3: Protože se teď lekáš i vlastního stínu. Takový si dřív nebýval.
2: A to vaše dřív se mi taky nelíbí. Ne, vůbec se mi nelíbí, co všechno víte a co provádíte. A ať už jste kdo jste, raději nás tu nechte na pokoji. S Bohem!
3: Ty říkáš Bohem a já naschledanou. Naschledanou, nedůvěřivý Benjamíne.
2: Ale naštěstí v příštích dnech se paní z čista jasna neobjevila. Pak přešly týdny i měsíce a myslím, že Bianka na ně zase zapomněla. Tedy náramně pilně se učila poklony, ale řekl bych, že už ani neví proč, komu to slíbila. A jednou, zrovna jsem nesl na stůl snídani, Bianka ukazovala panu králi, jak se teď umí klanět.
1: Tatínku, dobře se dívej. Tohle je raní poklona, kterou ty nejlépe vychované princezny zdraví své královské otce u snídaně. Teď mi vypadl z kapsy perleťový knoflíček. Musím ho hledat. Kam se tak mohl zakutát?
4: Moc vyvedená poklona, když lezeš po čtyřech.
1: Ale tatínku, byl to můj talisman. Knoflíček ve tvaru sedmi krásky. Musí se najít. Benjamine, Lízo, prosím, pomozte mi.
4: Ale pro boha, nevyváděj tak kvůli knoflíku. Až budeš královnou v pořádném království...
1: Pořád ta stejná písnička o velkém králování. Teď hledám knoflíček.
4: Bianko, je ti skoro 19. Už se nemůžeš chovat jako umíněné dítě.
1: Benjamine, podívej se sem pod skřínku. Nic?
2: Nic. Ani pod stolem.
1: Tak zvedneme koberec.
4: Bianko, posloucháš mě vůbec?
1: Samozřejmě, že poslouchám. Jsem teď přece dobře vychovaná. A víš, tatínku, co jsem se mimo poklon a tance ještě naučila? Žádná princezna, která dbá na svou pověst, se nevdává jen proto, že je jí skoro 19. Opravdu vznešená princezna nejdříve stanoví nějaký úkol. A jejím vyvoleným ženichem je pak ten, kdo úkol splní.
4: Jestli to zas není nějaká výmluva. Ten úkol už máš vymyšlený.
1: Zrovna mě napadl. Vezmu si jenom toho, kdo mi přinese dárek, který mi udělá radost.
4: Jenže kdo má uhodnout, co potěší rozmarnou holku?
1: Úkol nesmí být lehký. Takový už je zvyk. Na druhé straně si myslím, že tady Benjamin by na to přišel jako nic.
4: A dej pokoj, ty třeštidlo. Ale aspoň jsme trochu pokročili s těmi ženichy. Teď rozešleme dopisy do všech stran. Škoda, že k dopisům nemůžeme přidat taky Biančin obrázek.
1: Požádej Benjamina. Už mě maloval mockrát. I když Bůh ví, proč potají. Všem jeho obrazům říkám dáma s bílou kočkou. Jsem na nich totiž vždycky s Lízou a procházíme se spolu v zahradě. Podívej, tenhle jsem dostala naposled k 18. narozeninám.
4: Aha. Působivé dílo. Zvláštní věc. Podobně, když si malovala jedna mladá dvorní dáma.
1: Ty obrazy bych ráda viděla. Kde teď jsou?
4: Dal jsem je spálit.
1: Tatínku, a proč?
4: Protože její bratr zavinil chudobu naší země. Nechci mít na tu rodinu jedinou památku.
1: Zajímavé, že v královské kronice tenhle příběh není.
4: Netoužím potom, aby moji potomci věděli, jak jsem se nechal doběhnout. Měl jsem oba rád jako vlastní. Dívku i toho mladíka. Za jeho čest bych dal ruku do ohně, několik let se vzorně staral o všechny královské obchody a pak najednou zmizí s hromadou peněz. Vůbec jsem tomu nemohl uvěřit, jenomže zároveň s ním zmizela i jeho sestra.
2: Je strašné poslouchat svůj a Lízin příběh, viděný z druhé strany, a mlčet. Ale nic jiného nezbývá. Píšu mlčky dopisy princům a pro slzy nevidím napsaní. A Bianka si toho všimla a hned se ptá, co se mi stalo. Jak rád bych jí všechno řekl, ale co pak by mi věřila? A tak jsem zalhal, že mi do očí svítí slunce.
1: Nepovídej. Vím dobře, co tě trápí.
2: No, to není možné.
1: Nelíbí se ti, že se mám vdávat za nějaké neznámé princátko. Ale Benjamine, ty a já přece víme, že můj úkol je vlastně nesplnitelný. A od tatínka bude zas na chvíli pokoj. Tak piš a nepláč. Není proč.
2: Brzy se začaly sjíždět princové. Vozili samé drahé dary a každý z nich se domýšlel, že udělá princezně radost. Radost? To dělalo králi. Ale princezna se jen usmívala a sekala ty poklony, co znamenají odmítnutí. Král se na ní mračil, ale nic neříkal. A pak jsem pochopil, proč, když jednou rozlomil pečeť na velkém bílém psaní.
4: Bianko, zaplať pánbůh, že jsi všechny odmítla. O tvou ruku se teď uchází jeden velice vzácný člověk. Dobrodinec naší země.
1: Ani jsem si nevšimla, že máme nějakého dobrodince.
4: Tak jako máme podvodníky, kteří tu chudobu zavinili.
1: Myslíš toho hodného mládence, co pak zmizel s tvými penězi? Za všechno přece nemůže, to by musel být čaroděj.
4: A kdo ví, co on vlastně byl? Vždyť od té doby se nám na paty lepila jenom smůla, krůpobytí střídala sucha a po horkém létě zas přišly holomrazy. A kdo mi nabídl pomoc, když nebylo co jíst? Vznešený muž, který mě dnes se vší úctou prosí o tvou ruku.
5: Bílý princ.
1: Tak ty ho znáš, Benjamine? Snad na něj taky nespustíš chvalospěv jako tatínek. Ale na jednu věc jste oba zapomněli. Ať je jaký chce, nesplnil úkol, který jsem pro všechny nápadníky stanovila.
2: Spadl mi kámen ze srdce, když to Bianka řekla. Ale král vypadal, jako když kousne do šťovíku.
4: Holčičko, zapomeň na ten svůj úkol. Vždyť je to dětinství. Lepšího muže nikde nenajdeš. Stačí se kouknout na princův obrázek a rázem se do něho zamiluješ.
1: Tobě se to už asi stalo. Ale přiznávám, že má hezkou tvář.
4: Tak co chceš víc?
1: Jedinou maličkost. Ať splní úkol.
4: Proč musíš být tak umíněná?
2: Díky bohu, že je. Ten úkol nemůže splnit ani bílý princ. Nemůže uhodnout myšlenky princezny Bianky. Jenom já vím, jaký dárek Bianka očekává. Malý knoflíček z perleti. A ten nosím schovaný v kapse já.
6: Posel od bílého prince přinesl psaní princezně Biance.
4: Jen psaní? Nic víc? Bianko, probuch, honem ten dopis otevři. Bojím se, že si prince urazila.
1: Princezno, žádáte dar, který vám udělá radost. Až budete číst tyto řádky, podívejte se z okna. To je má odpověď. Tatínku, to nezní zrovna moc vlídně.
4: Co se ti nezdá? Raději se rychle koukni ven. Co je tam?
1: Nic. Tedy nic zvláštního. Zvedl se vítr a schodil bílé květy z jabloní. Třepetají se jako sněhové vločky. Ale ne. Vždyť je to opravdu sníh. Sněhová chumelenice uprostřed května.
4: Snad si princ myslí, že ti sníh v květnu udělá radost. Vždyť je to nádherné překvapení, takové něžné a lehké pápěří.
1: Kdyby to bylo pár vloček, ale vždyť všechno pomrzne, všude už leží závěje.
4: Přeháníš jako vždycky.
1: Vůbec ne. Ještě jsem nedočetla princův dopis, poslouchej. Takových darů mám pro vás ještě víc. Krupobytí. Věřím, že vám připomene perly. Husté liáky jsou přece jako stříbrné závoje. Tatínku, vždyť on vyhrožuje.
4: Nic nechápeš. Doslechl si, jak odmítáš všechny vzácné dary a chce se ti zavděčit něčím opravdu výjimečným.
1: Až moc výjimečným. Kdo může ovládat déšť a sníh?
4: Víš, co jsi? Nevděčná, vzpůrná, vrtošivá holka. Kam zase jdeš?
1: Do zahrady. Přemýšlet o tom, jestli jsem nevděčná a vrtošivá. Do naší ubohé zahrady, kde v květnu leží sníh. Benjamine, poraď. Ty přece prince znáš. Sotva tatínek spustil ten chvalospěv, hned si věděl, o kom je řeč. Je opravdu tak ušlechtilý? Řekni mi o něm něco.
2: S radostí. Je to největší lump, jakého nosí zem.
1: Ale Benjamine, to snad...
2: Konečně přišel čas, abych vyprávěl Biance svůj příběh. Mluvil jsem a mluvil, jak se princ pomstil, kdo je Líza. A když jsem skončil, Bianka dlouho mlčela. Nevěříte mi?
1: Věřím. Tobě jsem vždycky věřila. Jenom se nemůžu vzpamatovat. Kolikrát jsem si říkala, že máš mladé oči. A Líza, pojď sem, Lízo, ať tě pohladím.
2: To ona malovala všechny vaše obrazy.
1: Ano, Líza. Ta mladá dvorní dáma, co krásně malovala. A tatínek její obrazy spálil. Jak je to všechno hrozné. Ale co s tím? Jak vám můžu pomoci?
6: Nám? Vy sama potřebujete pomoc. Nemůžete se stát ženou toho darebáka. Ale pan král na tom bude trvat.
1: Vím. Můj bože, co mám tedy dělat?
6: Utéct.
1: Utéct? Utíkat se mi nelíbí. Dej mi lepší radu.
6: Kéž bych nějakou znal. Ne, musíte utéct. A čím dřív, tím líp. Ještě dnes v noci.
1: Ale kam?
6: Do Bílé země. Říká se, že pod svícnem bývá tma. Tam vás nikdo hledat nebude.
1: Snad. Ale mám jít sama? Kdybys aspoň šel se mnou, Benjamine.
6: Ne, já tu musím zůstat a pokusit se pana krále nějak uklidnit. Ale vím, jak to uděláme. Může jít s vámi Líza.
1: Tak dobře. Půjdu s Lízou. Dáma a bílá kočka se spolu vydají na cestu do neznámých dálek.
6: Kéž je ta cesta uchrání před neštěstím.
1: Lízo, šli jsme celou noc a celý den. A už je zase večer. Ani nevím, kde jsme. Je už blízko ta bílá země. A co tam vlastně budeme dělat? Z údolí se sem blíží průvod jezdců na koních. Mám se jich zeptat, kde jsme, nebo se jim mám vyhnout?
7: Dívka s bílou kočkou. Počkej, neutíkej! Kam jdeš tak sama pozdě na večer?
1: Já jdu si hledat službu, pane. Do Bílé země. Je už blízko?
7: Tak ty jdeš od pana souseda do cizí země. A proč? Snad se ti nelíbilo, jak u vás včera padal sníh?
1: Nelíbilo, pane. Nikomu se to nelíbilo.
7: To věřím. A možná ještě dostanou další na dílku krop. Proč na mě ta kočka tak prská?
1: Tiše, Lízo, tiše. Raději půjdeme dál.
7: Bílá kočka jménem Líza? Počkejte! Stůj! A ty, děvče, ukaž mi pořádně tvář. Všeru je špatně vidět.
1: Ne, pane, my musíme jít.
7: Povídám, stůj! Nikam! Oh, ano. Jste to vy, princezno Bianco. Poslala jste mi svůj obraz s bílou kočkou. No, aspoň jsem viděl, že s Lízou je vše při starém. A nelichotila vám na svém obraze, jste možná ještě krásnější.
1: Bože můj, vy jste bílý princ. To je strašné.
7: Naopak, báječné. Jedu za svou nevěstou, abych jí napravil hlavu. Myslím si totiž, že je vzpurná, když neodpověděla na můj dopis, ale ona mi zatím sama vyjde vstříc.
1: Já přece...
7: Ale proč jste si oblékla tyhle hadry, princezno? To je nějaký zvyk ve vašem chudém království.
1: Vždyť já vám nejdu vstříc. Utíkám před vámi.
7: Ale proč? Vůbec mě neznáte? Čím jsem se vám mohl znelíbit?
1: Vím o vás dost.
7: To asi Benjamin žvanil. A vy tomu starému bláznovi věříte?
1: Věřím. A i kdyby Benjamin mlčel, stačilo by mi číst váš dopis. A co ten včerejší sníh? To snad byl laskavý nápad.
7: Laskavý až dost. Abyste věděla, ten sníh byl jako pohlazení proti tomu, co ještě můžu udělat. Rozpoutáme vaší zemi peklo, jestli si mě nevezmete.
1: Bože, a můj otec věří, že jste náš dobrodinec.
7: A nejsem. Kdo poslal obilí a chléb, když krupobytí potlouklo úrodu na všech vašich polích?
1: A kdo poslal to krupobytí? Teď už to vím. Čemu se smějete?
7: Je tak zábavné vymýšlet intriky. Ale věřte, že jsem to všechno dělal jen kvůli vám. Totiž chtěl jsem si nejdřív zavázat vašeho otce. Chtěl jsem to s vámi nejdřív zkusit po dobrém.
1: Máte divnou představu o tom, co je to po dobrém. Proto se naše cesty minou.
7: Ani bych neřekl. Utíkáte přede mnou a přesto jsme se potkali. To už je osud, princezno.
1: Takový osud si přece nezasloužím.
7: Už dost řečí. Nasedněte si do kočáru, ať nikdo nevidí, v jakých šatech mi vyšla moje nevěsta naproti. Lidé by ještě mohli pomlouvat, že si mě nevážíte.
1: Ale vždyť já vás nenávidím.
7: Promiňte za mě, co na tom záleží. Já vás taky nezbožňuju.
1: Ale pak já vůbec nechápu, proč se o mě ucházíte.
7: Protože chci. A chci, protože jste ta nejkrásnější ze všech princezen na světě. A já jsem zvyklý sáhnout po všem, co je nejlepší. A získat to.
1: Co pak lidé vždycky udělají to, co chcete?
7: Dřív nebo později ano. A když ne, nevyplatí se jim to. Podívejte se na Lízu.
1: Tak mě raději taky proměňte. Třeba v žábu.
7: Ve vašem případě se takový trest nehodí. Chci, aby se celý svět dozvěděl, že nejkrásnější z princezen podala svou ruku právě mně. Nechcete přece, aby kvůli vám trpěli nevinní lidé. No tak, chci slyšet vaše ano.
1: Ano.
7: Konečně. Abyste viděla, že dokážu být i vděčný, tak po svatbě vám za to neochotné ano. Ochotně splním vaše přání.
1: Jaké? Nemám žádné.
7: Spíš máte krátkou paměť. Přece jste před chvílí vyslovila přání, ať vás proměním. No, až se s vámi pochlubím světu, až bude každý vědět, že jsem vás získal, pak už je mi jedno, co s vámi bude. Potom se proměňte třeba v žábu.
1: Jste vůbec člověk?
7: Jsem, co jsem. Tak už nastupte do kočáru. Ovšem by taky, slečno Lízo.
1: Pojď. Pojď ke mně, Lízo. Lízo.
8: Hej, vy všichni! Obraťte koně, kočáry! Jedeme zpátky domů! Do Bílého hradu!
1: Tak to je váš hrad. Zvenku už z dálky svítí jeho bílé zdi. Ale uvnitř je černý a mrazivý. Je jako vy. A co ty divné stíny, které tu snářkem přebíhají po chodbách?
7: Stíny těch, kteří mi odmítli poslušnost.
1: Vždyť jsou jich stovky, tisíce. Tisíce naříkajících nešťastníků. Není vám jich ani trochu líto?
7: Spíš mě to věčné kvílení nudí. No, neprovedl jsem to líp s Lízou a Benjaminem? Nemám je na očích. A oni sami vlastně taky nedopadli nejhůř. Užívali si světa. Vidíte, slečno Lízo, už se přestaňte krčit v té kočičí kůži. Vyskočte a vyprávějte nám, jak se vám v ní žilo. A jak se pořád má Benjamin?
1: Mlčte, princi. Aspoň se pořád neposmívejte. Lízo, Lízo, tak to jsi ty. Konečně tě vidím. Bianco. Aspoň tu mám jednu přátelskou duši, aspoň si s tebou konečně můžu popovídat. Má milá Bianco.
7: Jen se mi nerozplyňte v slzách, dámy. Zítra ráno tu přece bude svatba. A to prý bývá veselá událost.
1: Jak pro koho?
7: Nezačínejte zase, princezno. Už nechci slyšet sebemenší námitku. Slitujte se nad svými poddanými. Víte, co jsem vám slíbil? I když se o mě říká, že na mé sliby není spolehnutí, tak tenhle splním do puntíku.
1: Nepochybuji.
7: Výborně. A zkuste se vyspat do přívětivější nálady. Tady visí váš obraz. Jdete za hradou, s Lízou a usmíváte se. Víte, že vám úsměv sluší?
1: Úsměv? Ten už jsem dávno zapomněla.
7: Ale máte tu pro něj dobrý vzor. Tak se ho zase naučte. Přeju vám dobrou noc.
1: Usmívat se se srdcem plným žalu. Lízo, jen se podívej na svůj obraz. Ještě včera jsme byli tam doma, v zahradě. A jako by to bylo před milionem roku. Ačkoliv něco dobrého se tady přece stalo. Máš teď zase svoji podobu. Jenomže tohle štěstí je draze vykoupené tvým. Nestojím o ně. Vždyť ty bys teď na sebe ráda vzala mou starou kočičí kůži. Bez váhání. Vzpomínám si, co mi sudička vykládala o mém ženichovi. Už chápu, proč mluvila tak mlhavě. Netroufla si mi říct, jaký mě čeká zlý osud. Benjamin ji nikdy nevěřil. Ani já. Vždycky jsme mysleli, že je jedna ruka s bílým princem. Ne, ne, ne. Já jí pořád věřím. I když teď. Teď je to dost těžké. Neplač, Bianco, prosím tě, neplač. Víš co? Půjdeme jako do naší zahrady zde na obraze, budeme se jako procházet mezi stromy a snad se nám aspoň na chvilku podaří zapomenout na to, kde doopravdy jsme. Myslíš? Prosím, aspoň to zkus. Tak dobře. Lízo, co se to třpití tam v té trávě? Vypadá to jako malý zlatý klíček.
9: Nic takového jsem nemalovala. To bude asi pampeliška.
1: Ne, opravdu je to klíček. Podívej, tady blízko růží, tady.
9: Jak se zhodutkla, vypadl z obrazu. Co to znamená, Bianko?
1: Nevím. A nebo možná vlastně vím. Vzpomínám, co řekla má sudička. Až ti bude nejhůř, objeví se klíč k perleťové skřínce. Pak ji otevři. No dobře mi není. A vida, klíček je tady.
9: Co je v té skřínce?
1: Nemám tušení. Kmotřička říkala, že vzácný poklad, lehonký jako dech.
9: Pěkný nesmysl. A proč tu skřínku máš otevřít?
1: Ani tohle nevím.
9: Tak proč se usmíváš?
1: Vždyť je to důkaz, že moje kmotřička nemluvila do větru. Asi má plány, kterým nerozumím. Ale určitě nezamýšlí nic zlého.
9: Ty důvěřivý blázínku, proč jsi tu skřínku vůbec sebou brala?
1: Jak bych mohla jít do neznáma a nechat doma dárek od své nejmilejší kmotřičky?
9: Tvá nejmilejší kmotřička ti dá divný dárek. Skřínku bez klíče. Klíč k ní se potom objeví za divných okolností na divném místě. A ještě nevíš, co ta skřínka skrývá. Co když tvá nejmilejší kmotřička ti v té skřínce podstrčila zlý osud?
1: Ne, to už bych nemohla věřit nikomu.
9: Tak tu skřínku, prosím, raději zatím neotvírej.
1: To ani nemám v úmyslu. Protože dokud nestojím vedle Bílého prince ve svatební síni, ještě není nejvíc.

0: Je čas, má princezno. Svatební síň je připravená, svatební smlouva čeká jen na váš podpis. Sezval jsem i svatební hosty, jsou to sice jen stíny mých nepřátel, ale co se dá dělat, za to muzikanti jsou živí.
1: Jen neplýtvejte slovy, princi. Já jsem připravena.
0: Vida, čekal jsem, že budete dělat drahoty. Tak jste se z rozmaru vyspala. Už se vám zdá lepší?
1: Říkám, že můžeme jít. Svatební síň. Bože můj, kmotřičko, já vám věřím. Ale hned by mi bylo líp, kdybyste mi dala nějaké znamení, že o mě víte.
0: Co si to šeptáte? Zní to jako litanie.
1: Kmotřičko, alespoň na mě promluvte. Stačí mi jediné slůvko.
0: Tady je svatební smlouva. Podepište.
1: Ano, ale počkejte chvilku, jen chviličku.
0: Vytáčky v posledním okamžiku.
1: Žádné vytáčky, jen chci otevřít tu perleťovou skříňku, co za mnou nese Líza. Jsou v ní staré rodinné šperky. Podle dávné tradice si je smím vzít až těsně.
0: Máte u sebe rodinné svatební šperky? A pak, že jste za mnou nespěchala? Tak otevřte skříňku, jsem zvědavý a miluji šperky.
1: Kmotřičko, stůjte při mě. Odemykám první zámek.
0: Proč tak pomalu? Mně se samou zvědavostí až úží dech.
1: Teď. Odemykám druhý zámek.
0: Opravdu se mi špatně dýchá. Všechno se mnou točí.
1: Teď třetí zámek.
0: Ne, zadržte. Svět se mi zhoupl vzhůru nohama. A už vím proč. Ať je ve skřínce cokoliv. Šperky to nejsou. Jako bych se propadal do hluboké jámy. Už vás nevidím. Pomozte mi někdo!
2: Bianko, bohu díky, že svěřila své kmotřičce. Jen honem otoč klíčem po třetí, ať princ docela ztratí svou moc a sílu.
1: Lízo!
2: Proč váháš? Co je s tebou?
1: Mrazí mě. Padá na mě strach. Vedle mě se objevila žena v černých závojích. Má tvář kmotřičky a přece jinou zlou.
2: Vždyť je to ta druhá, její černá sestra. Přišla na pomoc princi. Jen si vzpomeň, jak o ní tvoje kmotřička mluvila. Bylo to v den tvých 18. narozenin.
1: Já nic nevím, na nic si nevzpomínám.
2: Ale já ano. Pochopila jsem celý ten příběh o dvou chlapcích. Z jednoho vyrostl zloděj a lhář. A ten je tady s námi. Okradl bratra o všechno, vzal mu i tvář. Ale teď už mu z tváře ta vlídná maska spadla.
1: Před očima mám černo, v hlavě tmu.
2: Bianko, pro boha, teď se nesmíš vzdát. Začínám tušit, jaký vzácný poklad je ve skřínce, kterou odemykáš. Nezachráníš jen sebe. Všechny ty stíny kolem dostávají lidskou podobu. Stačí jen po třetí otočit klíčem. A všem se vrátí to, o co je připravil falešný bílý princ.
1: Skoro tě neslyším. Ruce mi omotaly černé závoje.
2: Pak tedy jsem tu ještě já. Otáčím klíčem po třetí.
1: Lízo, co to se mnou bylo? Kde je princ? A kde je ta černá žena?
2: Oba už jsou pryč a s nimi všechno zlé. Za to je kolem spousta šťastných, veselých lidí. A mezi nimi bílý princ, ten pravý. Pojďme hodem k němu.
1: Ne, počkej, jak se to stalo? Pamatuji se, že jsem odemykala skříňku. A pak se všechno propadlo do tmy. Odemkla jsem ji nebo ne?
2: Dvakrát si otočila klíčem a po třetí už já.
1: Ty? Tomu nevěřím. Ty, která si mě pořád varovala.
3: Ale, holčičko, odkdy ty nevěříš, Líze?
1: Kmotřičko, kde jste se tu tak zčista jasna vzala? A proč jste nepřišla dřív? Tolik jsem vás volala, tolik jsem vás potřebovala.
3: Nemohla jsem vstoupit do hradu opředeného černým kouzlem, ale poradila si beze mě. Vy obě jste mi udělali radost. Všechno se stalo, jak jsem zamýšlela. Dvě dívky se vydaly na cestu a zpřetrhaly černé sítě mé černé sestry.
2: O, paní, bylo tak těžké dát si to všechno dohromady. Zvlášť, když jedna z těch dvou dívek vězela dlouhý čas v kočičí kůži. Odpustíte mi, že jsem o vás tak pochybovala.
1: A já taky v té černé chvilce nakonec. A kmotřičko, vy nás ještě chválíte.
3: Jak pak ne, děvenky moje. Jsem moc spokojená.
2: Tak když se na nás nezlobíte, Proč tu stojíme stranou? Já bych se s chutí radovala s ostatními. A taky chci přát ten nejkrásnější život pravému bílému princi. Pořád se na nás dívá a usmívá se docela jinak než ten druhý. Myslím, že nám chce poděkovat, ale netroufá si.
3: Lízo, co pak se můžeš takhle vyznat v úplně cizím mládenci?
2: Možná, že zrovna můžu. Třeba proto, že jsme měli stejný osud. Oba jsme žili bez života. V divném zakletí.
3: Aha. No, potom už se nedivím. Tak za ním běž.
2: Bianco, ty se mnou nepůjdeš?
3: Jen jdi sama. Bianca, jak se zdá, o něčem přemýšlí, viď, holčičko?
1: Ano. Říkám si, jak vynalézavě jste propletla tolik osudu. A říkám si, jak asi uděláte, aby se k pravému bílému princi dostal perleťový knoflíček, co se mi kdysi zakutálel.
3: A k čemu by ho potřeboval?
1: Má mi ho přece podat můj ženich.
3: Proč myslíš, že je bílý princ tvůj ženich?
1: Ale přece přinesla jsem mu ve vaší skřínce zpátky jeho osud, jeho život. To byl ten poklad vzácný jako dech. Nebo snad ne?
3: Ale ano, v tom máš pravdu.
1: No, a on je teď proto pravý bílý princ. A tak si myslím...
3: Ale děvenko, s princovým osudem se změnil i osud tisíců jiných. Všech, kteří se tu teď kolem radují. Proč by to nemohl být někdo z nich?
1: Když jste přece řekla, že svého ženicha poznám mezi tisíci, protože bude ten pravý. A to je...
3: Bílý princ? Opravdu si to myslíš? Tak proč se za ním nerozběhla jako Líza?
1: Komotřičko, chcete snad říct, že bílý princ je Lízin ženich?
3: Tak jsem to zamýšlela.
1: Pro mě za mě, ačkoliv přece jen, co bude se mnou?
3: Ty dál čekej, až dostaneš svůj perleťový knoflíček.
1: Jen jestli mě jen tak neutěšujete. Podle mě byl knoflíček dobrý jen k tomu, abyste uvedla do pohybu všechny události.
3: To taky. Ale přitom jsem dbala, aby se dostal na své místo.
1: Ale kam?
3: No přece k tomu pravému.
1: Kmotřičko, já z vás asi vyletím z kůže.
3: Ale nikam nelítej. Raději jeď pěkně pomaloučku domů.
1: Proč se tady tak slavně zvoní?
4: Protože se vrátil starý čas a splácí staré dluhy.
1: Divná odpověď. A z kašen dokonce teče víno? Tomu já říkám plýtvání. O tom si musím promluvit s panem králem. Pusťte mě k němu, vím, že bydlí tady v zahradníkově domku.
4: Už ne, už se zase přestěhoval zpátky do paláce. Znáte cestu?
1: Jak by ne, ale teď musím počkat, až po ní přejde stádo ovcí. Co to má zase znamenat?
4: I to je splátka starého dluhu. 365 tisíc bílých oveček, o které nás kdysi připravil bílý princ. Celé je to moc dlouhý příběh. Ten nemůžete znát.
1: Znám ho dobře. Vím, že je to pro kdekoho důvod k radosti.
4: Proto se nehodí, aby tu někdo chodil se smutnou tváří jako vy.
1: Já mám svůj vlastní malý žal. A co je komu do toho?
4: Mně třeba ano. A třeba taky vím, co vás trápí. Pořád jste nedostala dárek, na který čekáte. Princezno Bianco.
1: Vy jste mě poznal, pane. Asi jste viděl můj obrázek. A kvůli tomu dárku se taky nadělalo mnoho povyku.
4: Ale já vím, jak měl ten dárek vypadat.
1: To už byste jen hádal.
4: Tak schválně. Měl to být perleťový knoflíček.
1: Jak to víte?
4: Od Benjamina. Pamatujete se na něj?
1: Hloupá otázka. Jak bych mohla zapomenout na svého milého Benjamina? Kde vlastně je? Něco se mu stalo?
4: Stalo. Ale nic zlého. Stojí před vámi.
1: Pane, nežertujte.
4: Princezno Bianco. To není žert.
1: Vy, že jste... To přece... Ale...
4: Ano.
1: Jeho oči máte. Jsi to ty, Benjamine. No ano, jsi.
3: A podává ti knoflíček.
1: Ach, komotřičko. Můj milý Benjamin. Jsem moc šťastná. Děkuji vám. Chytře jste to navlékla.
4: Vy, paní? A zas tak zčista jasná. Dobrý den.
3: to jsou mi novoty, Benjamine. Ty už mě nebudeš vyhánět?
4: Že se tak ptáte. Vy, která víte líp než já, co bude.
3: Tentokrát na to ani nemusím být sudička. Každá zvědavá babka, co vás dva uvidí, uhádne, co se brzy stane. Že příště, až tu ve městě zaznějí zvony, budou to zvony svatební.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na Fun Facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte děti z Bulerbinu? V 15-dílné četbě na pokračování je právě teď uslyšíte. Bulerbin je malá vesnička, kde jsou 3 statky a kromě dospělých tu žije pouze 6 dětí. Kluci Lasse, Bose a Ole a holky Anna, Brita a Lisa. A právě 7letá Lisa vypráví, co společně prožívají. Každodenní příhody ze švédského venkova vám ukáží, jak dobré je mít dědečka nebo aspoň psa, že je potřeba objevovat nová naleziště jahod, kutat tajné chodby, budovat domečky a samozřejmě nocovat na seníku. Přátelství a dobrodružství vykukuje z každé věty slavného příběhu. Účinkuje Barbora Hrzánová, napsala Astrid Lindgrenová, překladatel Břetislav Mencák, režie Aleš Vrzák, připravila Vladimíra Bezdíčková, mistr zvuku Tomáš Pernický, dramaturgie Petr Gojda.

0: sáňkujeme. Bulerbin je tak vysoko, že když jdeme do Sturbínu, kam chodíme do školy a kde je taky obchod, jdeme celou cestu z kopce. Když ale jdeme zase domů, je to samozřejmě do kopce. Lasse říká, že až bude velký a bude sakum prásk inženýrem, že pak vynalezne kopec, který se dá otáčet, takže se po něm vždycky půjde jen dolů. Stráně z Bulerbinu dolů ke Sturbínu jsou nejlepší, jaké si můžete představit na sáňkování. Celé vánoční prázdniny tam sáňkujeme. Třetí vánoční den, když jsme přečetli všechny knížky, které jsme dostali a snědli všechny perníčky, vytáhl Lasse naše velké saně na dříví. A pak jsme se pustili dolů. Všechny děti z Bulerbinu. Saně řídil Lasse. Pozor, saně, křičeli jsme všichni najednou, jak jsme nejvíc mohli. Ono to vlastně ani nebylo třeba, protože k nám nahoru málo kdy někdo chodí. Ale přece jen to bylo zábavné křičet, když jsme tak fičeli dolů. Potom bylo hezky těžké dostat zase saně nahoru k Bulerbinu. A Lasse se rozpovídal o tom kopci, který si vymyslí a který se bude moci otáčet. A nemohl by sis ho vymyslet hned, řekl Bosse. Ale Lasse povídal, že je na takový kopec potřeba tolik střelného prachu a dynamitu a kol a šroubů a že by to trvalo 10 let, než by byl hotov jeden. A tak dlouho jsme přece čekat nemohli. Když jsme konečně vytáhli saně do všech kopců a právě chtěli u naší stodoly nasednout k nové jízdě, vyšli ze vrat tatínek a Oluf tatínek a Britin a Anin tatínek. A náš tatínek řekl, poslyšte děti, můžeme si půjčit ty saně? A pak se na ně posadil a strýček Erik a strýček Nils taky. A rozjeli se z kopce dolů. My jsme čekali, ale když se vrátili, chtěli si vypůjčit saně ještě jednou, že prý je sáňkování velká legrace. Vida, jak i dospělí jsou někdy jako děti. Tak jsme si tedy přitáhli saně na dříví z Norgordenu a jeli jsme za tatínky. Když jsme přijeli do polovice první stáně, uviděli jsme, jak leží v závěji a smějí se na celé kolo. Jak si to řídil, Eriku, povídal tatínek. Nebylo vůbec možné je od saní dostat. Jezdili a jezdili, až přišla Britina a Anina maminka a řekla strýčkovi Erikovi, že musí jít domů naštípat trochu dříví. Člověk se nemůže ani trochu pobavit, řekl strýček Erik a smál se a oprašoval ze sebe sníh. Když jsme byli zase sami, udělali jsme si závody. Hráli jsme si, že saně jsou vikingské lodi, které plachtí po moři. Lasse pojmenoval klukovské saně dlouhý had a my jsme pojmenovali naše růžový květ. Ačkoliv Lasse řekl, že je to pro vikingskou loď hodně hloupé jméno. To je jedno, jen když je to hezké, řekli jsme. Protože když už jsme jednou svou loď pokřtili, nechtěli jsme její jméno měnit jenom proto, že se Lassovi zdálo hloupé. Jízda o závod byla moc napínavá. Saně dlouhý had a růžový květ se po celou dobu drželi přesně vedle sebe. Kluci pořád jen křičeli, hele jejich růžokvět, potopí se s nimi hned. Ale zatím to byl dlouhý had, co ztroskotal. Vjel do závěje. a růžový květ dojel krásně až dolů k vysoké borovici pod druhým kopcem, kde byl cíl. Tak to dopadá s tím, kdo se vytahuje, řekla pak Brita Lasovi. Ale Bose si narazil hlavu o kořen stromu a měl na čele velikou bouli, proto jsme už se sáňkováním přestali. Stejně se úplně setmělo a my jsme měli pořádný hlad. Čekáme na nový rok. Ráno na Silvestra, když jsem seděla v kuchyni a jedla kaši s mlékem, přišli Brita s Anou a tvářili se tajemně. A Brita řekla: Liso, budeš s námi čekat na nový rok? To tedy určitě budu, řekla jsem, protože jsem si pomyslela, že je to dobrý návrh. Ale napřed jsem se musela zeptat maminky, jestli smím zůstat vzhůru až do půlnoci. Že prý smím. A tak jsme se hned dohodli, že budeme v mém pokoji a že budeme čekat. Maminka řekla, že dostaneme jablka a ořechy a jalovcové pivo, abychom měli něco na zub. Za chvíli přišel Lasse a Bose a já jsem jim řekla, Brita a Anna a já budeme dnes v noci čekat na nový rok. A Lasse řekl, Bose a Ole a já budeme taky čekat a už jsme si to řekli dávno. Ale já vím docela určitě, že si to vy vzpomněl právě teď a že kluci chtějí být vzhůru jen proto, aby se po nás opičili. Běželi jsme se zeptat dědečka, jestli by chtěl čekat s námi. Dědeček řekl, že je vždycky večer moc ospalý, ale šel do své šatny, sebral tam hromadu malých kousků olova a dal nám je. To by nebylo žádné pořádné novoroční bdění, kdybyste nelili olovo, řekl. A vyprávěl nám, že když rozstavíme olovo a vlijeme ho do studené vody, dozvíme se, co se nám přihodí v příštím roce. Když prý ulitý kousek vypadá například jako peníz, znamená to, že ten, kdo ho ulil, bude mít v novém roce hodně peněz. Směli jsme si taky vypůjčit malou sběračku, kterou mívají naši kluci, když si odlévají u dědečka cínové vojáčky. Neřekli jsme klukům, že jsme od dědečka dostali olovo. Pánečku, to jsme se toho večera pobavili. Já jsem ve svém pokoji krásně uklidila. Vynesla jsem ven všechny hadrové koberce a vyprášila je a utřela všude prach. A doprostřed stolu jsem postavila nádherný svícen s 5 svíčkami. Kolem něj jsem rozestavila misku s jablky, džbán s jalovcovým pivem a misku s ořechy. Když Brita a Anna přišly, svíčky už moc krásně hořely a v kachlových kamnech jsem rozdělala oheň. Tohle novoroční bdění je hrozně prima, řekla Anna. Lasse a Bose a Ole byli v klukovském pokoji. Mezi jejich pokojem a mým je velká tmavá půda. Právě když jsme se dali do bdění, zaslechli jsme vedle na půdě šmatravé kroky. A chvilku na to bylo slyšet strašlivou ránu, ale my jsme se o to nestarali, protože jsme si řekli, že to jsou kluci a že nás chtějí vylákat na půdu. A Lasovi bouchací kapsle jsme znali už z dřívějška. Ale pak se už nic nedělo a proto jsme začali být zvědavé. Vykoukli jsme ze dveří. Bylo tam úplně ticho a tma. Tak jsme se přikradli ke dveřím klukovského pokoje a podívali se klíčovou dírkou, co dělají.
1: Já tam nic nevidím,
0: řekla Brita, která se podívala první.
1: Oni tam nejsou.
2: Vůbec bych se nedivila, kdyby všeho nechali a šli si lehnout, řekla Anna.
3: To jsou pěkní hrdinové, řekla jsem.
1: Pojďte dovnitř, vezmeme si jednu lasovou kapsli a tou je probudíme.
0: Bum! Ozvalo se hned za námi. Až jsme povyskočili, jak jsme se lekli.
2: Ti uličníci se schovali tady na půdě, křičela Anna.
0: Letěla jsem pro baterku a začali jsme svítit do všech koutů za všechny staré bedny a pověšené šaty. Ale po klucích ani stopy.
3: To je ale opravdu zvláštní, řekla Brita.
0: Bum! Ozvalo se znovu hned za námi. Byla to nová kapsle. Málem jsme začali věřit, že to straší.
2: Jen počkejte, až las se chytím, řekla Brita. Já mu nařežu, že si to bude pamatovat.
3: Tak prosím, oddělej to honem.
0: Slyšeli jsme lasův hlas vysoko nad námi.
2: A nahoře na trámech pod střechou stály Lasse a Bosse a Ole. Měli jsme strašnou zlost.
3: Jak daleko jste s tím svým slavným ponocováním? Zeptal se Lasse.
4: Ale děkujeme, řekli jsme. Právě budeme lít olovo, abychom se podívali, co se bude dít příští rok.
0: Kluci začali být zvědaví. Šli s námi do mého pokoje a když viděli, jak jsme si to krásně zařídili, rozhodli se, že se prý se svým bděním přestěhují k nám. Bosse běžel pro jejich jablka a ořechy a jalovcové pivo. Potom jsme rozstavili olovo ve sběračce v kachlových kamnech a každý z nás si mohl odlít trošku olova do vody v mém umývadle. Lasse si odlil první. Když jeho kousek olova strdl, vyndal ho a dlouho si ho prohlížel a pak povídal.
3: Tohle vypadá jako královská koruna. To budu asi králem.
2: Zasmála se Anna. Řekla bych, že je to spíš kniha. To znamená, že budeš příští rok chodit do školy.
1: Můj kousek olova vypadal nějak divně. Já myslím, že to vypadá jako nějaký kolo, řekl Ole.
2: Zaradovala jsem se, protože právě kolo bych si strašně přála.
0: Když jsme si všichni ulili své kousky, sedli jsme si na podlahu k teplým kamnům a vyprávěli si pohádky. Podle mého umí pohádky moc hezky vypravovat Brita. Snědli jsme přitom hodně jablek a ořechů, pili jsme jalovcové pivo. A pak jsme oříškovali. Brita a Anna uměli z oříšky pěknou hru. Bylo to takhle. Napřed řekla Brita.
3: Jde sem kouř.
0: A Anna odpověděla. Běžím na půdu. A Brita se jí zeptala. Kolik kluků si bereš sebou?
3: 5, řekla Anna.
0: A protože Brita měla v ruce zrovna 5 oříšků, musela je dát Aně, jelikož Anna vyhrála v prvním oříškovém kole. Oříškovali jsme ještě na mnoho jiných způsobů a Aně to šlo tak dobře, že když jsme skončili, měla 2x tolik oříšků než kdokoliv z nás.
2: Najednou začal Bose strašně zívat. Nakonec řekl, že by snad mohl bdít na mé posteli. A hned se na ní natáhl. Ale netrvalo to ani 2 minuty a usnul.
1: Maminka a tatínek přišli nahoru dát nám dobrou noc. Že prý nebudou čekat do nového roku. Ptali jsme se Lase, kolik je hodin? 10:30.

0: viděli. Tak jsme se napili jalovcového piva a křičeli jsme: ať žije nový rok! A dohodli jsme se, že budeme mít novoroční bdění každý rok, protože je to moc zábavné. Ale potom už jsem si nepřála nic jiného, než jít spát. Jenže na mé posteli ležel Bose. Popadli jsme ho tedy za ruce a za nohy. A odvlekli jsme ho do jeho postele. Ani se přitom neprobudil. Lase ho odstrojil a natáhl mu noční košily. Pak mu pevně uvázal do vlasů jednu mou mašli. A Lase řekl: ať mu dělá parádu až do rána, aby viděl, že se při novoročním bdění dobře bavil. Jedeme na hostinu k tetě Jeny. Nejveselější z celých vánočních prázdnin byla hostina u tety Jeny. Teta Jeny, maminčina sestra, bydlí v selském stavení, které je až daleko na druhou stranu od Stůrbínu. My všichni z Bulerbinu jsme k ní po Vánocích byli pozváni na neděli. Než jsme se tam dostali, museli jsme jet moc a moc hodin. Jeli jsme v našich saních s proutěnou korbou. Tatínek seděl na kozlíku a kočíroval. Na nohou měl veliké slaměné bačkory, aby mu nebyla zima. Naše saně jeli napřed, za námi jeli Sérgordenské a nakonec Norgordenské. Pane, jak ty rolničky krásně cinkaly. Bylo nám tak veselo, že jsme se dali do zpěvu, ale maminka řekla, že s tím musíme přestat, protože bychom se moc nalokali studeného vzduchu. Teta Jeny má sama 3 holky a tak byla na té hostině ještě spousta jiných dětí. Byli jsme ve velkém pokoji v prvním patře a hráli jsme si celý den, když jsme právě nemuseli jíst. Nakonec jsme byli vším tím jídlem pořádně unavení, protože jakmile jsme jen začali nějakou hru, už přišla teta a že musíme jít dolů ještě jíst. Dospělí určitě nedělají nic jiného, než že jedí, když jsou někde na hostině. Nejstarší holka tety Jeny se jmenuje Nana. Hráli jsme si, že Nana je čarodějnice, která bydlí v šatně vedle velkého pokoje. Samozřejmě jsme dělali, jakože šatna je její chalupa a velký pokoj, že je les. A právě, když jsme v lese sbírali borůvky, vyřítila se čarodějnice ze své chalupy a chytala nás. Ach, jak jsem se bála. Věděla jsem celou tu dobu, že je to jenom Nana, ale stejně jsem se bála, jako by to byla opravdická čarodějnice. V šatně stála velká bedna. Hráli jsme si, že to je babiznina pec. A čarodějnice si pekla lase v peci. Naštěstí se v poslední minutě zachránil.
1: Ale jsem trochu cítit spáleninou, řekl.
0: Někdy se čarodějnice přihnala a křikla: skamenět! A to jsme museli všichni zůstat stát a vůbec se nepohnout. Jednou, když čarodějnice křikla skamenět, vypadal Lase moc legračně. Stál na jedné noze, měl vypláznutý jazyk, držel se rukama za uši a přitom ještě šilhal. Musel stát, ani se nehnout a vypadat pořád tak bláznivě, dokud nepřišla čarodějnice a nevysvobodila ho ze zakletí. To jsme se nasmáli. Holky tety Jeny měly moc hezkou skříň s panenkami, která stála v rohu velkého pokoje. Anna a já jsme nemohli odolat, abychom se do ní občas nepodívali. Byla tam kuchyň a jídelna a ložnice a salon a v nich bydlela vznešená rodina Loutek. Nana říkala, že se jmenují Hrabě a Hraběnka Zlatohříbkovi. A ti měli hezkou holčičku, která seděla na židli v saloně. Jmenovala se Izabela Zlatohříbková. Když byli dospělí konečně hotovi s jídlem, přišli k nám a hráli si taky. Hráli jsme si na slepou bábu. Olův tatínek byl slepá bába. Měl oči zavázané velkým kostkovaným kapesníkem. Běhali jsme a chytali ho za kabát, jakmile jsme se k němu dostali. Potom jsme si hráli na fanty. Dala jsem jako fant své malé zlaté srdíčko. Když jsme fanty vykupovali, bylo mi uloženo, abych udělala 3 kotrmelce. Ty jsem udělala a pak jsem dostala své zlaté srdíčko zpátky. Ole měl zavolat do kamen jméno své nejmilejší. A představte si, že zavolal Lisa. Lase se začal smát a já se strašně styděla. Ale tu se Ole zatvářil opovržlivě a řekl mi: myslel jsem tím maminku, jestli chceš něco vědět. Jmenuje se přece taky Lisa. Tatínkovi uložili, aby skákal kolem pokoje jako vrabec. Musel se skrčit a tak skákat. To jsme se mu nasmáli. Já jsem tatínka nikdy předtím neviděla, aby skákal jako vrabec. A nejhorší bylo, co měla udělat teta Jeny. Měla vylézt na stůl a stát tam na jedné noze a kokrát jako kohout. Ale ona nechtěla. Hloupost, řekla, stůl by mě ani neudržel. Starou tlustou ženskou. A v tom asi měla pravdu, protože teta Jeny váží skoro 100 kilo. Hráli jsme si dlouho a moc jsme se pobavili. Nejlepší na té hostině u tety Jeny bylo, že jsme tam zůstali přes noc. Ráda zůstávám přes noc na cizích místech. Všecko se zdá tak neobyčejné a zvláštní a je to tam cítit úplně jinak než doma. Bylo nás tam na hostině 14 dětí a měli jsme spát jeden vedle druhého na podlaze v pokoji, kde jsme si hráli. Ani nevíte, jak je to zábavné spát na zemi. Měli jsme slaměné matrace, ale žádná prostěradla, nýbrž jenom pokrývky. Když jsme se uložili, přišli se na nás všichni dospělí podívat. Tady leží mladé Švédsko metr za metrem, řekl tatínek. Když jsme zas zůstali sami, mysleli jsme, že budeme spát. Ale je opravdu nemožné dokázat, aby 14 dětí bylo sticha. Nana nám vypravovala o velkém pokladu, který jeden rytíř už dávno a dávno zakopal docela blízko odtud. Lasse se chtěl hned v noci vydat ven a hledat ho. Ale Nana řekla, že nikdo ho nedokáže najít, protože je to zakletý poklad. pak už jsem usnula. Domů jsme jeli až pozdě odpoledne příštího dne. Než jsme dojeli do Bulerbinu, úplně se setmělo. Cestou domů jsme už nic na sebe nekřičeli, protože jsme byli strašně unavení. Já jsem si lehla v saních na záda a dívala jsem se na hvězdy. Bylo jich tolik moc a byly tak daleko. A pak jsem se zachumlala ještě víc do kožichu a zpívala jsem si tiše, aby to Lasse a Bosse neslyšeli. Hvězdičko, když zaplikáš, řekni, kde jsi, jak se máš. Doufám, že budeme moci jet k tetě Jeny na hostinu i na přes rok.

si už nechce ten roubík na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechce a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

0: Rádio Junior.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme.

měl jsem i Peugeota, žádná velká rechota. Potom Volvo, žádný stres, stejně tak i Mercedes. Audi chvíli odolalo a pak nevím, co se stalo, využívám šířku trati před

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Ona se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence míněje. Na prstě lesknou se, krvavé krůpěje.

nohy, ode dneška se mnou bude dřít, tak jsem v kapli zaplakal, v prostě jsem srsa hrál i na olejovanou Julii jsem odolejoval, krkem prst jsem musel dát roli Lorda Rolfa znát, nežli konečně byl spokojen můj pas ten suverén.

místo pro dva, prosím, jedno místo pro dva. Jen si sedněte. Jak vidíte, kavalíři ještě nevymřeli. Vážení cestující, jestli jsme všichni, tak můžeme vyrazit. A pozor!